0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrunk. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, nabídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: the greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a podsta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Napsání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o 2 roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine, Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine, rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Bitva, bitáž, Japonesie, teď raz za sabou.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: Ano, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě, chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava
1: Vidru nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sychrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít. Dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný ty štasi se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? A Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál. V
4: jo, tak, to já si opomal, to jsem bylo dítě ještě.
5: No, právě. No,
4: jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme. A jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se pana
4: až se pergola otřásala. Dobře, tak děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Přál bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, má

0: napsáno. Děkujeme, děkujeme.
1: Díky.
0: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
2: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
3: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho, jak těživ, nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
2: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
3: No, dobře. Ale co pak?
2: No, pak se na to zvykne.
3: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
2: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
3: Feinberg, když je střízliv.
2: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
3: Feinberg, když je opilý.
2: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
3: Jak se jmenujete?
2: Jakob Abeles.
3: Odkud?
2: Z Tarnopole.
3: Vaše zaměstnání?
2: Vetešník.
3: A vyznání?
2: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal...
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž
2: je to
1: si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Docela. Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku... Nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: Je to tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: No, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No,
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem bejval, se chtěl naučit bejt, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Dobře, máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano.
3: Dobře, zapsat. Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Ústí.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano.
2: Dobře, Ačko. Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, lidé.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdraví
3: vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže jsme... Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji.
2: Je to
3: taky,
2: mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady
3: den.
10: Eva Schodová, zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak v Mariáši.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: rođena nevjesto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem v závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal vaše?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To děkně. Máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku, tady opravdu jsem vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak Maria, paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, moc. Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře. Tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak. To bych spíš čekala,
5: že
6: hubáte jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůže.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, toto je snad abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, víš, tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to se nehodí. To mě přece neudělá, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: To není opatrnost, to je půjď sebe zákový tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, to rodina. Tak.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: je? Ještě přemýšlím,
6: to no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Jako,
5: no já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přijdu.
5: Ne, ještě tak, to vůbec nepřichází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
6: Tak se vrátí
5: manžel. No já tady musím nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět na hej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
6: pošlu doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sun. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mašinko, prosím.
6: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán, tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den. Znám.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Z funkce ředitele sanatoria Pálava v Pasohlávkách odchází Antonín Vodák. Ve Strážnici včera padl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Stal se jim bývalý hráč brněnské Komety Radim Byčánek. A dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku končí jeho ředitel Antonín Vodák. Na funkci rezignoval z osobních důvodů. Informoval o tom server iDnes. Podle předsedkyně představenstva Jihomoravské zdravotní Vladimíry Danihelkové je jeho odchod pár týdnů po otevření zařízení komplikací. Samotný chod sanatoria ale neovlivní. Ve funkci bude Vodák do konce srpna, pak dočasně převezme vedení Petr Kizling z Jihomoravské zdravotní. Další postup popisuje Danihelková.
3: Vypsané výběrové řízení bude hned, inzerát by mohl být v horizontu jednotek dnů. Nevylučuju, že samozřejmě se mi do té doby podaří sehnat někoho, o kom vím, že je to člověk, který ho třeba známe, máme na něho dobré reference a bude třeba přímo osloven, ale nechceme to nechat náhodě a předpokládám, že se najdou lidé, kteří budou mít odvahu se do tohoto zapojit.
2: První pacienty má sanatorium přijmout v září. Celá výstavba stála téměř 700 milionů korun bez DPH. Jedná se tak o největší projekt ve zdravotnictví za desítky let. Na několika místech včera padly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu za celou dobu své existence zaznamenalo 28 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Veselsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu to znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko.
4: Na všech ostatních stanicích zůstaly včerejší odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů Celsia. Teplotní rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic v Česku. 31 jich zapsalo nové maximum pro celý srpen. Dnes se má extrémní horko zmírnit. Přesto dál platí výstraha před tepelnou zátěží, která může být na jihu Moravy až extrémní. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku.
5: Sport.
2: Disciplinární komisi hokejové typ sport extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
6: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bousky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na silnici 38 u obce Olbram Kostel na Znojemsku. Osobní auto tam srazilo zvěř. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek 6. srpna roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Oldřiška, jde o ženskou podobu ke jménu Oldřich, které vzniklo ze starogermánských slov spojovaných s dědictvím, rodovým majetkem a mocí. Oldřišku můžeme proto vyložit jako třeba mocnou dědičku. V současné době je mezi českými ženami zhruba 3 500 Oldřišek, takže všem těmto Oldřiškám budeme posílat písničku krátce po 8. hodině. Jinak dnešek je 147. dnem před koncem roku, rok 2026. A jaké písničky na vás čekají? Ty, které nestárnou, Spěchám, to bude hned na začátku Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem, Si krásná zaspívá Karel Gott. A další písničky budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání, ať se vám čtvrtek 6. srpna vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Zpíval Karel Gott, je 5 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dnes je 6. srpna roku 2026. Dnešek připomíná tragické výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu. Došlo k tomu 6. srpna v roce 1945. Atomovou bombu svrhl americký bombardér a záhy se rozpoutalo peklo. Rychlostí 1200 km v hodině se městem hnala ohnivá bouře. Zahynulo přes 80 tisíc lidí a tisíce jich zůstaly nezvěstných. Po mnoha lidech zbyly jen doslova stíny vypálené na stěnách. Oběti radioaktivního záření v Hirošimě bylo na 400 tisíc. A o 4 dny později potkal stejný osud i další japonské město Nagasaki. 6. srpna 1902 se narodil Karel Divíšek, otec známé herečky Niny Divíškové, všestranný sportovec, letec i potapěč. S Karlem Absolonem spolupracoval na výzkumu krasových jeskyní. A po roce 1948 se stal správcem provozu Moravského krasu. Jako první se třeba spustil do ponorné říčky Punkvy. Přesně před 100 lety se narodil historik, pedagog a muzejník Bohumil Peroutka. Pocházel ze Slovenska, vyrůstal ve Vsetíně a v roce 1969 mu v novinách Nové Valašsko vyšel článek k výročí vzniku republiky. Kromě jiného v něm také kritizoval politické procesy 50. let. Komunistický režim mu za to hrozil vyhozením z práce. Situaci nesl Peroutka velmi těžce. Na nádvoří Vsetínského zámku se zapálil a na následky po pár dnech zemřel. 70 let je dnes Evě Vejraškové, české akademické malířce a grafičce původem z Boskovic. Několik let pracovala v legendárním studiu Jiřího Trnky a po sametové revoluci pomáhala zakládat základní waldorfskou školu v Praze Jinonicích a zaměřila se na výuku dějin umění. Herečka a zpěvačka Hana Holišová slaví své narozeniny právě dnes a budou to už 46. Vyrůstala v hudební rodině, tatínek Evžen Holiš působil jako dirigent, korepetitor a matka Hana Horká jako operetní solistka. Hudbu tedy nemusela nějak složitě objevovat, spíše hledala, jakým způsobem se v ní sama prosadí. V mládí prošla Hana Holišová folklorním sborem, zpívala dokonce i v Doom metalové skupině, což je u pozdější muzikálové hvězdy půvabně nečekaná kapitola. Po pedagogické škole v Boskovicích pak vystudovala Hana Holišová v roce 2003 činoherní herectví na JAMU a od roku 2005 je výrazně spjata s Městským divadlem Brno. Je držitelkou dvou centálie. V roce 1984 zemřela česká herečka Marie Vášová. Působila i na divadelních scénách v Olomouci a v Ostravě. Ve 40. letech zazářila ve snímku Siréna, který získal Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Po nástupu normalizace se netajila svým znechucením nad tím, co se u nás dělo, a obsazována byla už jen velmi výjimečně. A 6. srpna 2002 mnozí si určitě vzpomenete, postihli Českou republiku katastrofální záplavy. Začaly vydatnými srážkami a vyžádali si 17 lidských životů. Škody sahaly k 73 miliardám. Zasažena byla více než třetina území státu, nejvíce jižní, střední a severní Čechy, ale trpěla i Morava, která se ještě nestačila vzpamatovat z povodní z roku 1997. Je 5 hodin a 16 minut, za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Brno počasí. Pavel Kašper přeje dobré ráno.

0: 37 stupňů Celsia, mírný severozápadní až severní vítr do 20 km v hodině, v bouřkách může výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které dnes vychází minutu po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 28 minut. Přejeme krásné ráno.
1: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut a je tu 35. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2002. Ti, kteří mohli za smrt hasičů, možná ještě žijí. Nárožní budova někdejších podniků Vítkovice a Chepos naproti brněnskému hlavnímu nádraží byla v té době odstrašující z mnoha důvodů. Chátrala, řádili v ní sprejeři a skončil i původní záměr provozovat tam pod názvem Transit bufet. Ovšem 8. leden roku 2002 zůstane datem, kdy události v ní hluboce zasáhly do života mnoha lidí. Požár kasína, které v její dolní části fungovalo, stál život nejen jednoho z krupiérů, ale i dvou hasičů. Přitom se tak nemuselo stát, kdyby v budově naprosto radikálně neporušili protipožární předpisy. Hodiny ukazovaly krátce po 8. hodině večerní a budovou se začal šířit dým a posléze plameny. Důvodem se staly patrně nevyhovující rozvody osvětlení ve stropních podhledech. Hasiči na místě pochopili, že zásah bude složitý. Už při jejich příjezdu venku na Řím se volal o pomoc jeden ze zaměstnanců kasína, který oznámil, že má uvnitř kolegu. Nezbýval čas. Dovnitř společně vyrazili hasiči, mezi nimi David Kožuský a Jaroslav Gargula. Pátrali v téměř nulové viditelnosti, přesto David Kožuský hledaného muže našel a volal na pomoc další kolegy. Jenže právě v tu chvíli oheň prudce zesílil a uvnitř začaly padat stropní podhledy. Ty poškodili i připravené hadice s vodou. David Kožuský i hledaný byli pravděpodobně v okamžiku prudkého nárůstu teploty okamžitě mrtví. Jeho kolega David Gargula se snažil v sousední chodbě najít cestu zpět a ve stejném okamžiku mu plameny odřízly únikovou cestu. Zpráva hasičského vyšetřovatele je zdrcující. Kdyby v objektu dodrželi protipožární pravidla, mohli všechny tři oběti žít. Únikovou cestu v podobě dvoukřídlých dveří na galerii někdo zabednil dřevotřískovými deskami. Další únikové prostory blokovaly desky herních stolů, dveře zůstávaly zamčené a bez klíče k jejich otevření. A jiné uskladněné desky zablokovaly vnitřní nástěnný hydrant. Smutné je, že policisté nenašli viníka. Možná člověk, který nechal udělat z únikové cesty skladiště, stále žije. Dnes stejnou, i když už opravenou, budovou chodí denně řady lidí a v přízemí míjejí symbolickou připomínku. Sloup, do nějž výtvarník Adam Krhánek symbolicky zakomponoval negativní otisky dvou postav hasičů v životní velikosti. Připomínají, že snaha zachránit život jiného stála život záchranáře. Jednomu bylo 32, druhému o 3 roky méně. Oba po sobě nechali rodiny, přátelé. Ti nejen ve výroční den se slzami míří na místo i k hrobům na Nebovickém a Moutnickém hřbitově.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno. Jen až

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách. Více se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Vedení Želetic u Kyjova vykoupilo starý neobydlený dům s velkou zahradou a plánuje jeho demolici. Místo toho vzniknou stavební pozemky pro 3 novostavby. V obci je neobydlených domů skoro 30. Některé z nich by obec chtěla také vykoupit a proměnit ve stavební parcely. V Mistřicích na Uherskohradisku dokončují novou kanalizaci a vodovod v dolní části obce. Odpady z některých domů tam totiž stále ústily přímo do příkopů. Práce za 25 milionů korun by měly být hotové v polovině září. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, hrála, zpívala vám kapela Katapult. Letní prázdniny využívají brněnská divadla k opravám svých budov. Národní divadlo Brno investuje letos do všech tří svých scén. Opravy mají zachovat historickou hodnotu budov, zvýšit bezpečnost provozu i zlepšit zázemí pro diváky a zaměstnance.
1: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
2: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. Jsou to takové jednotlivé výjevy, v rozích jsou menší. S maskarony a uprostřed jsou figurální výjevy s andělíčkama, kteří drží různé hudební nástroje nebo listy, z kterých zpívají.
2: Jednotlivá z grafita mají několik vrstev.
3: My se pokoušíme najít původní z grafita, ta vznikla v 80. letech 19. století, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány a ne všechny opravy se podařily, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
2: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
1: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se ta fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nový. Takže plán na dalších několik let, máme na to vždycky 2 měsíce, aj podle toho, kolik máme finančních zdrojů.
2: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Janačkově divadle přes léto z fasády odstraňují grafity. 5 úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správ. Marek Fruvírt.
4: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co se to vlastně používá, tak jsou prostě opotřebené a jsou potřeba vyměnit.
2: Kvůli divadelnímu provozu se musí práce rozdělit do 2 etap.
4: Letošní prázdniny je vlastně mechanická část a příští prázdniny by měla být taková ta větší. Ta elektronická část změnou elektroniky, bezpečnostních prvků a takový ty věci.
2: Národní divadlo přes léto zlepšuje bezpečnost také v redutě. Další velkou investicí je pak výměna 127 oken na budově ředitelství. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 16 a 23 stupni Celsia. Těch 16, tedy nejnižší hodnota momentálně v Kobylí, 23 stupňů je třeba ve Znojmě Kuchařovicích. No a předpověď pro dnešek. I dnes nás čeká extrémně teplý den. Skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být lokální i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, no a v bouřkách může výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky většinou dobré. Bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 31 minut, zapadne ve 20 hodin a 28 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Anna K. Je 5 hodin a 50 minut. Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce, ale jak to bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměřil Martin Písařík. Je tady.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lidé se dnes podívají do nových domů na Mlýnském ostrově v Bílovicích nad Svitavou. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Moravská galerie v Brně po havárii vodovodu znovu otevírá stálou expozici umění do kapsy. A dnes čekáme jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Lidé v Bílovicích nad Svitavou si dnes můžou projít novou budovu školy na Mlýnském ostrově. Komentované prohlídky jsou v plánu od 15:30 odpoledne. Areál obec koupila v roce 2017. Část domů zbourala a postavila nové. Škola s jídelnou tam začne fungovat letos v září. Příští rok na jaře přibude i hospoda s obecním mini pivovarem. Dělníci zároveň dokončí úpravu zelené části ostrova uprostřed řeky Svitavy, říká starosta Miroslav Boháček z Hnutí STAN.
3: V rámci toho veřejného prostranství by u splavu měl být takový malý amfiteátr, park, dvě hřiště, parkovací plochy, velká zahrádka k té hospodě, vodní prvky a pak poslední části by měl být i rekonstrukce parčíku, kde je památník první a druhé světové války.
1: Za přestavbu Mlýnského ostrova zaplatí Bílovice přes 330 milionů korun, většinu uhradí z dotací. Na zbytek si obec vzala úvěr 100 milionů korun. Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Celková inflace se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu drží nízko na 1,7%. Ale takzvaná jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot, je pořád výrazně vyšší, než by si centrální banka přála. Jistou roli také hrají obavy z geopolitických rizik, zejména z konfliktu na Blízkém východě. Rozhodnutí o výši sazeb padne ve 14:30. Moravská galerie v Brně znovu otevírá expozici v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Zavřená byla od listopadu kvůli havárii vodovodu na nádvoří domu. Na dnešní znovu otevření je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Stálou expozici umění do kapsy, která byla předtím otevřená zhruba rok, popisuje mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
4: Expozice umění do kapsy je pojatá úplně jinak. Není to chronologie, není to ani abecedně, tak jak se autoři inspirovali rozumem do kapsy, ale jsou to takové významové celky, které ukazují lidem, jak na umění nahlížet, jak ho chápat. Takže je to třeba vnímání času v umění nebo i ošklivost v umění. Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5, do play-off tak nepostoupili, na turnaji skončí pátí nebo šestí.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 houstne provoz v Brně směrem na Vyškov. Před omezením na kilometru 196 už popojíždí menší kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný. Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 6. srpna roku 2026 na Oldřišku. Dnešek je také zajímavý tím, že je dnem svěžího dechu, navíc je to také den vrtění prsty u nohou, představte si, takže můžete dnes hned po ránu procvičit svoje prsty na nohu a dopřát jim trochu pohody a klidu. A je to také den piva India Pale Ale, tohoto speciálního druhu svrchně kvašeného piva, který možná máte rádi, nebo také možná ne. Ať už je dnešek pro vás dnem co nejpříjemnějším, vám od mikrofonu přeje Pavel Kašpar a na dobrou náladu bude teď po ránu dohlížet Pavel Bobek s písničkou Nedělní ráno, navzdory tomu, že je čtvrteční ráno a Láska tíží přidá už za chvíli Petr Muk. Písničky, které nestárnou, vám servírujeme každý den do 9. hodiny určitě. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zbýval vám Petr Muk, je 6 hodin 12 minut, tady je Český rozhlas Brno. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště, není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha, jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru?
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu mezi 17 a 24 stupni Celsia, 17 stupňů je třeba v Kobylí nebo ve Strážnici a 24 stupňů Celsia ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer. Bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví přehánky nebo bouřky, lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu a v bouřkách může výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky je většinou velmi dobré. Bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 31 minut, dnes zapadne ve 20 hodin a 28 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Ve čtvrtek 6. srpna přivítáme

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Zpívala vám Iveta Bartošová písničku Když láska schází. Pochází z alba Blízko nás, vznikla v roce 1988. O hudbu se postaral Ladislav Štajdla, textem ji tehdy opatřil Miroslav Mirek Černý. Na vlnách Českého rozhlasu Brno se teď budeme věnovat kapsářům. Dejte pozor, zvláště v letním období jich totiž v Brně přibývá. Zloději si vybírají místa s velkou koncentrací lidí, například v oblasti Hlavního nádraží, Náměstí Svobody nebo v Denisových sadech. Obytí kapsáře se mohou stát lidé i v přeplněných dopravních prostředcích nebo u vodních ploch. Strážníci proto doporučují mít své věci pod kontrolou.

nenosit peněženky nebo mobilní telefony v zadních kapsách kalhot. Zloděje může přilákat i rozepnutá dámská kabelka přes rameno nebo rozepnutý batoh na zádech. Více informací, včetně těch preventivních, se dočtete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz a nechybí ani zajímavá reportáž. Pavel Kašpar u mikrofonu a tady tím ostrým kytarovým riffem už se hlásí Marie Rotrová. Tisíc tváří lásky. Zprávy s Davidem Hasmanem za chvíli.

0: je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Na několika místech včera padly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu za celou dobu své existence zaznamenalo 28 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Veselsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu to znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Dnes se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. V Ochozi u Brna začala tento týden rekonstrukce dolní návsi a opravy kanalizace. Řidiči by měli počítat s omezením průjezdu a řídit se přechodným dopravním značením. Od 15. srpna budou provoz řídit semafory. Na místě má vzniknout odpočinková zóna s lavičkami, pítkem nebo stojany na kola. Práce vyjdou na víc než 15 milionů korun. 2,5 milionu zaplatí kraj, zbytek obec. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podporu, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám, ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek, podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. V areálu brněnského velodromu se od dneška představí domácí zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Pop Mese do soboty nabídne desítky koncertů popu, elektronické hudby nebo rapu. Podle ředitele festivalu Tomáše Kellara se návštěvníkům snaží ukázat také méně známé umělce. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 menší kolona popoždí na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu ze Slavkova chvilku překážela dvě auta po nehodě. Už odjela a kolona se postupně rozjíždí. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Naladili jste si nás ve čtvrtek 6. srpna roku 2026. Moravští ovocnáři budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Letošní počasí jim totiž vůbec nepřeje. V sadech úřadoval mráz, teď chybí dešťové srážky. Ztráty se počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo, opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem, které nás ovlivňuje už v podstatě od března, je tady sucho. A do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat vlastně suchem a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
4: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: V příštích týdnech by sadaři uvítali dešťové srážky. Naopak se obávají bouřek s kroupami, které by mohly poničit zbytek úrody švestek a také jablka. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, je přesně 6:45, teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 17 a 24 stupni Celsia. A prognóza pro dnešek, skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví přehánky nebo bouřky, lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 33 a 36 stupni Celsia. Vítr mírný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu, ale samozřejmě přijde-li bouřka nebo přehánky, tak vítr může výrazně zesílit až na 70 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré. Bio je na trojce a slunce, které v Brně vyšlo v 5 hodin a 31 minut, zapadne 2 minuty před 8:30. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rádia zpívali vám Rangers, je 6 hodin 49 minut, Pavel Kašpar u mikrofonu čtvrtečního Českého rozhlasu Brno. Tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, mohou narušit spánek. U seniorů pak bývají následky výraznější, varuje článek, který najdete na webu Státního zdravotního ústavu. Mělký a přerušovaný spánek může vést k únavě druhý den, horšímu soustředění a v extrémních případech i zvýšenému riziku pádů a následných zranění při nedostatečné koncentraci. A co tedy udělat, abychom i ve vedru spali? Nejen v ložnici, ale v celém bytě je dobré přes den zatáhnout žaluzie nebo závěsy na oknech orientovaných na slunečnou stranu bytu. Větrat bychom měli hlavně ráno, pak pozdě večer, kdy už je venkovní vzduch chladnější. A k přijatelnému prostředí v bytě pomůže také omezíme-li používání spotřebičů, které zbytečně oteplují prostor. Pokud je ložnice příliš vyhřátá a byt či dům to umožňuje, přestěhovat se na noc do chladnějšího pokoje. Řada lidí ochlazuje místnost také ventilátorem, v tom případě by proud vzduchu neměl mířit přímo na člověka. Jestliže domácnost používá klimatizaci, rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být příliš velký. Prudké ochlazení může způsobit zdravotní obtíže a při dlouhodobém proudění studeného vzduchu také bolesti svalů nebo hlavy. Rozdíl by ideálně neměl přesáhnout 5 až 7 stupňů Celsia. A je také dobré vědět, že některé léky mohou zhoršit snášení vysokých teplot. O tom si ale zhrkneme zas někdy příště. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vědci budou v Brně po celý rok sledovat znečištění ovzduší pomocí nové sítě senzorů. Kroměříž opraví byty s pečovatelskou službou. V Jeseníkách přibývá vlků. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky potom poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
3: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
4: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
5: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplňuje vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
6: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
5: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Kroměřížská radnice plánuje rekonstrukci domu na ulici Nitranská, kde je 57 bytů s pečovatelskou službou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město požádalo o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 85% nákladů na opravu. Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká a zastaralé je podle mluvčího vybavení kuchyní a sociálních zařízení.
7: Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, celá budova zataplená s novými okny, dveřmi i rozvody. Předpokládané náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 74 milionů korun, dotace by se mohla blížit až k 60 milionům korun.
2: Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat takzvaní peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, říká Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
8: Lidi se určitě vlků bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
2: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje taky chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pomalej pojedete od kilometru 182 až k omezení v Brně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 4 minuty, čtvrtek 6. srpna. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno vám všem. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost i před soutěží, jak se u nás mluví. Dáme si sen od Lucie, krásný sen, takže bude to celé takové snivé, bude zpívat Karel Zich a pak už soutěž, jak se u nás mluví. Ta bude naprosto reálná. Dnešní soutěžní slovo bude z Kunštátu na Boskovicku a pro výherce dnes máme knihu Kód diabetu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 726465200, linka sem k nám do studia, kam můžete zavolat a zkusit své štěstí nebo vybrat některou z nabízených možností. Držíme vám palce. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám dobrou chuť ke snídani a ať se vám celý den vydaří ve společnosti písniček, které nestárnou tak rychle jako my. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 13 minut čas na soutěž, jak se u nás mluví. I dnes pro vás máme soutěžní slovo, které dnes pochází z Kunštátu na Boskovicku, ale věřím tomu, že ho budete znát i z mnoha dalších regionů. A to už je potom zajímavostí, jestli bude mít stejný význam u vás i třeba v Kunštátě. Tak zajímavé slovo pro vás dnes chystáme. Na lince 726465 00 se vás ptáme, víte, co jsou to paprče? Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia, těšíme se na vaše tipy. A držím palce, ať uhodnete a vyberete tu správnou variantu. 726465200, zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady to někdo vzdal na poslední chvíli, tak zkusíme další telefonní číslo. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady posluchačka Hana z Brna, já vás zdravím.
0: Dobré ráno, Hanko, vítejte, hezké ráno vám přeju. Tak co myslíte, že by mohly být paprče v Kunštátu? Co byste tak typla, že by to mohlo být, tušíte?
1: No, jako to slovo mě něco říká, ale samozřejmě to může být.
0: Ano, může se to kraj od kraje trošku lišit. Tři možnosti vám nabídnu. V Kunštátě můžou být paprče buď za A hrobem, nebo za B končetinami, anebo za C domácí obuví. Tak co z toho bude správně? Paprče jsou hrob Ačko, končetiny Bčko, nebo domácí obuv Cčko. Co myslíte? Co tipujete?
1: No. Paprče, papuče, já nevím, jestli by to, anebo ty končetiny.
0: No, je to na vás, Hanko, vyberte. Držím palce, ať zvolíte tu správnou variantu.
1: Tak já zkusím Cčko.
0: Zkusíte Cčko, jaj, škoda. Byly to ty končetiny, představte
1: byly
0: si.
1: Byly to končetiny, no.
0: Já jsem si právě taky tak jako říkal, že ty papuče by to být mohly, protože přesně jak jste říkala, papuče, paprče, tak to se taky nabízí, ale jsou to ty končetiny, tak končetiny. Nevadí. Zkusíme příště. Určitě, mějte se moc pěkně, děkuju, Hanko, děkujeme za zavolání, naslyšenou. 7 hodin a 15 minut je aktuální čas, soutěž, jak se u nás mluví, to bude opět zítra touhle dobou. No a po písničce kapely Queen počasí, hezké ráno přeje Pavel Kašpar.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 18 a 26 stupni Celsia. 18 je ve Strážnici, no a těch 26 už je v tuto chvíli ve Znojmě Kuchařovicích. Není divu, i dnes nás čeká horký letní den. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Postupně se objeví přeháňky nebo bouřky a lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, no a v bouřkách může pochopitelně výrazně zesílit. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo minutu po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 28 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Jaké příběhy ukrývá krajina Znojemska? Odpověď najdete na výstavě Krajina zavátá časem na Alšovce. Zavede vás do světa pravěku a raného středověku. Moderně pojatá expozice nabízí nejen cenné artefakty, ale také holografická zobrazení různých předmětů, interaktivní prvky a oblíbený archeologický sandbox. Díky tomu si mohou malí i velcí diváci vyzkoušet, jak archeologové objevují stopy minulosti a lépe porozumět proměnám krajiny i životu lidí před tisíci lety. Výstava je otevřena ve výstavním sále Alšovky, Alšova 15 ve Znojmě od úterý do soboty mezi 9:30 a 12:30 a pak ještě mezi 12:00 a 17:00. V zahradě brněnské vily Šťastny můžete navštívit výstavu Emigrace, příběh nedobrovolné cesty návratu. Téma mapuje mnohdy dramatické cesty nejen rodiny Šťastny či architekta Wiesnera, ale také rodin Blochových, Engelsmanových, Šternových, Mincových a Lefbérových. Výstava potrvá do posledního říjnového dne. A do 6. září je v Paláci Šlechtičen přístupná také výstava Fenomén barvy v lidovém prostředí. Připomíná, že barevnost tvoří v tradiční kultuře celý znakový systém, v němž existují ustálené vztahy, jako je bílá, černá nebo barevné kombinace další. Barvy byly důležité ve vztahu k magickým i přechodovým rituálům. Zprávy v půl dnes s Davidem Hasmanem. Za chvíli.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách. Více se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Lidé v Bílovicích nad Svitavou si dnes můžou projít novou budovu školy na Mlýnském ostrově. Komentované prohlídky jsou v plánu od 15:30 odpoledne. Areál obec koupila v roce 2017. Část domů zbourala a postavila nové. Škola s jídelnou tam začne fungovat letos v září. Příští rok na jaře přibude i hospoda s obecním mini pivovarem. Za přestavbu Mlýnského ostrova zaplatí Bílovice přes 330 milionů korun. Většinu uhradí z dotací. Více než 2 miliony korun uvolní město Zlín na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci červencového požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Jednalo se o největší požár v novodobé historii města. Při mimořádném zásahu, který trval 2 týdny, byly nasazeny všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Zlín. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, s přibýváním oblačnosti místy se mohou objevit i přeháňky nebo bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonami počítejte na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Prahy. Kamiony zastavují kolem kilometru 186 a pomalu jedou až do omezení v Brně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Letní prázdniny využívají brněnská divadla k opravám svých budov. Národní divadlo Brno investuje letos do všech svých tří scén. Opravy mají zachovat historickou hodnotu budov, zvýšit bezpečnost provozu i zlepšit zázemí pro diváky a zaměstnance.
1: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
2: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. Jsou to takové jednotlivé výjevy, v rozích jsou menší. S maskarony a uprostřed jsou figurální výjevy s andělíčkama, kteří drží různé hudební nástroje nebo listy, z kterých zpívají.
2: Jednotlivá z grafita mají několik vrstev.
3: My se pokoušíme najít původní z grafita, ta vznikla v 80. letech 19. století, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány a ne všechny opravy se podařily, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
2: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
1: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se ta fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nový. Takže plán na dalších několik let, máme na to vždycky 2 měsíce, aj podle toho, kolik máme finančních zdrojů.
2: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Janačkově divadle přes léto z fasády odstraňují grafity. 5 úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správce Marek Fruvírt.
4: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co se to vlastně používá, tak jsou prostě opotřebené a jsou potřeba vyměnit.
2: Kvůli divadelnímu provozu se musí práce rozdělit do 2 etap.
4: Letošní prázdniny je vlastně mechanická část a příští prázdniny by měla být taková ta větší. Ta elektronická část změnou elektroniky, bezpečnostních prvků a takový ty věci.
2: Národní divadlo přes léto zlepšuje bezpečnost také v redutě. Další velkou investicí je pak výměna 127 oken na budově ředitelství. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 a minuta k tomu, to je aktuální čas. S vámi je ve čtvrtek 6. srpna Český rozhlas Brno a předpověď počasí vám neseme. Tu aktuální teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 19 a 26 stupni Celsia a i dnes nás čeká ještě další horký letní den, i když ty teploty jsou mírně nižší ve srovnání se včerejškem. Skoro jasno až polojasno očekáváme. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví přehánky nebo bouřky, lokálně mohou být i velmi silné, buďte opatrní. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu může v bouřkách výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré. Bio je na trojce, čekáme velkou zátěž a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 31 minut, zapadne 2 minuty před 8:30. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Cizinci z různých zemí a různého věku si v Brně na měsíčním kurzu osvojují český jazyk. Na letní škole slovanských studií, kterou už desítky let pořádá Masarykova univerzita, jich letos přijela asi stovka. Kromě samotné výuky češtiny v kurzech několika úrovní pokročilosti se taky účastní programů, které jim pomáhají porozumět české kultuře v širším kontextu. Jezdí na exkurze po celé republice a můžou chodit třeba do filmového klubu nebo na společné hodiny zpěvu.
1: Každý rok ten program je ozvláštněn zpíváním českých, moravských, ale samozřejmě i slovenských oblíbených lidových písní. A na základě toho studenti se seznamují i s dialekty a s tím, že není jenom jedna čeština.
2: Popisuje ředitelka letní školy Eva Rusínová. Letní škola i v rámci hodin zpěvu podporuje studenty ze všech koutů světa v prohlubování znalostí o české kultuře a jazyku.
3: Určitě mám docela velké problémy s čím, nebo rozhodnout se, co je hovorová a co je spisovná čeština například. A samozřejmě je pro mě vynikající si rozšířit slovní zásobu.
2: Popisuje mi Petra Lovás z Maďarska, která vystudovala bohemistiku a působí jako učitelka češtiny. Rozšiřování slovní zásoby považuje za podstatné i srbský student s českými kořeny Maxim Novotný, který v Česku studuje prvním rokem.
4: Můžu si říct, že jsem velmi písní, že jsem jako první v své rodině, který zase začal mluvit česky. Do dneska mám takový problém, že když mluvím, my v srbštině nemáme vůbec písmeno ž, takže to do dneska mi dělá takový problém, kde potom až se vrátím do Srbska a když mluvím srbsky, stává se mi, že říkám to ž v slovách, která to vůbec nemají.
2: Zorientovat se v novém prostředí pomáhají zahraničním studentům průvodci a průvodkyni, kteří na univerzitě působí. Jednou z nich je Maja Zakřevská, která pochází z Polska, ale v Česku žije od dětství.
5: Je to pro mě překvapivé, že tolik lidí z takových různých zemí chce se učit češtinu a že každý z nich právě má nějaký svůj vlastní příběh s tou češtinou a to mě dojímá po každé, takže vlastně to, já čerpám tu energii z těch lidí.
2: Přiznává se Maja. Příští rok čeká letní školu jubilejní 60. ročník. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Ve Strážnici včera padl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Koupaliště se v horkých dnech dostala na hranici svých kapacit. A počasí dnes čekáme většinou polojasno s přibývající oblačností a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadne na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Na několika místech včera padly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu za celou dobu své existence zaznamenalo 28 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Veselsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu to znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko.
5: Na všech ostatních stanicích zůstaly včerejší odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů Celsia. Teplotní rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic v Česku. 31 jich zapsalo nové maximum pro celý srpen. Dnes se má extrémní horko zmírnit, přesto dál platí výstraha před tepelnou zátěží, která může být na jihu Moravy až extrémní. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Horké počasí zvýšilo návštěvnost koupalištím. Například třebíčská Polanka musela v úterý letos poprvé vyhlásit kvůli zaplnění kapacity stop stav. Vedro a velká návštěvnost jsou ale podle provozní koupaliště Zdeňky Málkové náročnější na údržbu a chod areálu.
6: Co se týká údržby, co se týká obsluhy hlavně, tam se nám ty děti střídají, musí se chodit namáčet do vody, je potřeba opravdu jim dodržovat ty přestávky.
2: Od zítřka do neděle se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezinárodní festival Jánošikov Dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí folklorní soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival přijedou i soubory a solisté ze Slovenska.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, s přibýváním oblačnosti místy se mohou objevit i přeháňky nebo bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz ve Střelicích na Brněnsku. V ulici Nebovická se srazila dvě osobní vozidla. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je čtvrtek 6. srpna 2026 a podle kalendáře dnes svůj svátek slaví Oldřišky. Ženská podoba jména Oldřich, které vzniklo ze starogermánských slov spojených s dědictvím, rodovým majetkem a mocí. Oldřišku proto můžeme volně vyložit jako mocnou dědičku, případně jako ženu, která vládne rodovému dědictví. Podle posledních citovaných statistik z roku 2016 u nás v té době žilo zhruba 3,5 tisíce Oldřišek a průměrný věk těchto nositelek přesahoval 60 let, takže úplně nejoblíbenější tohle jméno není. Nicméně všem Oldřiškám na vlnách Českého rozhlasu Brno posíláme písničku Muzika od Karla Gotta jako malý dárek a nechť poslouží také jako malý dárek všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i herečka a zpěvačka Hana Holišová, nebo také bavič Petr Novotný a určitě mnozí z vás. Přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení, užívejte dnešního dne a večírek může klidně začít už teď od rána. Pavel Kašper u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Krásné ráno přejeme.
3: Český rozhlas Brno.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology, abychom byli úplně přesní. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je aktuální situace? Jak to vypadá s počasím v našem regionu?
2: Aktuálně máme většinou takovou oblačnou oblohu směrem do východních častí kraja. Tam je viac polojasná alebo i skoro jasná. No a sem tam se vyskytují lokálne prehánky, případně i búrka. Je to ale velmi teda lokálne. Aj v Brně se nad ránom objavili prehánky a búrka, ale v jednotlivých mestských častiach to bylo úplně rozdielné. V tých západných tam někde nespadla ani kvapka. Najviac tak v strede mesta a aj v tých východných častiach bolo toho málo. Teraz zase tam na severovýchodnej časti Brna sa vytvorila drobná prehánka. Takže to nám ukazuje tú variabilitu, že je to plošne veľmi drobné tie zrážky. Teploty sú väčšinou od 22 až do 27 stupňov v tejto chvíli, no a fúka nám slabý alebo mierny vietor väčšinou severných smerov.
1: Jaké počasí prinese 6. srpen?
2: Ešte nás čaká teplé počasie, maxima 33 až 36 stupňov Celzia, najteplejšie na juhovýchode kraja, na severe a západe kraja, tam väčšinou okolo 31 stupňov Celzia. No a v západnej a severnej časti kraja bude prevažovať viac oblačnosti a ešte sa môžu teraz do poludnia vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrky. Inde väčšinou polojasná obloha a potom ďalšia vlna možných prehánok a zrážok by sa mali objavovať od popoludní. Tam ešte ale tá pravdepodobnosť bude relatívne malá a potom večer by mali pribúdať od juhozápadu. Malo by ich byť o niečo viac. Vietor cez deň mierny, severozápadný až severný, ale v búrkach môže i výraznejšie zosilovať.
1: Takže když sa zeptám úplne prakticky, tá pravdepodobnosť, že by dnes odpoledne třeba nebo večer zapršelo v Brne, není moc veľká.
2: Je väčšia k večeru, ale nie je to úplná istota, tak by som to povedal.
1: Když se podíváme na počasí zítra, dnešek, pokud zaprší, přinese sebou nějaké srážky, dá se předpokládat, že třeba zítra už bude chladněji trošku?
2: Ano, mali by sme sa dostať do niečo chladnejšieho vzduchu, takže v noci ešte tam sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky, potom k ránu väčšinou by tie zrážky mali ustávať a zo začiatku dňa ešte viac oblačnosti, niekde ešte môže sa vyskytovať doznievajúci dážď alebo prehánky na juhu a východe kraja, ale cez deň oblačnosť bude ubúdať, takže postupne viac slnečného svitu, v priebehu dňa postupne polojasno až skoro jasno. Minima ešte stále vysoké, 21 až 18 stupňov a maxima by mali dosahovať 27 až 30 stupňov Celzia na severe a východe kraja, tam miestami okolo 26 stupňov Celzia. Takže stále aj po tom ochladení niekde môže byť dosiahnutá aj zajtra 30-ka. Ale keď ideme z hodnot, ktoré dosahovali i na 40 stupňov, tak je to v podstate ochladenie.
1: Je to, 10 to máte pravdu. Moc krát díky, poprosím vás Peter ešte o teplotní rekordy. Jak to vypadá pro 6. srpena?
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015. Sú to dve hodnoty, Strážnice a Brno-Žabovžesky, 36,3 stupňa Celzia. A najnižšia hodnota je z roku 1941, Tišnov, 3 stupne Celzia.
1: Moc krát díky, to bol meteorolog Peter Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Peter, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspirace k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítr Holc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dnes začíná třídenní hudební festival Popmese. V areálu velodromu vystoupí desítky alternativních hudebníků z Česka i ze zahraničí a my jsme teď ve spojení s programovým ředitelem Tomášem Kilarem. Tome, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Popmese je multižánrový festival. Pro koho primárně tvoříte program? Kdo je takový váš typický návštěvník?
1: To je těžko říct, my máme opravdu ty nůžky rozevřené docela dost a myslím si, že věkově je to od, dejme tomu, 12 let ideálně až po penzisty nebo lidi důchodu. Já si myslím, že dnešní době je dobré se zaměřit na všechny věkové kategorie a doufám, věřím, že díky tomu programu, pestrému programu, který je opravdu rozpjatý na více stran, tak si myslím, že dokážeme zaujmout takové věkové kategorie. A je to samozřejmě i pro dobrodruhy a lidi, kteří opravdu mají rádi dobrý výběr hudby a rozmanitý hlavně výběr hudby.
0: Já se přiznám, že jsem na opačné straně konce toho spektra, blížím se už k těm penzistům, ale váš program se mi velmi líbí. Až do soboty se na čtyřech pódiích vystřídají desítky hudebníků. Prozraďte, na která zahraniční jména se můžeme dnes těšit, která se vám podařilo letos do Brna dostat a na které jste vy obzvlášť pyšný, to by mě taky zajímalo.
1: Tak podařilo se tento rok dostat do Brna, což je důležité, že teda opravdu, jak se bavíme o Brně, tak podařilo se dostat do Brna nejstarší velodrom, což je taky další zajímavost celosvětový, tak Einstürzende Neubauten, což je německá sestava, dobří kamarádi Nika Cavea, a to si myslím, že je velký majstrštěk pro nás. Pak samozřejmě je to třeba Richard Miller, který my nepovažujeme za hraničí, ale přece jenom je to Slovensko.
0: Ano, ano.
1: Tak další věc je OK Lou z Francie, Overmono z Británie, konkrétně z Velsu, tam jsem já vyrůstal, takže na to jsem taky pyšný. A pak ze Švédka Anna von Hauswolfová, která se už objevila, myslím, že minulý rok ve Spirále v Praze, a tam měla obrovský úspěch a u nás ji uvidíme na velkém pódiu. Takže na tohle ze zahraničí jsem velmi pyšný. A co se týče, dejme tomu, těch místních jmén, tak tam bych dokázal vypíchnout třeba Home Square, Michailová, dokonce Gufrau, což je kapela, která opravdu, dá se říct, takzvaně vybuchla poslední rok.
0: Kromě koncertů nabízí festival tradičně i doprovodný program. Na co dalšího byste návštěvníky pozval?
1: Určitě bych pozval na náš diskuzní část nebo diskuzní stage, kde opravdu jsme se snažili vybrat to nejpestřejší, co se týče nějaké podcastové scény, a taktéž máme partnerství s Českou televizí a Jihlavským dokumentárním festival a ti obstarají zase program do našeho menšího kina v konferenční části našeho areálu.
0: Podobně jako v loňském roce se letos festival koná na velodromu. V čem je tady ten prostor té cyklistické dráhy pro pořádání hudebního festivalu specifický? Prakticky přináší to pro vás jako organizátory nějaké výhody nebo spíš komplikace?
1: Přináší to obrovské výhody. Jedna, která je to, jak jsem zmínil, je to jeden z nejstarších, nebo možná i ten nejstarší velodrom na světě. Je to zastřešený částečně, to znamená tribuny nabízí stín, i dejme tomu úklid před deštěm. Je to pohodlné, protože opravdu je tam spousta místa na sezení a na stání je samozřejmě ten střed toho prostoru, který opravdu nabízí velkou plochu jak pro gastro části a dva velké stage, kde opravdu ten venkovní program se dá krásně odbavit. Ta kulisa je opravdu nádherná, je zasazená do části Brna BVV nebo Pisárky, blízko koupaliště a blízko řeky, to znamená, že v momentě, kdy návštěvník se cítí, že by si chtěl dát trošku pauzu a někde se osvěžit, tak ty možnosti tam jsou. Čili to tvoří unikátní a dále my máme i večerní nebo respektive takový krytý neboli taneční část, hudebně zaměřený na taneční hudbu, a to je BVV Pavilon E, to znamená, že tam opravdu taky lze snadno získat nebo se dostat do stínu a i do chládku, což si myslím, že v dnešní době je velice důležité.
0: Ještě úplně prakticky, v kolik hodin dnes začínáte? Co bude takové první číslo vašeho programu? A jsou ještě lístky, případně kde? Dají se koupit třeba na místě?
1: Tak my jsme zaměření na jednu věc, kterou nám často naši návštěvníci kvitují a chválí, a to je to, že tam je spousta místa. A to znamená, že my sice kapacitně můžeme být, dejme tomu, někde kolem 8000 denně, ale snažíme se postavit ten areál, aby byl opravdu někde kolem 3000, 3500 denně. A jsou

0: Časně jsou nějaké poslední lístky v prodeji, takže opravdu si myslím, že by bylo dobré a hodné teďka, aby lidi pokračovali s koupí, a moc jim chci za to poděkovat, protože opravdu ten zájem je teďka v těchto posledních dnech enormní, a tu druhou částku už si nepamatuju.
1: O 6. ročníku hudebního festivalu Popme se jsme mluvili s programovým ředitelem Tomášem Kelarem. Tome, moc krát díky za informace, držím palce vašemu skvělému festivalu, ať se povede i v letošním roce. Mějte se
0: hezky.
1: Děkuji
0: za ten prostor. Mějte se hezky.
1: Díky. Naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky potom poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města. V Ochozi u Brna začala tento týden rekonstrukce dolní návsi a opravy kanalizace. Řidiči by měli počítat s omezením průjezdu a řídit se přechodným dopravním značením. Od 15. srpna budou provoz řídit semafory. Na místě má vzniknout odpočinková zóna s lavičkami, pítkem nebo stojany na kola. Práce vyjdou na víc než 15 milionů korun. 2,5 milionu zaplatí kraj, zbytek obec. Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvůli změně trestního senátu začne soud případ projednávat od začátku. Od srpna jsou do oficiálního katalogu pracovních pozic zařazeni tzv. Peer pracovníci. Ti mají na základě vlastní prožité zkušenosti pomáhat lidem se složitým obdobím, například se závislostí, propuštěním z vězení nebo psychickou nemocí. Nová pozice ale čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno s přibýváním oblačnosti. Místy se mohou objevit i přehánky nebo bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je uspaná na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od Kývalky až k omezení na kilometr 196 pojedete asi půl hodiny. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. A důvod je jasný, včera hodinu před půlnocí našeho času odstartovala v kanadském Edmontonu v turnaji 18-letých hokejových nadějí rozhodující bitva Hlinka Gretzky Cupu o postup do semifinále, který si zajistili naši nebo finští mladíci. Pane Meixner, hezké ráno, vítejte.
1: Tak hezké, ale hokejově smutné ráno, přeji vám i všem posluchačům, samozřejmě milovníkům hokeje. Tak bohužel se to nepovedlo, naši prohráli s Finy 4-5, po třetinách 1-2, 1-3 a 2-0. A no tak co říct, hrál se v tréninkové hale Edmontonu, takže tam neměli ani opakovací kamery, dívali jsme se na hokej přes síť, takže jsme to viděli čtverečkově. Opravdu vydařené, myslím, že diváků tam bylo 5. No a co říct, vedli jsme sice 1-0, ale potom to vzali do rukou Finové a šli do vedení až na 4-1 a po té brance naši vystřídali brankáře. Překvapivě začal Martínek a tomu se opět nevedlo, stejně jako v tom prvním zápase s Američany, takže po té čtvrté brance tam šel Štěpánek, ten už pak pustil jenom jeden gól. My jsme snížili dorážkou Mareše na 2-4, ale Finové při přesilovce, a tu se hráli výborně, tak dali na 5-2 a ve třetí třetině jsme se podařilo našim okům ve 44. a 45. minutě dvěma góly to stlačit na rozdíl jedné branky, ale bohužel, protože ještě 5,5 minuty před koncem jsme hráli oslabení, to jsme sice ubránili, ale těch 6-5 jsme hráli jenom chvíli, pak si vzali trenéři těsně před koncem time a už to tedy bohužel vůbec nepomohlo. Tak trochu mě teda překvapilo, že se v brance objevil opět Martínek, tak to byla taková, no, asi sám se zvědav, co si na to trenéři v duchu řekli. A jinak je to škoda, stejně jako loni budou hrát naši borci až o 5. místo a utkají se v tom zápase se Švýcary.
0: Hráli se také zápasy ve druhé čtyřčlenné skupině, ze které, pane Meixnere, postoupili a tím vytvořili semifinálové dvojce, která mužstva?
1: Takže Kanaďané porazili Švédy 7-4, tím si upevnili to vedení nebo potvrdili 9 bodů. A pozor, a Slováci porazili Švýcary a hodně vysoko 6-2, takže skončili druzí ze 4 body, Švýcary jsou třetí, Švédové a čtvrtí. A Slováci tím pádem budou hrát semifinále a utkají se s Američany a Kanaďané budou hrát s Finskem. Tak to je tady k tomuhle. Bohužel se nám to hold nepovedlo. Bylo to takové zvláštní utkání, ale je to omladina, jsou to 16, 17 letí, 18 letí kluci a hold se musí prostě brát to, že ještě ta hra je plná chyb. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, je tu předpověď počasí. Přinášíme jako obvykle informace i o rozpětí teplot na jihu Moravy. Teploty momentálně se pohybují mezi 22 a 28 stupni Celsia, takže i dnes neúprosně stoupají. 22 stupňů je ve Strážnici, 28 v Brodě nad Jí. A předpověď? Pro dnešek slibuje skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví přehánky nebo bouřky, lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu může pochopitelně v bouřkách zesilovat. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré. Bio je na trojce, čekáme velkou zátěž a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 31 minut, zapadne ve 20 hodin a 28 minut. Krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno. Ceny ropy v poslední době mnohokrát skloňované téma v souvislosti se světovým děním. Ropa a zemní plyn se těží ale i u nás na jižní Moravě. Jak velký potenciál zdejší ložiska mohou mít, zjišťoval u naftového odborníka v Muzeu ropy v Hodoníně kolega Zdeněk Truhlář.
1: V Hodonínském muzeu ropy se setkávám s naftovým geologem Stanislavem Benadou. Kolik ropy je tady u nás na jižní Moravě?
2: Jižní Morava patří především do Vídeňské pánve a byla to jedna z oblastí, kde se začal průzkum ropy provádět velmi dávno, to znamená na začátku 20. století. A zpočátku se věřilo, že tahle ta oblast bude jednou z velkých území, kde se ropa bude dobývat, tak jako byl Texas, jako byl Blízký východ. Až po druhé světové válce přišlo na to, že ten potenciál tady opravdu není tak velký. V tomhletom okolí Hodonína se dobývá nebo těží ropa v podstatě něco přes 100 let a byly tam výkyvy. V okamžiku, kdy se objeví velké ložisko, tak ta produkce té ropy je vyšší, ta životnost toho ložiska není dlouhá, trvá to maximálně tak 10-12 let, někdy podstatně méně a potom ta těžba klesne a když se podaří najít jiné ložisko, zase větší, tak zase stoupne. Takže dneska ta těžba té ropy není velká, je to zhruba 1% spotřeby republiky. Je to skutečně zanedbatelná část.
1: Na Moravě se ovšem netěží jenom ropa, ale třeba také plyn.
2: Zemní plyn se těží jednak tady na jižní Moravě a také na severní Moravě se těžil a dodneška na severní Moravě ještě další zemní plyn se získává tím, že se odplynují ty černouhelné doly, které už dneska se netěží a to množství toho plynu, které se tam vytěží, je skoro stejné jako z těch ložisek. A je to zase 1-2% spotřeby České republiky.
1: Jsou nyní prozkoumána opravdu všechna ložiska, nebo je ještě možnost, že nějaké ložisko se zkrátka objeví? Jak dobře je zmapováno to území?
2: To území se mapuje tedy dlouho. Nějakým způsobem do druhé světové války byla odkryta ložiska, která se pohybovala do hloubek zhruba těch 500 metrů. Dneska se dá říct, že většina ložisek, které se blíží té hloubce 2000, malinko přes ty 2000 metrů, byla také nalezena. Může se stát, že se nějaké menší ložisko ještě najde, ale ropa a plyn se vyskytují i ve větších hloubkách, kolem 3 kilometrů. A tady je problém, protože vrty, které hledají tyhle ty ložiska, jsou velmi drahé. A čím jsme hlouběji, tak je tam větší tlak a ty ložiska jsou menší, když ty zásoby můžou být stejné nebo větší. A nalézt menší plochu je obtížnější. Takže ten průzkum kolem těch 3 kilometrů po 3 kilometry nebyl nějak intenzivně prováděn. Našla se ložiska, která dosáhly té hloubky 3, 3,5 kilometru, ale jsou velmi zřídkavá. Takže tam ještě ten potenciál zůstává. Je otázka, jestli cena ropy, která kolísá, ale nějak dramaticky neroste, dokáže zaplatit ten drahý vrtný průzkum, který přesahuje tu hloubku 3 kilometry. Pokud byste chtěli o ropě se dozvědět víc informací, přijďte k nám do muzea, tady se s ropou setkáte napřímo, dokonce vás ní namažeme, vidíte její luminiscenci, čuchnete si, protože každá ropa voní jinak, takže vás veme srdečně a rádi vás provedeme.
0: Doplňuje naftový geolog Stanislav Benada z Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně, se kterým natáčel Zdeněk Truhlář.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, Oldřiščino, 6. srpna roku 2026 se pomaličku chýlí ke svému konci. A ve studiu se mnou skvěle naladěný, čtvrtkem ozdobený Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Musím říci, že dneska se mi šlo do studia, jako by řekl, tak jako svěžejí, protože se poněku troši linku ochladil.
0: Prý i sprchlo jsem slyšel.
1: Ano, a dokonce kapaly, jo. Velký padaly kapky, i dokonce mě na hlavu nějaká, ale nepršilo jako tak nevím, možná se, ale teďka svítí sluníčko, takže ale tak bylo to takové, jako by řekl, svěží. Já jsem byl včera se svými kamarády, na pivko jsme byli, bylo to výborný, ale dal jsem si ti tam nějakou pochutinu, která mi tak nějak nesedla. Aj. A sedělo mi, leželo mi to v žaludku jako šutr. Snažil jsem se to rozehnat jedním bylinným likérem. Nebudu jmenovat, abych nedělal nějakou reklamu, ale můžu říct, že se to vyrábí prostě z pomerančových slupek, no, abych, to už vám něco napoví. Takže tak, no.
0: Marná sláva, když pochutina nesedne, tak prostě leží.
1: No, tak to teda leželo, fakt jako, leželo to husto. No, jinak jako je tam hezký venku, teda příjemně, dneska jedu za svými důchodci do Hradiště.
0: Ano.
1: Je čtvrtek, první čtvrtek v měsíci, no a já už počítám noci, kdy jsem sám v té posteli, protože v sobotu už se vrátí velitelka.
0: Jupi.
1: A už se těším na to, jak já vyklančím, jak se říká ten byt, a ona jenom otevře dveře a řekne, to jsi nemohl vynést ten odpadkový koš. A
0: ten jediný, který zapomeneš.
1: Do kanálu, jo, a už je po všem. Takže prosím tě, budeš tady zítra?
0: Jasně.
1: Já taky, budu se na tebe těšit.
0: Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Ivana Frýda. Báseň se jmenuje Vzkaz. Zlo není v člověku, je v konečnosti, řekla mi ta, která mě opouštěla. Až ti dá kufry přede dveře smrt, bude ti hůř, tak neplač pro anděla. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Restaurátoři pracují na fasádě Mahenova divadla v Brně. Hotovy mají být koncem srpna. Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Moravská galerie v Brně po havárii parovodu znovu otevírá stálou expozici umění Do kapsy. A dnes čekáme většinou polojasnost, přibývající oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší David Hasman. Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách, popisuje restaurátorka Kateřina Krhánková.
2: Máme za úkol restaurovat z grafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní z grafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
0: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodovodním úřadem mohou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody anebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. ČNB naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Moravská galerie v Brně znovu otevírá expozici v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Zavřená byla od listopadu kvůli havárii parovodu na nádvoří domu. Na dnešní znovu otevření je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Stálou expozici umění Do kapsy, která byla předtím otevřená zhruba rok, popisuje mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
4: Expozice umění Do kapsy je pojatá úplně jinak. Není to chronologie, není to ani abecedně, tak jak se autoři inspirovali rozumem Do kapsy, ale jsou to takové významové celky, které ukazují lidem, jak na umění nahlížet, jak ho chápat. Takže je to třeba vnímání času v umění nebo i ošklivost v umění.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasnost, přibýváním oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je ucpaná na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometr pojedete asi půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Usrchněte z kalíšku, přípitek pro Oldřišku. Jak je slunko nad obzorem, půjdu vám v tom pěkně vzorem. Dle tradice však zas schválně, připijím jen virtuálně. K pití nápoj, ten mi chybí, dárek nesu ovšem živý. I po triku čaroděje, každý po něm pookřeje. Svítí jako jiskřičky, každý tón mé písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 6. srpna roku 2026, máme léto, ale dneska musím říci, když jsem šel do studia, tak byl tak jako lehce chladněji. Nebylo žádných 35 stupňů a krásně pofukoval vítr, dokonce taky na mě spadlo několik dešťových kapek, možná ještě zaprší, uvidíme. Tak najednou ten vzduch je takový svěží, lépe se dýchá člověku a hned je taková radost. Takže dneska, když jsem se koukl do kalendáře, tak svátek mají ženy, dívky, honosící se křestním jménem Oldřiška. Takže všem Oldřiškám nebo Olinkám, jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vždycky je kamarád tady, i když to nedokážem pochopit. Objeví se v pravém čase a neumí nás potopit. Včas nám pomocnou ruku podá a nemít kamarády, to by byla velká škoda. Poděkujme za kamarády, za přátelé v každém čase a v každém období. A ať jim písnička den ozdobí. Je to píseň Maluj zase obrázky od Zagorové Haničky a ať všem svítí na nebi šťastné hvězdičky. Milí pane Junáku a srdcovečky, prosím vás o zahrátí této krásné písničky pro moje kamarády, pro moje přátele. Ať nemine vás štěstí chvílka, to vám všem přeje kamarád Kamilka. Děkuju, krásný den.
0: Ale řeknu vám, paní Milko, to jste to měla hezky zrýmované sama? Nebo vám někdo pomáhal? Co? Bylo to moc hezké. Tak paní Milko, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. A dokonce jste si vybrala i písničku, takže už je tady Hana Zagorová a Maluj zase obrázky.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

skvárničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

Tak písnička Maluj zase obrázky dozněla. Moji milí, v úterý naměřili ve strážnici na Hodonínsku 40,9 stupňů. Představte si. Poprvé v historii bylo na Moravě přes 40 stupňů Celsia a ve strážnici se přitom měří od roku 1908. 40 hlásila i Třebíč, taky Diákovice na Znojemsku. A rekord pro ten den padl na všech měřících stanicích v republice. Ano, slyšíte dobře, na všech. V Bystřici pod Hostýnem neklesla teplota celou noc pod 29 stupňů. To se nespí, to se čeká do rána. No, jak kdo? Já se vám musím přiznat, že já spím jak dudek a jestli je 30 plus nebo 30 minus, je to jedno. Tak snad už by to mělo konečně povolit. Alespoň to slibuje hydrometeorologický ústav. Prý zataženo, přeháňky, místy i pořádná bouřka. A teploty mají klesat, mají jít trošku dolů. Srpnová bouřka má přitom svoji logiku. Slunce celý den peče zem, od země se ohřívá vzduch a ten stoupá vzhůru. Nahoře je zima. Pára se sráží a mrak roste jako těsto v míse. K večeru je toho na něj moc. No a spadne to. Bouřka málo kdy přijde ráno. Přijde, až má den, jak se říká, odpracováno. Dneska si otevřete telefon a vidíte na radaru žlutou skvrnu. Ale dřív se to poznávalo z okna. Kopec v Čepici, Hostýn, Radhošť. Každý kraj měl ten svůj. Vlaštovky lítají nízko, protože nízko lítá i to, co se loví. Z dálky je najednou slyšet vlak, který jindy slyšet není. Kouř z komína se drží při zemi a rosnička ve sklenici prý lezla po žebříčku nahoru. No, ta měla proti radaru jednu výhodu. Nepotřebovala signál a já ho taky nepotřebuji. Loupe mě v koleni, v levém, možná se oteplí. Loupe mě v koleni pravém, asi trošku nám zaprší. Tož tak.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

0: No a dneska máme čtvrtek, moji milí posluchači. A když je čtvrtek, tak je před námi co? Čtvrteční indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Jedná se o operu O třech jednáních. Zpívají Jenufu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních solistů. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: schválně, kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Opakuji čtvrteční indicii. Schválně, kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude jedna, páteční, no a pak uvidíme, jak to dopadne. A teď už vám co? Pouštím skupinu Olympik.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak to byla skupina Olympika, jejich Snad jsem to zavinil já. Krásná to písnička, to jsme mlátili do kytary ještě na gymnáziu, to se psala ty konec nějakých 60. 70. let. Tak, a no ono, už máme 3 minutky po 9:30. Dnešní srdcovky opět budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. Tak tady mám 2 přáníčka, tak pojďme rychle je plnit. První je z mailové adresy a zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost. Věrné posluchačce vaší stanice, paní Evě Slováčkové do Brna Bystrce. Milá Evko, děkuji ti za příjemnou společnost při studiu na Mendelově univerzitě 3. věku. Ze srdce přeji tobě a celé tvé rodině hlavně pevné zdraví. Vybrala jsem píseň od Karla Gotta Cestu znám jen já. Srdečně zdraví a děkuje Jarmila z Brna. Milá paní Jarmilo, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Protože jsou takové hice, tak ve velmi brzké době zahraďte ledovskou zimu, ať se schladíme. To by tak bylo asi všecko, pokud to bude možné jako co nejdřív, dokážu ty horka. Tak nic, naschledanou a rád si vás poslechnu.
0: Děkuju, můj drahý, ale neřekl jste mi ani křestní jméno. Nevím, s kým jsem se bavil, koho jsem si poslouchal, ale nebojte se. Samozřejmě, že vám přáníčko splním, ale ne dneska. Pokud jste poslouchal, tak už vás předběhla paní Jarmila a vybrala písničku od Karla Gotta Cestu znám jen já. No, na Jarka Nohavicu a jeho ledovskou zimu určitě někdy přijde. Takže doufám, že Karel Gott vás teď právě potěší.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, hrál bych dál, ale čas je vymezen, takže dnešní srdcovky pomalilililinku končí. Ale jakým jim... Ježíši, já jsem si to zase roztrhal. Jakým jim dobrým zvykem, ještě než se s vámi rozloučím, tak vám také zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Kam jsem si tě hádánko dal? Jo, už to tady mám. Ano, přátelé, zní takto. Schválně. Kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Tak to byla čtvrteční indicie. No a ještě vám zopakuji, protože rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání a posílám písničky, které se vám líbí, ale to mě musíte, jak já říkám, dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, a nebo mi to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud si budete přát, abych přání zaznělo v konkrétní den a taky konkrétní písnička, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili všechno, jak se říká, zprodukovat a zařadit do scénáře. To je pro dnešek už opravdu všechno. Mějte se hezky, no a já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí, v pátek po 9. hodině se budu těšit opět. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky, no v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování, jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic. Za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Nostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Nosticích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína a tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízeli ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak stržil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Nostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou. Je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand Deste se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda Deste.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní tady ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že ženám jsem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ, jako Šlukenau, označovalo to Rákosový luh nebo Rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulý dnu, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. kachlová kamna. Za B. sbírka obrazů. Za C. lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane Jene, mějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Úroda švestek a meruněk bude ve Zlínském kraji čtvrtinová, pončily mrazy a sucho. Lidé se dnes podívají do nových domů na Mlýnském ostrově v Bílovicích nad Svitavou. V Brně začíná 6. ročník hudebního festivalu Popmese. A dnes čekáme většinou polojasno s přibývající oblačností a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho pončili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku. Popisuje jich majitel David Ryšavý.
2: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
0: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Lidé v Bílovicích nad Svitavou si dnes můžou projít novou budovu školy na Mlýnském ostrově. Komentované prohlídky jsou v plánu od 15:30 odpoledne. Areál obec koupila v roce 2017. Část domů zbourala a postavila nové. Škola sídelnou tam začne fungovat letos v září. Příští rok na jaře přibude i hospoda s obecním mini pivovarem. Dělníci zároveň dokončí úpravu zelené části ostrova uprostřed řeky Svitavy, říká starosta Miroslav Boháček z hnutí STAN.
3: V rámci toho veřejného prostranství by u splavu měl být takový malý amfiteátr, park, dvě hřiště, parkovací plochy, velká zahrádka k té hospodě, vodní prvky a pak poslední části by měl být i rekonstrukce parčíku, kde je památník první a druhé světové války.
0: Za přestavbu Mlýnského ostrova zaplatí Bílovice přes 330 milionů korun. Většinu uhradí z dotací. Na zbytek si obec vzala úvěr 100 milionů korun. V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. V areálu brněnského velodromu se dne od dneška představí domácí i zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Popmese do soboty nabídne desítky koncertů popu, elektronické hudby nebo rapu. Podle ředitele festivalu Tomáše Kellara se návštěvníkům snaží ukázat také méně známé umělce.
4: Nabízíme dost odvážný obsazení. Opravdu k nám chodí vyloženě fanoušci hudby, fanšmekři. Lidé určitě najdou něco zajímavého, nového, ale zároveň to je propojené takzvanýma headlinerama, neboli těma hlavníma umělcema, který máme každý den 2 až 3.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, s přibýváním oblačnosti místy se mohou objevit i přehánky nebo bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 směr z Prahy do Brna zpomalte za Domašovem. Na kilometru 174,5 zasahují hasiči u nehody dodávky. Ta skončila mimo vozovku, zasahuje tam i vrtulník, projíždí se pomale. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To je dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. To dnešní může začít třeba informací o tom, že v měsíci srpnu ubývá dne o 1 hodinu a 44 minut. No a máme tady i pranostiku zajímavou. Vesele bude řinčet kosa, jeli v srpnu hodně rosa. Máme si také dnes připomenout právě tedy 6. srpna, den svěžího dechu. Jakékoliv osvěžení, myslím, se v těchto teplotách hodí, to se asi zhodneme. Každopádně já můžu slíbit čerstvé informace z našeho vysílání. Za okamžik to bude zajímavý recept, potom výlet s naším stopařem, pozvánka na festival plný chutí nebo ledově kávové babské rady. Tak ať je pro vás ten následující čas 120 minut doslova radostí pro uši. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Musím se přiznat, že sem tam se v naší rozhlasové budově objeví nějaká dobrota z vlastní zahrádky nebo zahrádečky. Já jsem před malou chvílí stihla ještě pozdě posnídat čerstvou broskvi, utrženou tuším dnes ráno nebo včera, nevím, ale výbornou. A máte-li takové podobné chuti a máte rádi dobré jídlo, protože kdo má rád jídlo, má rád život, říká se. Tak jste tady úplně správně. My v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno teď budeme vařit. A já už se zvědavě ptám Zuzany Kopulete, editorky, moderátorky, na to, co si pro nás připravila. Zuzanko.
1: No, já jsem si připravila recept, který se jmenuje vzletně kuře po kanadsku. Já myslím, že Kanaďané by se divili, že je to taková směs po česku. Ale je to hrozně chutné. A je to i poměrně jednoduché, když se člověk vypořádá s tím, že má doma všechny ingredience. Takže kuře po kanadsku. Potřebujeme 4 kuřecí čtvrtky. Mohou to být taky horní nebo dolní kuřecí nohy, mohou to být křídla, jenom nedoporučuji prsa, protože tam nepronikne marináda. No a to všechno dáme právě do marinády. Ta marináda je poměrně složitá, ale když už si to jednou zapamatujete a ty suroviny si nakoupíte, tak vlastně je to za chvilku. Takže patří do ní 10 lžic kečupu, 2 lžíce grilovacího koření, to je skoro celý ten sáček, který se kupuje v obchodě, 2 lžíce worcesterové omáčky, 2 lžíce hořčice, 2 lžíce medu a 2 lžíce oleje. A teď už ubíráme. 1 čajová lžička zázvoru, jde o mletý sušený, nedává se tam čerstvý, 0,5 kávové lžičky pepře, no a koruna celé téhle parády je česnek. Já dávám až 10 stroužků, ale samozřejmě záleží na tom, jaký máte česnek, jak moc je aromatický. Můžete dát i víc, protože česnek prostě dělá chuť. Tohle všechno dohromady smícháte, až je z toho hladká hmota, což jde poměrně rychle. No a pak už jenom rozložit kuře na plech a řádně, a mě teď nenapadá jiné než lidové slovo, opatlat ze všech stran. Prostě, jak se tomu říká, obalit, Jaruško, správně?
0: Já bych řekla obalit, namočit nebo zalít marinádou. Budeme takový, tak elegantně to by znamenalo.
1: Elegantně, takže to zalijeme marinádou. Ideální je nechat to den odležet v lednici, no a potom pomalu péct, protože kuře pustí samozřejmě nějakou šťávu, takže se peče tak dlouho, až to zase zhoustne a ta marináda je pak výborná, když si k tomu uděláte hranolky, tak do té marinády máčet ty hranolky. Kuřátko taky natáhne tu vůni. U nás doma já to dělám v dvojité dávce a vždycky to zmizne téměř okamžitě. Takže pokud máte trpělivost namíchat si tu marinádu, zkuste to. Garantuju, že se vám bude chutnat.
0: Velký úspěch to bude mít. Tak my moc děkujeme. Tohleto kuře po kanadsku byl vlastně skvělý tip na to, jak si udělat originální domácí marinádu, která se dá použít i třeba na úplně jiný způsob. To už necháme na vás, milí posluchači. Zuzana Kopuleta, byla milou návštěvou dopoledním vysílání. Já moc děkuji a přeji hezký den.
1: Hezký den.
0: No a my se pustíme do další příjemné muziky, Shania Twain nebo Nedvědi, ale v této hodince třeba i Maria Rotrová nebo Phil Collins. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno.

0: pondělní Dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jaké by to bylo naše dopolední vysílání bez vstupu našeho regionálního stopaře v rámci seriálu Vojtě Halaš, který spolu s námi objevuje krásy Jihomoravského kraje a každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minule zavítal do Ponětovic, kde mu místní vylosovali dnešní návštěvu obce Slup na Znojemsku. Tak Vojto, co nám o ní prozradíš? Vítej ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Tak prozradíme třeba to, že o Slup se dříve jmenovala i Čule a její historie sahá hluboko do středověku. Dnešní vinařská obec je známá především unikátním renesančním vodním mlýnem, ale i její minulost je bohatá. Po staletí byla významným zemědělským centrem a její osudy úzce souvisely s církevní správou i rozvojem Jižní Moravy. Za zmínku o Slupy bývá považován, za první zmínku bývá považován rok 1046. Historici však upozorňují, že jde o údaj z listiny, která byla vytvořena až ve 12. století. A za první spolehlivě doložení

0: Obce Slup, dříve zvaná Ičule, sahá hluboko do středověku. Dnešní vinařská obec je známá především unikátní renesančním vodním mlýnem a její minulost je bohatá. Po staletí byla významným zemědělským centrem a osudy úzce souvisely s církevní správou i rozvojem Jižní Moravy. Za tu první zmínku o Slupi bývá považován rok 1046, ale historici upozorňují, že jde o údaj z listiny, která byla vytvořena až ve 12. století. A za první spolehlivě doloženou písemnou zmínku je proto považován rok 1228, kdy se obec objevuje v listině krále Přemysla Otakara I. Ve středověku byla Slup především zemědělskou obcí. Díky úrodné půdě a dostatku vody se zde rozvíjelo hospodářství, jehož součástí bylo také mlynářství. Současně renesanční podoba mlýna pochází z konce 16. století, ale samotná historie mletí je ještě starší. Nahon, který mlýn pohání, je doložen už roku 1302 a patří tak k nejstarším vodním dílům na Moravě. Dodnes je Slupský mlýn národní kulturní památkou a je jedním z nejzachovalejších vodních mlýnů ve střední Evropě se 4 funkčními koly.
1: My slyšíme to burácení větru, já doufám, že tě to neodfoukne. Kam se ještě ve Slupi podíváš nebo vydáš?
0: Určitě právě navštívím vodní mlýn, ale láká mě také kostel jména Panny Marie. No a dále si nechám poradit od místních, kam se vydat, jak už tady ve Slupi nebo i v její okolí.
1: Moc díky za informace, přeji šťastné další cesty. To byl náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Dnes tedy v obci Slup na Znojemsku.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno je v plném proudu. Máme 10 hodin 35 minut. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Letovice si na léto připravili pořádně chutné překvapení. Už tuto sobotu 8. srpna se tu bude míchat, ochutnávat a slavit doslova všemi smysly. Návštěvníky tam čeká den plný vůní, chutí, ale i hudby. Co všechno se bude na festivalu plném chuti odehrávat, nám teď přiblíží za pořadatele tisková mluvčí Jihomoravského krajského úřadu Martina Žítková. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne, vážení posluchači.
0: Jakou tradici festival plný chuti v Letovicích vlastně má?
1: Festival v Letovicích pořádáme letos už po čtvrté a můžeme říct, že si našel své stálé návštěvníky. Lidé sem jezdí nejen za dobrým jídlem, jak už bylo řečeno, a regionálními výrobky, ale také za příjemnou atmosférou, krásným prostředím Letovického zámeckého parku. A my se každý rok snažíme program o něco nového obohatit, ale ta myšlenka zůstává pořád stejná, představit to nejlepší z Jižní Moravy na jednom místě. Festivaly pořádáme záměrně v různých částech kraje. Chceme lidem ukázat, že Jižní Morava není jenom o těch nejznámějších turistických místech, ale že i města, jako jsou Letovice, Kyjov, Moravský Krumlov nebo třeba Veselí nad Moravou, mají své kouzlo a stojí za návštěvu.
0: Výborně. Co nabídne tedy ten bohatý sobotní program konkrétně?
1: Určitě je na to se těšit. Připraveny jsou desítky regionálních výrobců, vinařů, mini pivovarů i restaurací, takže návštěvníci mohou ochutnat opravdu širokou nabídku místních specialit. Na hlavním pódiu vystoupí například Tereza Mašková, pekař anebo skupina No Name. Součástí festivalu je také pravidelně gastrostage s kuchařskou show Markéty Hrubešové, bezlepkovým vařením Vladiny Halatové anebo školou čepování piva. Myslíme samozřejmě také na rodiny s dětmi, ty čekají divadelní představení, kouzelník, tvořivé dílny a další zábava. No a přímo na festivalu proběhne také slavnostní předání ocenění regionální potravina Jihomoravského kraje.
0: Výborně, vy těch festivalů pořádáte víc, už jste nějaká města zmínila, něco máte letos za sebou, ale kromě sobotního programu mohou naši posluchači ještě přece jenom v září něco stihnout.
1: Ano, festival plný chutí putuje po celém Jihomoravském kraji. Jak už jsem zmínila, letos jsme zavítali do Moravského Krumlova a Kyjova a před sebou máme právě sobotní Letovice a festivalovou sezónu uzavřeme 19. září ve Veselí nad Moravou. Chtěla bych ještě říct, že každé to místo má trošku jinou atmosféru a program, ale společným jmenovatelem je právě podpora regionálních výrobců, tak kvalitní gastronomie a příjemný den pro celou rodinu. A novinkou letošního ročníku je takzvané okénko do mezinárodní kuchyně. V těch předchozích městech jsme ochutnali Koreu, v Kyjově to byla Itálie a právě v Letovicích se mohou návštěvníci těšit na maďarskou gastronomii a ve Veselí to potom bude Polsko. A co bych ještě ráda řekla, že navazujeme na loňský charitativní rozměr festivalu. My výtěžek z nevrácených vratných kelímků vždycky věnujeme na nějakou dobrou věc. Letos to putuje na podporu organizací, které pomáhají dětem a konkrétně v Letovicích to bude nezisková organizace ELIM.
0: Děkujeme za všechny ty podrobné informace. Já ještě ráda připomenu, že vstup na festival je volný. Děkujeme za pozvání, akci zdar a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkujeme, budeme se těšit na setkání.
0: No a teď už si dáme Karla Gotta a opět zůstaneme tak trošku tématu dobrého jídla, protože když muž se ženou snídá, no říkám si, že často tam ani o to samotné jídlo vlastně nejde.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Tak jste-li kávičkáři a hledáte v kávě třeba i osvěžení při těchto horkých dnech, mohli by vás potěšit následující informace. Ale než se do nich pustíme, dovolte mi jeden citát. Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďábel, sladká jako láska. I když o kávě, o které bude řeč právě v dnešních dopoledních Babských Hradách, se to úplně říct nedá. Slavná ledová káva frappé vznikla kdysi vlastně díky náhodě. Jak si tuto řeckou letní specialitu připravit doma velmi jednoduše, vás naučíme v těch nejbližších minutách. Stačí jen dobře nastražit uši a potom si pochutnávat.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písni

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vědci budou v Brně po celý rok sledovat znečištění ovzduší pomocí nové sítě senzorů. Želetice chystají 3 nové stavební pozemky na místě starého neobydleného domu. Stálavice zemědělců v Česku pěstuje technické konopí. A počasí dnes čekáme většinou polojasnost, přibývající oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky potom poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
2: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
4: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplňuje vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
5: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
4: Senzory budou vzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Vedení Želetic u Kyjova vykoupilo starý neobydlený dům s velkou zahradou a plánuje jeho demolici. Po ní vzniknou stavební pozemky pro 3 novostavby. V obci je neobydlených domů skoro 30. Některé z nich by obec podle nezávislého starosty Pavla Planety chtěla také vykoupit a proměnit ve stavební parcely.
6: Snaha je pořád vytvářet nové lokality, ale když jsem si prošel obec a spočítal jsem si počet neobydlených starých domů, tak mě to číslo vyrazilo dech. Ta obec i drží pořád stejný počet obyvatel. My bychom sem potřebovali dostat mladý lidi. Jinak než jim nabídnout možnost pro výstavbu, je sem asi nedostaneme.
0: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, říká jeho mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
7: V oblasti zemědělských podpor provádí ÚKZÚZ na základě prověření státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5, do play-off tak nepostoupili. Na turnaj skončí pátí nebo šestí.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou polojasno, s přibýváním oblačnosti místy se mohou objevit i přehánky nebo bousky, hlavně k večeru. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vás zdrží nesouvislá kolona. Aktuálně od kilometru 180 až do Brna k omezení. Pro osobní auta je zdržení asi 25 minut, pro kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Básník, novinář, hudebník, který má slabost pro nedělní chvilku poezie, tím vším je Karel Škrabal. Jeho hlas teď slýcháte i na vlnách brněnského rozhlasu. Je mi ctí vám tohoto renesančního muže v následující hodince blíže představit. Díky tomu možná budeme brodit i můj oblíbený Bílý potok a zazní ukázka z básnické tvorby. Každopádně to, myslím, bude poetický a inspirativní poslech a než vám popřeji, ať se vám s námi líbí, dovolte mi ještě slova básníka Jiřího Žáčka. Citát totiž říká důležitou věc. Poezie nepoučuje ani nedává útěchu, jediné, co nám může nabídnout, je cosi, co bych nazval bělostí, bdělostí duše. Tak a já to musím přečíst správně, aby to vyznělo, takže bdělostí duše. No a já vám tedy přeji dobrý poslech a dobrou náladu. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Máme 8 minut po 11. Já jsem ráda, že hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno je v této chvíli Karel Škrabal. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Já jsem vám dělala takové pěkné antré, takže naši posluchači už tuší, že máte takovou pestrou, řekla bych, profesní nebo životní cestu, záleží, jak to pojmenujeme. Pojďme začít od toho vlastně, co bylo třeba nějakou první zajímavou prací, na kterou rád vzpomínáte po časech studia.
1: Jo, tak já jsem neúspěšně studoval strojárnu na VUT, ale pak jsem vlastně, když to skončilo, tak jsem v roce vlastně 89 nebo úplně na začátku roku 90 začal pracovat v železářství Zimmermann na Masarykové, takže to bylo vlastně taky docela dobrý, že jsem prodával v železářství vlastně docela známým, který zná každý Brňák, takže chvíli jsem tam pracoval necelý rok.
0: No a potom ta cesta blíže k novinařině a těm věcem, kterým se věnujete dnes?
1: Vezla přes, tak jako mě to zajímalo vždycky, a vedla přes, a samozřejmě ten listopad 89 tomu pomohl velmi, a vedla přes ekologické hnutí Duha, kde jsem pomáhal v těch 90. letech dělat nějakou konferenci, tak pak vlastně tam zavolal kdo si z Českého deníku v Praze a ptal se, jestli tam není někdo, kdo by chtěl dělat zpravodaje z Brna. Já jsem si řekl, jo, tak to bych asi chtěl, tak mě řekl, ať něco napíšu, a zpátuju do dneška, já jsem to psal asi hodinu, takový článeček, vlastně ve formě jedňáku novinovýho, jako malý článeček, který byl o tom, že začíná Rádio Hády, ale bylo to v podstatě, měla to být zpráva, byl to v podstatě komentář, bylo to úplně strašný, ale jako bylo to poprvé.
0: Je hezké, jak ty věci poprvé si většinou pamatujeme, no. Když je to už pěkná řádka let. Vy jste vlastně tedy byl tím Brňanem 40 let, jak dlouho, a teď jste v Praze.
1: 40 let jsem žil v Brně a před 15 lety jsme se přestěhovali do Prahy, taky vlastně kvůli jako práci nebo z nějakých profesních jako důvodů, takže to bylo to, já v Brně jsem pořád prostě zajímavý, co se tady dělá. Vlastně hledám každou příležitost se sem vrátit a myslím, že tohle to je další.
0: Hezká. A schválně, kdy jste naposledy seděl takhle třeba před mikrofonem v budově Českého rozhlasu Brno?
1: No, to jsem vzpomínal, jsem semka jel po D1 a myslím, že to bylo pomín čtení na měsíci autorského čtení, ale ne loni, když jsem tady byl, ale předtím ještě, takže to je nějaký třeba 6 let, odhadem to může být. No.
0: Takže jste se vrátil na místo činu. Ostatně právě na to i vracení do Brna, když tu jihomoravskou metropolii vidíte s odstupem. Jak ji vnímáte dnes? Udělala změnu, pokrok, je jiná?
1: Hrozně jí fandím, jako nejenom, že fandím z Brohoce ve fotbale a tak, a kometě, ale hrozně jí fandím, aby se trošku dostala z toho, tak já jsem si toho vždycky dělal srandu, ještě jsem tady dělal vlastně vedoucího Mladé fronty jihomoravské redakce, jak jsem si vždycky dělal srandu, že to je hlavní město vizualizací Brno. Ale tak hrozně fandím, aby se ty plány a ty sny podařilo realizovat, což jako když jsem dneska jel kolem z D1, když jsem si jížděl kolem té nový haly hokejový a těším se, že se podaří to stejně se stadionem za Lužánkama, tak jako Brnu fandím. A samozřejmě vidím i ty pokroky, vidím, že to město se změnilo, že prostě je ještě živější, než bývalo, když jsem přijedu, ale tak jako zase sem přijedu, vždycky koukám, co se změnilo, no. Ale mám z toho radost, je to tady dobrý.
0: Náplavku doporučuji k prohlédnutí.
1: Znám, byl jako chodil, vlastně byl jsem v Kamence nedávno, takže jako vlastně na to jsem zapomněl, no.
0: Zmínil už ten fotbal, mě zaujalo, že jsem našla několik básní právě o fotbale a o stadionu za Lužánkami a podobně, bylo to docela úsměvné, že se dá vlastně tedy báseň napsat o čemkoliv, dá se to tak říct?
1: Musí to být o něčem, co vám není jedno, no, co jako tam vlastně je ten důležitý moment, že tam musí být ta emoce, kterou se tam pak třeba těma slovama podaří dostat, no. Takže třeba ta báseň může být o stadionu za Lužánkami, ale v podstatě o tom, že tam jste se svým kámošem.
0: Výborně, takže vlastně o přátelství.
1: Třeba.
0: Já jsem ráda, že si budeme v téhleté hodince povídat nejen o poezii, ale podíváme se třeba i na vztah k přírodě, na to, jaké je cestovat v karavanu, a věřím, že budeme i pomyslně brodit můj oblíbený Bílý potok. Tohle všechno v následující hodince Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno, kde je hostem Karel Škrabal.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Ano, poezie by měla mít někde nějakou inspiraci a jednou z nich je pro Karla Škrabla, mého dnešního dopoledního hosta, určitě příroda. Vy doslova říkáte, že do ní utíkáte, že když máte volný víkend, nesnesete zůstávat ve městě. To stále platí?
1: Víceméně ano, akorát teď mám trošku příležitost jezdit tam víc.
0: Mm-hmm. A používáte k tomu vzdalování se do přírody karavan a díky tomu máte i projekt Básník v karavanu. Pojďme si o tom chvíli povídat, co vám ta jízda v karavanu vlastně přináší. Možná tu svobodu zastavit kdekoliv a spát kdekoliv?
1: Je to tak, já mám starý obytný auto, který mu je asi 26 let a mám ho asi 15 nebo 16 let a takže to je takové jako prostě starý obytňák a je to s ním prostě pěkný jezdit, jako jezdili jsme, jako když děti v tom vyrostly vlastně, s manželkou jezdíme jako na různý jako výlety a tak a využívám to i třeba, že hrajeme na nějakých festivalech s tou naší partou, takže je to prostě takový univerzální, je to třetí domácnost v podstatě.
0: Ano, na kolečkách. Praktické zázemí.
1: Je to tak, no nemusíte, když to máte, jak se nemusíte moc jako balit, protože tam všechno je, jak vezmete jenom nějaký jídlo a je
0: to. Mně napadá to slovo všude zdejší, že vlastně se dá být všude, kdekoliv, skoro.
1: No jo, ale záleží potom na tom, jak vás tam přijmou, že? Ale jako je to dobrý. A právě já jsem ten projekt Básník karavanu, což je takový videoblog, začal dělat teprve nedávno na jaře a jedna z věcí, co je potřeba tam jako třeba zdůrazňovat, je, že ty samozřejmě lidi nejsou nikdy stejní a že někdy kvůli těm lidem, co jezdí v těch obytných autech, jsou jako despekt a někde se snaží vyhnat a tak a naopak někde se snaží přilákat, tak si myslím, že a někde se někteří chovají dobře, někteří se neumí chovat. To platí prostě o každý sociální skupině, takže jenom se s tomu snažím ukazovat to v nějaký tý lepší tváři, no.
0: Mm-hmm. Já když jsem si s vámi domluvala rozhovor, tak vlastně jsem nejdřív tak trošku zapochybovala, jestli nemáte dvě jména. Karel Svatoslav Škrabal. Jak to s tou Svatoslaví vlastně je?
1: To je moje vesnice, z které pochází moje rodina nebo rodina mého otce, takže tam máme tam vlastně víceméně teďka chalupu, jezdím tam pořád a vlastně když jsem si dělal tu gmailovou adresu před x lety, tak jsem nevěděl, nechtěl jsem tam psát žádný Karel číslo nějaký, takže jsem prostě tam nadspal tohleto, takže jsem si tím způsobil i docela, protože každý se mě vždycky se mě ptá, co to znamená. Ale to nevadí a je to prostě moje oblíbená vesnice, kam jezdím, když to jde.
0: No,
1: Svatoslav na Jižní Moravě u Bílého potoka.
0: Přesně, u Bílého potoka, u Velké Býteše můžeme také říci.
1: No,
0: na Tišnovsku můžeme říci. Kdy jste tam byl naposledy třeba? Někdy nedávno?
1: No dneska jsem měl teda hodně okolo, když jsem ve Velký Býteši tankoval.
0: Ale jste odpočil.
1: Ale ten volant mě táhl doleva.
0: Dobře.
1: Ale asi přes 14 dny.
0: Mm-hmm. No. Takže ten vztah k Moravě tím pádem, když tady máte předky, asi vřelý.
1: No, jako je to jedna z věcí, že vlastně vidíte i ten vesnický život na Jižní Moravě a takže samozřejmě tam chodím do hospody a nějak se tam bavím s těma lidma, tak i skrze ně, tak člověk vnímá, jak ta společnost celkově vypadá nebo jak se někde liší, takže je to dobrý střídat tu Prahu, tady ten venkov, jihomoravský, Brno, je to dobrý.
0: Máte také nějakou básin třeba Prahově ze Svatoslavy nebo od Bílého potoka, že bychom si přečetli něco?
1: No, můžu, no. Mám takovou, která se jmenuje Na vsi.
0: Ano, pojďme na to. Autorské čtení v našem dopoledním vysílání a Karel Škrabal.
1: Na vsi. První soused je starý, ale takové paže nemá žádný mladík. Pořád pracuje, seká trávu, někdy se opije, nezastaví se. Druhý soused cachtá se teď v bazénu s celou rodinou. Jinak řídí traktor i kombajn. Řeže na cirkulárce, má super sekačku, velkou zásobu dřeva, vynikající brambory, plný sklep vína. Ostatní chodí k němu pro rady. Já jen sedím a píšu tohle.
0: No, tak díky.
1: Děkuju, no, to je zrovna taková básně pro mě docela důležitá, protože to jsem jako napsal kdysi před lety. Ale vlastně ani jeden z těch sousedů už nežije, takže taková jako vzpomínka na něco, že to byly oba dva dobří chlapi, no.
0: Tak zapsáno do vzpomínek. Máte pozorovací talent, to je poznat tady z toho přístupu pro, možná citu pro detail. My si o tom, jak vznikají básně, samozřejmě v našem dopoledním vysílání ještě budeme povídat. Teď vám pošleme Věru Martinovou a její písničku Dál jen vejdi a já znovu a ráda připomínám, že naším dopoledním hostem je básník, novinář i hudebník Karel Škrabal.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Od mikrofonu dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno vás zdraví Jarka Vykoupilová. Povídám si s Karlem Škrabalem, nejen o tedy opsaní glos pro Český rozhlas Brno. K tomu se dostaneme. Já bych s vámi ráda mluvila třeba o tom, jaké je to tedy být recitátorem v kapele, protože vy nejste čistokrevní hudebník, vy jste skutečně ten, ani nemůžu říct zpěvák, tak jak tomu říkáte vlastně? No básník na pódiu s kapelou.
1: My jsme ten Vítrhol založili s Daliborem Maňasem a tehdy ještě Pavlem Galíkem, jako z důvodu jsme si říkali, že mu uděláme nějakou formu, jak tu naši poezii dostat co nejvíc k lidem. Jo? A my jsme nechtěli jako zůstat v nějakých jako literárních salonech a ani ta forma té poezie na to není úplně, takže jsme a naším domovským místem byly rockový kluby a festivaly, takže jsme udělali něco, co jako může být na této platformě, jezdím s tím takhle a s tím jezdíme přes 30 let.
0: No to je úžasné.
1: Samozřejmě se ty lidi se obměňují, já jsem zůstal tam já s Daliborem a Maňasem, ale pak se od té doby se ty lidi jako mění a přišlo tam spoustu nových lidí. Takže prostě proto to děláme, no.
0: No a baví vás to, nebo co vás na tom nejvíc baví? Předpokládám, že baví, když to děláte 30 let, ale co nejvíc?
1: No asi je nejlepší prostě, že prostě jako dobýváte v tom dobrým slova smyslu nějaký jako území, jo? Že vlastně někam přijedete a oni na vás koukají jak na UFO a pak se to třeba polovině lidem líbí a je to toho dobrý pocit, říkám, jako je to vlastně to, co vlastně dělám celý život, je vlastně, že tu poezii, ať už je moje nebo cizí, se snažím dostávat jako mimo tu bublinu prostě těch literárních jako kruhů.
0: Mm-hmm. Takže řekněme k lidem, kteří by třeba běžně po knize básní nesáhli.
1: Jo, no, tak nějak, no. Takže prostě historka, jako jeden čas jsme, já dělám ten web Nedělní chvilka poezie.cz už 12 let, kde se publikují různí autoři a donedávna jsem měl, bohužel už to teda není, a donedávna jsem měl spolupráci s Českou televizí.

0: Bylo to na teletextu a bylo to prostě výborný, když chlapi v hospodě ve Svatoslavi se dívali na hokej a pak si pustili na teletextu tabulku a říkám, dej tam 670 a tam budou básničky. Ne, on to přeplal, říkal, fakt, tyjo.
1: Tak tomu říkám zajímavá cesta. I způsob, jak tu poezii dostávat běžně mezi možná širokou veřejnost, napadá mě k tomu, že teď se o to pokouší řada různých sprayerů a podobné takové básně se objevují vlastně i v prostoru.
0: Jo, jo, třeba Timo v Brně to dělá dobře a je to dobrý. No, já si myslím, že jakože to samozřejmě není nic jako jedinečného a že to dělá spousta lidí a slam poetry a všechno možné, že ty formy, jak to dostávat dál, jich je plno a je to dobře a myslím, že to slaví nějaký úspěch.
1: Úspěch. Jen houšť, mě se chce říct, že jste velmi aktivní v tom tu poezii dostávat, kam se dá. Poetický stan poezie za školou, festival Přešlap, máte web Nedělní chvilky poezie, máte nakladatelství, které pomáhá vydávat knihy poezie. Teď tedy i ty zmíněné glosy v našem vysílání. Jak to stíháte všechno? Jo, dost?
0: Jo, stíhám, tak jako člověk musím nějak jako pracovat s tím časem, ale jako dá se to.
1: A nemáte třeba nějakou báseň o tom, o té vaší pracovitosti, nebo o tom vašem rozpětí do různých stran?
0: To je právě proti pracovitosti trochu, ale
1: a obráceně,
0: myslím,
1: tak pojďme
0: myslím
1: na něj.
0: Že bych to mohl, když se jmenuje to z poslední sbírky, která se jmenuje Western.
1: Ano.
0: Manželství a kytara. Mám rád, když moje žena hraje na kytaru a zpívá v kuchyni. Písničky od táboráku. Já ležím na druhé straně bytu, na gauči. Čumím na filmy z Netflixu, třeba o rozpadajících se vztazích. Občas se mě mladý holky ptají na recept, díky kterému nám to tolik let vydrželo.
1: Tak.
0: Tak to je spíš o nepracovitosti.
1: Já tam trochu čtu to, že každý musí mít svůj prostor, aby se pak mohl zase společně někde sejít, tak to je pěkné.
0: Jo.
1: Tak zdravíme vaši ženu a my si teď dáme zase chvilku hudby a potom se Karla Škrabala budu ptát třeba na to, jak vnímá nějaké básnické současníky, jestli se vzájemně inspirují, scházejí. A protože je i editorem, který už 12 let vybírá básně pro web Nedělní chvilka poezie, budu se ptát i na to, jestli se dá vůbec ta perfektní báseň poznat na první přečtení.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Naštěstí ještě nemáme v tahu celou hodinku před polednem dnešního dopoledního vysílání. Ještě si mohu užít povídání s Karlem Škrabalem. My jsme slíbili, že zmíníme i tvoření glos pro naše vysílání. Než se k tomu dostaneme, ale já bych se ještě dotkla té básnické spolupráce. Jak vlastně vnímáte své současníky nebo třeba i generaci přicházející? Scházíte se, inspirujete se navzájem? Vyzobáváte si třeba nějaké novinky? Hledáte talenty? Čtete je?
1: Určitě, tak já díky tomu webu Nedělní chvilka poezie.cz jako mám, tam začínalo spousta lidí, vlastně, kteří jsou třeba teďka etablovaní autoři, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně i tím taková blížší je, že i tím Vítrholcem vlastně prochází, jsou tam lidi, kteří jsou o generaci, o dvě mladší, jsou ve věku mých dětí třeba a hrajou s náma v té kapele, tak to je další. A vlastně v tom Vítrholci jsou všichni básníci, takže to je... Ne, že by to byla podmínka, ale nějak se to tak jako samo stalo. A tam třeba někdy se nás na pojedu sejde 8, 9. A zároveň pořádám různé, díky té Nedělní chvilce poezie, pod její patronací, různé akce, třeba ty večery poezie za školou, což je takový klub v Praze, v Bubenči tam u nás, kde jako pracuju, ale teďka chci právě rozjet, nebo začínáme vymýšlet něco stejného v Kamenné kolonii v Brně, takže to se bude jmenovat Poezie v Kamence, děláme s Jardou Škvarnou, ten kamarád právě z Vítrholce, který tam bydlí, tak se nějak snad se to všechno podaří rozjet. Takže a u toho prostě ty lidi potkáváte a potkáváte různé generace a myslím si, že to je dobrý a že ty lidi se navzájem prostě znají a víceméně se tak jako mají rádi, by se
0: mají rádi, tam asi konkurence mezi básníky není.
1: Tak jako taky někdy tam člověk cítí nějakou řevnivost, ale tak to samozřejmě, když do toho dáváte všechno a pak to třeba někdo je úspěšnější, nebo ten úspěch se taky tady zrovna v tomhle oboru měří těžce, ale nebo hůř, tak se to stane, ale je to spíš, je to dobrý. Já se hlavně snažím těma aktivitama té komunitě nebo té scéně pomáhat a nějak jako jí prostě pomáhat rozvíjet a zároveň samozřejmě i u toho nějak svůj jako pohled na třeba na to, jaká poezie se mě třeba líbí, no, která si myslím, že je upozaděná, taky prostě dávat příležitost. No, proto je to pro mě důležitý.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na to, jak se dá posoudit něco tak křehkého, jako je poezie.
1: To individuální samozřejmě je, existuje taková facebooková stránka Poezie pro každý den, velice vlastně dneska, když asi chcete nejvíc, jako aby si to přišel do tu vaší básně lidí, tak se to stane na té Poezie pro každý den, kde jsou ale pravidla, například to, že tam nesmíte dávat svoje věci, ale můžete tam dávat cizí. A tam se samozřejmě vždycky rozjedou strašné diskuze a střetávají se tam takový ti zastánci toho tradičního pojetí, že se to musí rýmovat, že to musí být hezký a mají tam ty svoje oblíbence v těch jako třeba už jako starých autorech nebo už jako nežijících. A pak samozřejmě ty lidi, kteří mají rádi tu moderní poezii a nějak ten přístup k tomu modernímu umění chápou nebo mají jako ten celý ten, to mají jako o tom větší přehled nebo vlastně to chtějí to nějak současnější. Tak a tam jsou nekonečné diskuze, někdy úplně vyčerpávající. Ale Poezie pro každý den je samozřejmě strašně dobrý projekt a doporučuji každému, koho to zajímá, se na to pro mě Nedělní chvilky poezie dívá.
0: Takže jak se pozná ta vydařená báseň, se nedá říct. Jsou to vždycky ty to oči, uši, srdce čtenáře.
1: No, proto o tom mluvím takhle široka, protože vlastně to záleží fakt jako na tom individuálním přístupu. Když měl říct něco za sebe, tak řeknu, že to prostě to musí zajiskřit, musí tam zašlehnout něco, co je trošku iracionální a co prostě nenajdete třeba v klasický proze. Prostě tam někdy je to trochu bláznivý, někdy je to trochu jako mimo čas a prostor. Nemusí to dávat smysl, ale musí tam být ta jiskra.
0: Pěkné. Jiskra, to si budeme pamatovat, protože to je něco možná, co nás na tom potom baví jako čtenáře. Jiskra je to, co nás přitahuje a proč se k tomu třeba rádi vracíme.
1: Jasně.
0: Někdo moudrý z řad básníků řekl, že poezie doplňuje to, co nedokáže třeba ani film, ani běžný román. Souhlasíte s tím, že je to díky té zkratce nebo právě díky té jiskře?
1: No, já si myslím, že to je dobrý i třeba v dnešní době, která je hrozně užvaněná a všichni jako vlastně všude jako produkují svoje názory a svoje sáhodlouhý vlastně texty a různé jako jak to říct slušně, no, vlastně různě se jako vylívají z toho,
0: ze všeho,
1: někdy zbytečnosti a vlastně, a vy vlastně můžete ten stejný pocit, který někdo popisuje na třech stránkách, skoncentrovat do pěti veršů a je to tam taky, ale musí to člověk umět, no.
0: Říká Karel Škrabal, host našeho dnešního dopoledního vysílání.
2: Host Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně, tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus nám pohádkově zaspíval v našem dnešním dobrém dopoledni. Na hodinách máme 47 minut po 11. Takže do pravého poledne už příliš času nezbývá. Tak my ho ještě s Karlem Škrablem využijeme. Jednak mě zajímá samotná jako tvorba, vznik té vaší poezie. Máte třeba nějakou knihu zápisku, postřehu, nebo to vzniká naráz, nebo se vracíte, opravujete. Jak to máte?
2: Já si ty nápady píšu do telefonu, pak si to posílám kódu na... na někam, to je jedno.
1: Ano.
2: A tam potom s tím pracuju, no. Takže to je takový...
1: Je to takový prostě zásobník.
2: No.
1: A píšete prostě na cestách, na ulici, v kavárně, no. Všude.
2: V rozhlase, všude.
1: Kudy chodím, tudy píšu. Pohlubte se, kolik těch sbírek básní vašich už vyšlo. Je toho dost?
2: Osm sbírek, poslední je Western, co vyšla ve druhém městě na posteďka a vlastně předtím ještě vyšla, jako vlastně těch knih je 9, knižka Jedu, což je takový výbor z poezie za 30 let, který se stavil Dominik Bart a vydali to Větrné mlýny. A to byla docela dobrá práce, protože ten Dominik Bart je ani ne 30-letý, prostě chytrý, prostě editor a mimo jiné třeba vede tu edici Mlad ve Větrných mlýnech a když prostě tenhle ten mladý člověk si vzal všechny ty moje věci, co vyšly, včetně těch almanachů, Vítrolce a podobně a z toho udělal takovýhle výběr, řekl, že tomu, že to je román ve verších a udělal z toho, tak jsem z toho měl takovou
1: radost.
2: No.
1: Je to pěkné. Když se tady otočíte 30 let básní, je veliká hromada, máte ponětí o nějakém čísle?
2: Ne.
1: Není to důležité.
2: Ne, nemám ani to, ani nejde spočítat.
1: A dovedete si představit, že třeba byste nějakou dobu nepsal? Měl jste takové období v životě, že jste vynechal?
2: Měl jsem třeba, myslím, že tak jako rok, že jsem jako, ani nevím, proč to bylo, možná mi to přestalo nějak...
1: Bavit a naplňovat.
2: Nevím, ani nevím. No.
1: Mm-hmm. No, tak dobře, když je tedy báseň napsaná, tak jak už jsem se ptala, žádné opravy potom zpětně nebo pocit po letech, že jsem to mohla psat, jinak nemáte.
2: Mám samozřejmě pár básní, které bych už byl radši, kdyby nevyšly, ale těch je fakt jako na prstech jedné ruky. Ale jinak vlastně jako ani ne. Já to beru, že je to dokument té doby a že to k tomu jako patří k té chvíli, k té situaci.
1: A dokážou básně podobně třeba jako hudba být napojen na to období, kdy jste psal, že si přesně vybavíte detaily a toho, jak jste se cítil, jak to bylo?
2: Jo, to já si pamatuju. To asi hlavně u některých takových těch, jako třeba, co pak jsou třeba oblíbenější nebo se častěji jako někde opakujou, tak vím, že nebo to hrajeme v té kapele, tak vím, že to jako třeba, jak to vzniklo, no.
1: To je moc hezké, to tenhle pocit taky znám, že...
2: To většinou nikomu neřeknu teda, ale...
1: Jak to funguje jako jakýsi zápisník vzpomínek, že bychom vzali ten starý kalendář a dívali se, kde jsme byli a s kým jsme, já nevím, co šli na kávu, ale ta báseň má opravdu takovou schopnost vás vrátit proti proudu času a dostat se zase někam, kde jste tehdy byl. Jaké publikum podle vás dnes poezie má? Dá se to nějak popsat? Nebo jak ho vnímáte vy osobně?
2: Nedá se to říct ani generačně, ani vzdělanostně, ani nějak takhle. Dá se to podle mě říct, že se rozdělit na dvě jako části. Jedna je, jsou lidi, kteří píší a vlastně poslouchají ty kolegy a tak. To samozřejmě, když jsou ty akce, tak většina těch lidí je zároveň jako nějakým způsobem v tom jako zaangažovaná. Ale pak jsou i lidi, kteří to jenom kteří zajímá jenom jako vlastně literatura. A to já vždycky říkám, když tam jsou nějaký jako návštěvníci na té akci, říkám, tadyhle ty neznáme, to je dobrý, těch si vašme.
1: Jakože je to vlastně sraz těch starých známých, kteří se vzájemně nějak znají, podporují.
2: No, je to vlastně, tu scénu znáte, že jo, není to žádný, ale oni se takhle se znají sportovci, takhle se znají prostě rockeři, to myslím, že to je jedno, jo, jako hlavně v Česku, že...
1: Takže jsme malý rybníček.
2: No a myslím, že i ten velký rybníček se taky zná, takže ty lidi se profesně znají, sledujou se, aby věděli, jako co kdo dělá. Myslím, že to je důležité nebýt úplně jako odtržený.
1: Já dodám úplně prakticky, už se blížíme do finále, že ve vysílání Českého rozhlasu Brno můžete glosy Karla Škrabala slýchat každé úterý v 17:30. Nezapomeňte, laďte, najdete i na našich webových stránkách. No a pojďme si podat poslední báseň na rozloučenou. Jaká bude?
2: Tak jmenuje se Svatoslav od té obci, a už je to díl napsaný. Svatoslav, všude je mlha, tady je největší a prší. Tady leží otec, babička i děd. V hospodě dáme si pivo. Tady od nás nikdo nic nečeká. Tady jsme lufťáci, co nic neumí a mají plnou prachu. Tady je asi 50 vdov a jeden vdovec. Tady si nakonec lehnu, jako všichni. Tady umřu na cukrovku a vepřový.
1: Takže to je konec. Karel Škrabal, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Díky za ten společný čas, díky
2: za pozvání.
1: Za to, že jste se stal součástí našeho vysílání a já bych vám popřála, ať tedy to ve vašich básních stále jiskří a má to to, co to má mít. Jarka Vykoupilová děkuje i vám, milí posluchači, za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu rozhovoru. Pokud jste ho třeba nestihli celý, je to jednoduché, vraťte se k nám přes webové stránky brno.rozhlas.cz. Zkuste zpětný poslech a nebo případně aplikaci Můj rozhlas, kde všechny odvysílané pořady můžete přehledně najít. No před námi už je Věra Špinarová, Richard Miller a potom Pravé poledne, čerstvé zprávy a odpoledne Morava, krásná zem. Co k tomu dodat? Přežijte další horký den, mělo by i zapršet, věřím, a mějte se moc a moc hezky. Já se na vás v našem dopoledním vysílání budu těšit zase v pondělí. Naslyšenou.
0: Host Českého rozhlasu Brno.

0: hlasuje věc můj.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Moravský Krumlov vydal zákaz čerpání povrchových vod, platí do odvolání. Ode dneška až do neděle bude na brněnském velodromu 6. ročník festivalu Popmese. Dnes čekáme většinou oblačno s přeháňkami nebo i bouřkou. Teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
2: Rytířský sál je otevřený dnes a zítra od 10 do 18 hodin. Na Moravskokrumlovsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z řek, potoků i nádrží. Vyhlášku vydal Moravský Krumlov a platí pro všechny obce v jeho správním obvodu až do odvolání. Opatření se týká všech aktivit s velkou spotřebou vody, popisuje starosta Zdeněk Juránek z KDU ČSL.
5: Znamená to zejména to, že se nemá používat žádná voda z řeky, ať je to na zalévání, závlahy, ovoce, zeleniny nebo například i sportovních hřišť. Je to z toho důvodu, že ve vodních tocích je strašně malý průtok, v podstatě řeka Rokytná už téměř nejde vidět, že by to vůbec stekla.
2: Na brněnském velodromu dnes začne 6. ročník festivalu Popmese, který se zaměřuje na soudobou progresivní populární hudbu. Festival potrvá do soboty, hudební program je rozprostřený na 4 scény. Loni přišlo na velodrom zhruba 9000 lidí.
3: Sport.
2: Čeští juniorští atleti mají stříbro z mistrovství světa v americkém Eugene. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš Pišnotová a Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy a získala tak první medaili na šampionátu.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude oblačno s lokálními přeháňkami, případně i bouřkou, a to spíše na severu a západě. Jinak většinou polojasno, bude přibývat oblačnost, opět se můžou objevit srážky nebo i bouřka. Večer čekáme srážky a bouřky od jeho západu četnější a můžou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách může výrazně zesilovat. Biozátěž je kvůli horku a přechodu studené fronty vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na stém 80. a končí na stém 96. kilometru. Zdržení je okolo 15 minut. Podobně se zdržíte také na příjezdu po dálnici D2 do Brna, a to od 0,5. kilometru.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Vladimíra Fefra po kyjovském rinku, kterou nás potěšila Straňanka. No a kdo má dnes svátek, tak v českém občanském kalendáři najdeme jméno Oldřiška a na Slovensku slaví jmeniny Josefína. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes, po všechny, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpíváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. A já se velice těším, kdo pak nám asi zavolá. A připomenu ještě telefonní číslo 726465200 a už písnička Antonín Michna, Kraj beze stínu a Vacenoviáci.

0: Tak přátelé, krásný valčík nám dozněl a já chci přivítat naše zpěvačky a jsou přímo tři a jsou to sestry. A vítám 6letou Anešku, vítám 8letou Marušku a 4letou Amálku. Takže děvčátka, ahoj!
1: Ahoj.
0: No to je krásný sbor, takové trio, to je úžasné. A je to vlastně Aneška, Maruška a Málka Doškovi. A řekněte mi, děvčata, odkud jste?
1: Červenky.
0: Prosím, Červenci?
2: Červenky.
0: Červenky, aha.
2: Ulitovle.
0: Ano, Červenka, to už jsem tomu porozuměla. Červenka, výborně. Tak, paráda. Takže,
2: a na prázdninách jsou v Tovačově.
0: V Tovačově. To je taky písnička, Tovačov, Tovačov, že ano? Máte tam ano. Lidovou. No a ano. Já se jenom zeptám, děvčátka, co budete zpívat?
1: Červený sátečku.
0: No tak bezvadný. Tak my se moc a moc těšíme, takže já to odstartuji, zpívejte.

0: Spieva tra la la la la la la cervella piala, tra la la la la la la spialenka.
1: No výborně, my tleskáme, perfektní. Takže milé naše zpěvačky Aneško, Maruško a Málko, potěšili jste nás, potěšili jste posluchače, no a mohu vás tak trochu vyspovídat. Tak já se jenom zeptám, bude tam někdo z vás tří mluvčí, nebo jak? Ano?
2: Je...
1: Ano, tak kdo nám bude odpovídat na nějakou tu otázku?
2: Maruška.
1: Maruška, dobře. Maruško, tak vy jste na prázdninách u babičky, jsem pochopila, že ano? No tak to je perfektní. A co tak děláte o těch prázdninách s babičkou třeba nebo sami? Jak si hrajete?
2: No hrajeme hry, hrajeme se s panenkama a...
1: Ano? Ono je takového...
2: A petang.
1: Petang hrajete, no perfektní. Ono je takové vedro venku, chodíte se i někam koupat?
2: Ne.
1: Nechodíte, jasně. No ono se skoro i nedá, viď? No Maruško, já se jenom zeptám, chodíte někam zpívat do nějakého souboru?
2: Jo, chodíme do Litova na skoličku.
1: Ano, no a některá z vás hraje na nějaký nástroj?
2: Jo, já hraju na saxofon a Aneška na klavír.
1: Prosím tě, ty hraješ na saxofon? No to není vůbec lehký nástroj. Ano?
2: A já mám ještě, my máme ještě sestry, Anička další hraje na klavír a Eliška hraje na housle a Ferda hraje na trubku.
1: No vás je tolik, no vy jste ale úplně muzikantská rodina, no to je nádherné. No a co tatínek a maminka, na co ty hrajou nebo zpívají?
2: Maminka zpívá ráda a ráda hraje na kytaru.
1: A tatínek?
2: A tatínek hrál na klarinet.
1: Ano, ano, dobře. Tak miláčkové, vy jste úžasné děvčátka. Moc vás obdivuji. Takže a v které třídě, Maruško, ty seš? Ty máš 8 roků.
2: Já jsem ve druhé a půjdu do třetí.
1: Do třetí půjdeš. No tak ještě máš
2: a
1: zbytek. Ano?
2: Aneška půjde do první.
1: Ano, do první třídy. A jak se těší Aneška do první třídy?
2: No, docela dobře.
1: Jo, těší se, dobře. No, prosím tě, tak a chystáte se o prázdninách někam ještě?
2: Na chatu.
1: Na chatu, takže ještě bude nějaký ten výlet. No, děvčátka, když to dobře dopadne, v neděli se losuje, no a když budete vylosovány, tak můžete vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byli jste někdy v Brně, v brněnské zoo?
2: Ne.
1: No tak to se máte určitě na co těšit. To bude velké dobrodružství a tam bude mnoho, mnoho zvířátek, tak si to, když by to dobře dopadlo samozřejmě, takže si to můžete užít. Bude tady Karel Hegner, ten bude losovat, nebo jeho kolega, nebo ho uvidíme, jak to udělá. No a uvidíme, kdo vyhraje, ale já bych vám to moc přála. Tak já vám moc děkuji, Aneško, Maruško a Málko, Doškovi, děvčata z Červenky, moc vám děkujeme, děkujeme babičce, dědečkovi, celé rodině za to, jak jste zpěvavé, jak hrajete na nástroje, všechny pozdravujeme a jako dárek posíláme další písničku, kterou tady mám nachystáno, ano? Tak krásný zbytek prázdnin a mějte se moc hezky. Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ano, všechno dobré, děvčátka. Takže písnička František Kohoutek, Antonín Reza, Přes dědinku a Z Dounečanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: této chvíli se podíváme do Brkovic a vítám pana Vojtu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pěkný den přeji vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru. A všem posluchačům i poslechu pořadu Morava krásná zem. Dneska chceme popřát a zahrát písničku Silvě Pavlíkové a Vojtu Velčovském, kteří slaví dnes svoje narození. Přejeme jim zdraví, štěstí, pohodu v rodině, zaměstnání. Silva je přítelkyně našeho vnuka Jiříka Kaláška a Vojta je náš syn a Vojtíšek jeho vnuk. Syn. Vlaupřání se připojují rodina Pravdíková, Kaláškova, Velčovská, Chromková, Dubravová, Helena a Vojta. Paní Navrátilová, děkuji za prostor a zase někdy nashledanou.
0: Budu se těšit, nashledanou. A teď už paní Anna Sivice, zdravíme.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a měla bych k vám takovou prosbu zahrát písničku našemu kamarádovi ze Střelné, Josefu Pěsničákovi, který se dožívá zítra 80 let. Zpříjemnit mu tady tu samotu, kterou prožívá, a přejeme mu hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání do dalších let. A při té příležitosti bych taky nechala zahrát manželovi, které má zítra narozeniny, ale on ještě teda 89, takže on je ve stejný den narozený jak ten náš kamarád, tak tomu přeji taky všechno nejlepší zdravíčko a boží požehnání.
0: Ano, výborně. Výborně. Paní Ano, já vám přeji krásné odpoledne, už se nám trošičku to zmírnilo, já nevím jak u vás, ale u nás v Brně trochu ano, tak vám přeji, ať ten čas je přívětivý pro vás. Nashledanou.
2: Nashledanou a popřát všem, co jsou osamocení lidi, tak zdravíčka.
0: Ano, ano, ano, moc pěkně jste to řekla, je to tak, pošleme rádi písničku, určitě. A rádi písničkou potěšíme, ale ještě před písničkou, jestli dovolíte, přidám tady dvě přání. Milé rádio, zahrajte prosím vašemu věrnému posluchači, panu Jaromíru Nevřelovi z Přerova, k dnešním 83. narozeninám. Milý tatínku, dědečku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí do dalších let a to ti přejí dcera Jarmila s Evžou, syn Libor s Dášou a také vnučka Kateřina s manželem Markem. Kilíjenek posílá velkou pusu. A ještě jedno přání mám nachystáno, pojďme na ně. Prosím o písničku pro moji maminku, paní Marii Horňákovou z Hluku, která dnes slaví 82 roků. Milá maminko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, pohody a božího požehnání do dalších let a děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi.

0: Krásná písnička, vidíte. Pojďme přivítat paní Boženku z Mikulčic. Vítám vás.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Ráda bych poslala, popřála už bečím naší kamarádce Zenice Malaníkové do Platničky. Takže ji přeju. Nebo jednu básničku koktám. V Mikulčicích na dolním konci vrabci cvrlikají, že naša milá dobrá kamarádka Zdenička Malaníková z Blatničky slaví 15. srpna krásných svých kulatých 90 let v plné svěžesti. Ale oslava bude 8. teďka v sobotu. Přejeme do dalších let pevné zdraví, ještě nějaké to štěstíčko, kryt dobrou pohodu, hlavně hodně lásky od svých blízkých, sluníčko a ti stále hřeje a svítí. Přejeme zdravé tělo, aby tě nic nebolelo a zbytečně stále nepadalo a modřiny nedělalo. To ti přejí kamarádky Božka, Marie, Eva z Mikulčic. Zdení, na oslavu se těšíme, kde si spolu sejdeme, zaspíváme a na naše mládí zapomínáme. Božka. Děkuji moc krát, paní Navrátilová.
0: Ano, rádo se stalo, písničku pošleme za malou chvíli.
1: Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, pozdravuji z Ivančic ze Senior klubu. Prosím, abyste ve čtvrtek 6. srpna v poledne zahráli pěknou písničku, a to našim členům, kteří oslavují své narozeniny v měsíci srpnu a jsou jimi. Z 1. srpna oslavila své narozeniny paní Hana Valová, 3. srpna paní Marie Šiplová, 8. srpna oslaví své narozeniny paní Jitka Nováková, 14.8. oslaví své narozeniny paní Jarmila Martinková, 16.8. paní Miloslava Vaňurová, 18. srpna pan Ivan Mrhač, 18. srpna také paní Věra Hájková, 28. srpna paní Alena Tomanová a 31. srpna paní Ludmila Klímová. Za všechny moc děkuji, Ludmila Dvořáková, předsedkyně Senior

klubu Ivančice. No a my vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pokud možno ne horké dny a ať se vám prostě daří. Takže to jsme popřáli a jdeme dále. 6.8., což je dnes, slaví své krásné narozeniny a příští rok kulaté paní Marie Bařinová z Vlčnova. Milá maminko, babičko a manželko, přejeme ti krásný narozeninový den, spoustu zdraví, optimismu a pevné nervy na nás všechny. Máme tě moc rádi a děkujeme, co pro nás všechno děláš. Blahopřeje dcera Lenka, manžel Josef a vnuci Šimon a Adam posílají velkou fotbalovou pusu. Děkujeme. Ano, rádo se stalo. No ale do třetice tady ještě další dopis. Dnes slaví své narozeniny pan Pavel Fáber z Troubska, náš kamarád. Všechno nejlepší, mnoho zdraví a štěstí přejí Čechovi z Popůvek a těšíme se na nedělní návštěvu a děkujeme za písničku. A my ji rádi pošlem samozřejmě a bude to pod Lunch Hotem Lůčka, Vojtěch Bartoš Kocián a Lunch Hočanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Lidku Spolichna. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeju do rozhlasu a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Alence Černíkové do Uherského Brodu. 5. měl narozeniny Pepík Vatdal Spolichna. Oběma přeju štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. Písnička nech potěší celou moji rodinu, přátelé, kamarády a známé. Moc vám děkuju a někdy nashledanou.
3: Ano, budu se těšit, nashledanou. A já připojím tady psaná přání. Dobrý den, dnes slaví svátek všechny Oldřišky. A mezi něma je naše maminka Oldřiška Mlčková z Kladné Žilín u Luhačovic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a písnička, ať potěší všechny, kteří vás denně poslouchají. Za celou rodinu přeje dcera Alena, synové Mirek a Olda s rodinami a děkujeme. Ano, předali jsme, pojďme dále, máme tady další přání. Prosíme o nějakou pěknou moravskou písničku do Bílovic panu Radku Vymyslickému. Dnes se totiž dožívá krásných a slaví krásných 70 let. Přejeme mu do dalších let hodně sil, zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Zvedáme číše a připijíme na jeho zdraví. Tomu přejí Luboš a Jarmila z Bílovického kopce. Děkujeme a přejeme hezký den a my vám děkujeme, taktéž přejeme hezký den a pojďme dále. Budeme vinšovat k svátku paní Oldřišce Jandové z Moravského Krumlova. Babičko, přejeme ti k tvému svátku z celého srdce jen to nejkrásnější. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Máme tě moc rádi a posíláme pusu. To ti přejí dědeček, vnučky Tereska, Blanička, Natálka, Klárka, syn Jenda a Horcí. Předali jsme a hrajeme písničku Zachovaj v srdénku Jiří Tesařík, Pavel Karlík a Legruti.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Ernesta z Prietršky.
1: No, já vás zdravím ještě raz, paní Navrátilová. A prosím o zahrátí dneska Josefíny u nás. Tak bych prosil zahrát Josefíně Valachoviče Dobrovského a Josefíně byla její Prietrške. Na zajtra bude Štefánie, tak bych prosil zahrát do smrdák Štefke Kubíkovej, vašej stálej poslucháčke. Všetkým jim prajem zdravě, šťastě, boží požehnání. No to je teda češtíčka, po čem mi srdíčko píští. To je také všecko.
0: Výborně. Pane Erneste, my vás zdravíme, písnička bude za malou chvíli a přejeme vám krásné odpoledne.
1: A já vám děkuji moc krásně.
0: Naschledanou. Tak a pojďme na druhý telefon, paní Regina z Dolních Dunajovic, vítejte.
2: Ano, dobrý den. Paní Květuško, já bych chtěla nechat zahrát moje kamarádce Zdence Starobové. 70 nám, má dneska 70 let.
0: Ano. A
2: hodně štěstí, zdraví.
0: Dobře.
2: Božího požehnání.
0: Výborně. Tak paní Regino, písnička, tak jak jsem říkala, bude za malou chvíli. Já vám také přeji krásný čas, ať se vám daří a hodně zdraví. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
0: No a připojím tady ještě e-mailovou poštu. Dnešního dne se dožívá životního jubilea 70. roku paní Ludmila Zámečníková ze Strání. Milá Lidoško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody, radost vnoučat a boží požehnání do dalších let. A to ti ze srdce přejí Jan, Jana, Hela a Josef. A já ještě pokračuji dalším přáním. Dnes slaví krásné životní jubileum 70 let dvojčata, a to jsme právě paní Ludmile teď před chvilkou tady vinšovali, dvojčata Ludmila Zámečníková ze Strání a Aneška Adámková z kanadského Toronta. V úterý 4. srpna oslavila 75 roků jejich sestra Helena Vintrová ze Strání. Touto cestou bychom jim rádi popřáli vše nejlepší zdraví a tím dobře slouží a nic je nesou také hodně lásky od těch nejbližších a štěstí, co vždycky potěší. Boží požehnání nechť provází je na každém kroku, jsou stále s úsměvem na tváři a vitální jako dosud. To jim ze srdce přejí celá velká rodina. Jsme rádi, že vás máme a děkujeme za vaši péči a lásku, kterou nám rozdáváte. Tak to bylo krásné přání a já připojím písničku. Bude to polka, lidová, Hej haj rozmarín a Moravěnka.

0: Polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Marii ze Šardic. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla poslat písničku do Dubňan paní Boženě Hochmanové, která slaví druhé čtyřicátiny. Je to moc šikovná žena na všechno. Prostě jednička. Takže i něco krásného zahrajte, ať se má dobře, ať je zdravá.
0: Ano.
1: A má štěstí.
0: Jo? Ano, ano, ano. Tak ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme, tady máme tady aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a já bych ráda povinšovala panu Vilému Stuchlíkovi, který právě dnes slaví své narozeniny a je z Bučovic. Takže pane Viléme Stuchlíku, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať rodina na vás nezapomene, doufejme, že ano, že vám všichni popřejí a my vám velmi rádi přejeme a vše dobré a děkujeme vám za vaši obětovou práci, kterou jste samozřejmě vykonával. Takže na zdraví a živio, tak to byl aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Pojďme, tady máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála k svátku paní Oldřišce Jandové z Moravského Krumlova a také tady máme narozeniny a to slaví pan Jan Maršálek z Pozořic. Tak vám oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl a živio a na zdraví a jsme rádi, že jste v naší rozhlasové rodině. Tak a písnička bude za malou chvíli, takže pojďme na ní. Perina má čtyři rožky, moravská lidová a zpívá mužský sbor z Moravské Nové Vsi a za doprovodu Podlužanu.

0: vážení a milí, pojďme na přání, která tady máme. Zdravím vás ve studiu, všechny posluchače tohoto pořadu. Prosím o předání gratulaci a hezkou písničku pro našeho kamaráda a dechovkáře tělem i duší panu Luďkovi Juračkovi z Černobyc na Blanensku. Tady je to nějaký takový, ano, divně napsané, pro... Pálíš slivovičku, jak má být, ta se nechá dobře pít. Naleješ si štamprličku, máš dobrou náladičku. Luďku, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, životní pohody a mnoho dalších krásných setkání při dobré muzice. To ti přeje Marta a Jirka z Olbramovic. Tak to bylo jedno přání a já se tady dívám na další přání, které, jestli to stíhám, touto cestou chceme popřát dnešnímu oslavenci, kterým je trumpetista a bývalý kapelník Vracovňáků, pan Jiří Pres z Vracova, který dnes slaví půlkulaté narozeniny, a to přesně 55 let. Oslavenci přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, osobní pohody, šťastně ujetých kilometrů, pevný nátisk a radost z dobré muziky. To vše přeje jeho bratranec Kamil a celá rodina Mezihorákova. Dále přejeme všem hudebníkům, zpěvákům, moderátorům a všem ostatním krásný zbytek léta. Děkuji a hezký den přeje Kamil Mezihorák. Takže předala jsem a hrajeme písničku. Pojďme na ní. Kapka deště, což je vítáno. Vladimír Ondrůšek napsal i otextoval a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak přátelé, a pokračujeme, máme tady další e-mail. Dobrý den, zdravím vás ve studiu. Prosím o písničku jako poděkování za přání k mým úterním narozeninám. Český rozhlas Brno, jehož jsem členkou. Také všem dechovkovým kamarádům a přátelům, všechna přání mě moc potěšila a děkuji za ně. Písnička ať potěší také všechny posluchače tohoto pořadu i všechny, co se v srpnu narodili. Děkuje Irena Večeřová, Křenovice u Kojetína. A poslední písnička, Josef Poncár, Vašek Zeman, Karlíčku můj a dechová hudba Suprafonu.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Miroslav Richard Procházka, Amálka a Kumpánovi muzikanti. Krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: V červenci se na Jihomoravě nakazilo žloutenkou nejméně lidí od začátku roku. Stavba nové cyklostezky mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou na Brněnsku pokračuje třetí etapou. V Brně odpoledne začne šestý ročník hudebního festivalu Popmese. Dnes bude spíše polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. V červenci se na Jihomoravě nakazilo žloutenkou 29 lidí. Po červnovém nárůstu počtu nemocných jde o pokles na nejnižší hodnotu od začátku letošního roku. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnili jihomoravští hygienici na webu. Podle ředitelky protiepidemického odboru Renaty Ciupek má počet případů klesající tendenci díky intenzivním opatřením a očkování lidí v rizikovém kontaktu. Od začátku letošního roku evidují hygienici v kraji 451 případů žloutenky. To je bezmála třetina všech případů v Česku. Mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou na Brněnsku pokračuje stavba cyklostezky. Aktuálně se staví třetí a předposlední úsek mezi Moravskými Knínicemi a fotbalovým hřištěm v Chutčicích. Hotový má být na konci listopadu, pokračuje starosta Kuřimi Drago Sukalovský z hnutí STAN.
5: Třetí etapa je vysoutěžena za cenu zhruba 15 milionů korun. Investorem je mikroregion Kuřimka. Předpokládáme financování z dotace prostřednictvím IPI Brněnské aglomerace ve výši 85%.
4: Celá cyklostezka má být hotová v příštím roce. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně začíná demolice vyhořelé budovy číslo 34. Majitel objektu společnost Krým dopoledne předala místo demoliční firmě. Částečně zřícenou budovou bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. V areálu brněnského velodromu se ode dneška představí domácí i zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Popmese do soboty nabídne desítky koncertů popu, elektronické hudby nebo rapu. Podle ředitele festivalu Tomáše Kellara se návštěvníkům snaží ukázat také méně známé umělce.
6: Nabízíme dost odvážný obsazení. Opravdu k nám chodí vyloženě fanoušci hudby, fajnšmekři. Lidé určitě najdou něco zajímavého, nového, ale zároveň to je propojené takzvanýma headlinerama, neboli těma hlavníma umělcema, který máme každý den 2 až 3.
0: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, větší oblačnost spíše na západě a na severu. Později odpoledne k večeru bude přibývat i jinde a postupně se můžou lokálně objevit přehánky a bouřky, výjimečně i silné a s kroupami. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na severu a západě bude kolem 31. Mírný vítr může v bouřkách výrazněji zesilovat, biozátěž je pro dnešek vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Se silným provozem a nesouvislou kolonou stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Budete popojíždět od Kývalky postý 96. kilometr asi 10 minut. Dalších 5 pak naberete ve směru na Vyškov mezi 206.5 a 210.5 kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obovolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Do Alex a hosta dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co se potom odehrálo?

0: matkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmarovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince a já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
1: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
0: No tak on za to nemohl.
1: Zlobila jste se?
0: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně, nikdy bych si netroufla stát sama za sebe, někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
1: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
0: Ano.
1: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v nezmarech?
0: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
1: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: A v tomto případě to tady byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: zcela tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je, 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: Hmm. A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A budete na zahrádku.
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít, vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase takový pořad, byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ale si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Horka na jihu Moravy pokračují, záchranářům narostl počet výjezdů. Brno na 4 dny rozezní mezinárodní festival Maraton hudby. Dnes bude spíše polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Teploty na Moravě ještě dnes můžou vystoupat až k 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit, maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšené zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
1: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. Teplé počasí více zaměstnává jihomoravské záchranáře. V posledních 3 dnech výjížděli k přibližně 360 událostem denně. Průměr je přitom 300 za 24 hodin. Více než třetina výjezdů se týkala kolapsů, nevolností, slabostí, bolestí na hrudi nebo neurologických potíží. Dlouhotrvající extrémní teploty mají vliv nejen na seniory, ale i mladé lidi, upozorňuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
3: Jsme vlastně společně s policií vydali doporučení, aby lidé, pokud pracují venku, aby se snažili alespoň pravidelně schovávat do nějaké vychlazené místnosti nebo do stínu, aby hodně pili. Také jsme doporučili, pokud je to možné, tak aby některé z těch venkovních prací byly odloženy na dny, kdy ty teploty opět o něco poklesnou.
1: Růst ceny benzinu se na jihu Moravy v uplynulém týdnu zastavil, cena dokonce mírně klesla. Nafta ale zdražovala dál. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic jihomoravského kraje prodává v průměru za 42 koruny a 48 haléřů. Před týdnem byl o 3 haléře dražší. O 80 haléřů na litru zdražila nafty. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 koruny a 68 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzin v kraji prodávají v okrese Brno-Venkov, za naftu platí nejméně motoristé na Hodonínsku. Průměrné ceny pohonných hmot na jižní Moravě jsou dlouhodobě mírně vyšší, než je republikový průměr. Analytici čekají zlevnění benzinu, cena nafty podle nich může klesat pomaleji. V Brně dnes začne festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si můžou lidé poslechnout například jazz, world music nebo folk. 4denní akci dnes večer zahájí v klubu sonotrumpetista Paolo Fresu a klavírista Omar Sosa. Společně s letošním rezidenčním umělcem, kytaristou Nguyenem Le, doplňuje manažer festivalu Jan Mach.
4: Zahajovací koncert určitě potěší každého, protože to jsou opravdu špičkoví muzikanti. Paolo Fresu, Omar Sosa, ten jejich projekt společný se jmenuje Food a je to na pomezí jazz a world music.
1: Maraton hudby vám podrobně představíme také po 14:30.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude odpoledne většinou polojasno, pozdě odpoledne a k večeru lokálně přehánky, bouřky, výjimečně i silné a s kroupami. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na severu a západě bude kolem 31. Mírný vítr může v bouřkách výrazněji zesilovat. Biozátěž je pro dnešek vysoká. Více o počasí bude za chvíli s meteorologem Petrem Hruškou mluvit Borek Kapitančik, který i poté bude mluvit s vámi.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 stále počítejte se silným provozem a kolonou na příjezdu do Brna. Mezi stým 78. a stým 96. kilometrem budete v nesouvislé koloně popojíždět asi 15 minut. Může za to i dopravní nehoda, která se stala mezi stým 73. a stým 73. a půltým kilometrem. Na porouchané auto pozor ve směru z Vyškova na Brno mezi 214. a 213. a půltým kilometrem blokuje jeden jízdní pruh. Přesnější informace nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Píšeme 6. srpna 2026, je čtvrtek a ti, kteří mají ještě pracovní povinnosti, už možná vyhlížejí páteční odpoledne, ale zatím je tady to čtvrteční. A od mikrofonu Českého rozhlasu Brnová zdraví Borek Kapitanček. K 6. srpnu bych měl pár vzpomínek, pár výročí, které stojí za připomenutí. Jednak je to 145 let od chvíle, kdy se narodil lékař a objevitel penicilinu pan Fleming. 81 let nás dělí od smutné události. Bylo to 6. srpna 1945 v 8 hodin 15 minut místního času. Svrhl letoun Enola Gay atomovou bombu Little Boy na japonské město Hiroshima. A v roce 1965, 6. srpna, skupina Beatles vydala v Anglii album Help ze stejnojmenného filmu. Teď ovšem ještě jedna gratulace. A to všem Oldřiškám, které dnes mají jmeniny. Milé dámy, zdraví, štěstí a lásku za nás, za všechny, kteří se podílí na vysílání Českého rozhlasu Brno. Brňany a brňačky zvykle vstávat s rozedněním dnes do nového dne přivítala po dlouhém období vedra malá, sympatická letní bouřka a možná už vyhlížíte další potřebný déšť. To, zda to bude dlouhé čekání, vám už za chvíli poví Petr Hruška. Taky se podíváme na to, co přichystala Hanka Slabáková z Klubu českých turistů za tip na výlet. A jak už naznačila Věra Šembeková, zabývat se budeme i maratonem hudby.
0: Český rozhlas Brno.

Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi.

0: Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Tak tohle byla rozhlasová trvalka. Jedna z písniček, které prostě nestárnou. Z 80. let nám zamávali Olympic a jejich jasná zpráva. Jasnou zprávou je, že v Brně se koná festival Maraton hudby. Kuchyň, ordinace nebo skleník. V takových kulisách vystoupí a vystupují pouliční hudebníci přímo v centru Brna na letošním ročníku festivalu Maraton hudby. Jaké speciální pokoje pro ně připravila výtvarnice Kateřina Šedá, uslyšíte v našem Dobrém odpoledni už za chvíli. A já si to taky rád trošku upřesním, protože cestou do studia na Beethovenku jsem si říkal, co to asi u toho Jošta bude. Za chvilku uslyšíte i vy. Ale mám pro vás i pár pozvánek na místa, kde by se vám o víkendu mohlo líbit. Takže je jasné, že když jsem se Petra Hrušky ptal na to,

0: jak si naplánovat sobotu a neděli, že jsem měl jistý záměr. Tak nejprve pozvánka na festival plný chutí do Letovic na tuhle sobotu 8. srpna. Už po čtvrté se Letovický zámek tuto sobotu promění v gurmánský ráj. Bude se tam konat festival plný chutí. Představí místní výrobce, nabídne produkty od farmářů a také originální pokrmy připravené restauracemi z okolí. A chybět nebudou ani hudební lahůdky. Vystoupí například Tereza Mašková, zahraje Charlie Slavík a pomyslnou třešničkou na dortu, jsme-li tedy u festivalu plného chutí, bude skupina No Name. Na festival plný chutí v Letovicích se můžete vypravit mezi 10. a 22. hodinou. Více informací najdete na webu festivalplnychuti.cz/Letovice. Ale mám tady ještě jednu pozvánku, která doputovala do mého rozhlasového mailu a je to pozvánka od našeho pravidelného posluchače Hinka. A tím pádem vás zvu do okresu Třebíč už na tento víkend. Stalo se už tradicí, že o pouti v Hrotovicích pořádají místní chovatelé výstavu exotického ptactva a ani letos tomu jinak nebude. Ve dnech 8. a 9. srpna bude v chovatelském areálu na ulici Bratří Lohnických probíhat tahle výstava a tradičně se mohou návštěvníci těšit na mnoho krásných zástupců ze světa opeřené krásy. Součástí je tradičně také bohatá tombola i prodej krmiva a bude možno koupit i různé druhy papoušků a kanárů. Tradičně uspokojí tahle výstava zapálené chovatele i milovníky nevšední podívané, která je hodnocena jako třetí výstava v pořadí, co do obsahu v republice. Tak se přijďte podívat, vy všichni, kteří máte zájem a ti, kdo neví, co s volným časem a určitě nemají rádi zklamání, budou určitě taky potěšeni. Srdečně zvou hrotovičtí chovatelé. Já vás teď zvu k jednomu zvonku. Edy Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknou se dva štatlaři. Zdarec, Peťane.
3: Zdarec, Staníku.
2: Co je? Kdo ti sfachčil tu borůvku pod auglo?
3: Ale ani nemluv. Já už bez brýlí hrozně blbě vidím, no.
2: No počkej, a co to s tím má společného?
3: No, včera jsem hopl na šestku u Semálu a na Kartovské přistupuje hrbatý borec. U mundur depa zcel ještě šalinář stihnout zeleno, nestihl, no tak musel zašlajfovat. A jak jsme to tak stopli, tak tomu hrbatýmu něco vypadlo z kapci. No a já, jak jsem neměl brýle, tak mu to podávám, že mu jako vypadla šalinkarta, no a ona to byla krabička kamelek.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne, milé posluchačky, milí posluchači. Jak už jste asi zaslechli, v Brně dnes začíná festival Maraton hudby, ke kterému patří i pokojíčky pro vystupující umělce v ulicích města Brna. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila tři scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České nebo Skleněný pokoj Vili Tugendhat u sochy Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli muzikanty třeba v kulisách Ordinace, Skleníku nebo ukrajinské kuchyně.
1: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
2: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní neboli baskingu.
1: Od začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se mi nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
2: U příležitosti 25. výročí zapsání Vili Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšeninu jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
1: Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té Vili Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve Vili Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
2: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
1: Co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet u toho táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin, udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
2: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program. Doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
3: Celkem mám jakoby praktický přehled o české scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
2: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Sdílení hudby je podstatné, ale i ta onyxová stěna u Jošta se povedla. Můžu potvrdit. Turistickou akcí konanou nadcházející sobotu poznáte místa, kde se narodil František Palacký. Říkám to proto, že podrobnosti přidá za chvíli Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
4: Český rozhlas Brno.

vzdělála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

se risky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

0: lekárničku peníze, na pokuty vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé. Jsme tu znovu s turistickou pozvánkou. Jsme v tomto případě obnáší moji maličkost, ale hlavně Hanku Slabákovou z Klubu českých turistů. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jeden cyklus, který jsme už několikrát nechali zaznít v tomhle našem turistickém pozvánkovém cyklu, je připraven, tedy jeho pokračování i na tuhle sobotu. Který to je?
1: Je to cyklus Palacký, Aristokrat ducha 1876 až 2026, tedy seriál akcí k připomenutí 150 let od úmrtí otce národa Františka Palackého. Tentokrát se sejdeme 8. srpna v Hodslavicích, což je Palackého rodná obec poblíž Nového Jičína, kde jeho rodný domek dnes slouží jako malé muzeum. Ale Hodslavice mají spoustu dalších památek, mají zajímavou náves, motýlí zahradu, uličku Františka Palackého, pak tam mají kostel svatého Ondřeje, kde budou komentované prohlídky. Je tam Fojtova stodola, která je roubená z počátku 19. století, pak je tam evangelický kostel jako cenná památka klasicistní architektury, pak je tam kostel Božského srdce Páně, a tak dále, toho bychom mohli jmenovat Větrný mlýn a podobně. Pak tam najdeme také umělecké vyhlídky Františka Palackého a tam jsou vlastně fotopointy, které najdeme jako školní židle, frame Hodslavice, základní kámen, krásověda, školní židle, postel, hospoda, kostel a hodslavický kroj uvnitř toho rodného domu. Je tam těch možností opravdu celá řada, ale mluvíme-li o turistice, tak máme i turistický pochod. A ten startuje od 8 do 10.30 hodin v Hostašovicích na nádraží. A ty trasy jsou Hostašovice, Trojačka, Mořkov, Hodslavice 11 km s prodloužením přes Stračku 20 km a 33 je Hostašovice, Trojačka, Libotín, Nový Jičín, Skalky, Strážnice, Hodslavice. Samozřejmě mohou být i individuální hvězdnicovité trasy s průběžným startem a cílem v Hodslavicích. No a jak už jsem říkala, je tam nachystáno plno těch dalších akcí. Všechno se dá sledovat na webu pořadatele, čili Geocesty Štoky. A Martin Pluhař bude jistě připraven i na různé dotazy a mívá vždycky krásné suvenýry a tak. Takže přijďme si připomenout Otce národa 8. srpna do Hodslavic.
0: A dovolím si na vás ještě tak trošku navázat. Víte, co ještě mají v Hodslavicích? Říčku s krásným názvem Zrzávka. Hanko, děkuji vám za tip. Mějte se pěkně.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brno znovu kvůli vedrům otevírá klimatizovaný historický sál v centru města pro veřejnost. Moravský Krumlov vydal zákaz čerpání povrchových vod. Vědci budou v Brně po celý rok sledovat znečištění ovzduší. Zítra bude nejprve oblačno, někde ještě déšť, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
2: Rytířský sál je otevřený dnes a zítra od 10 do 18 hodin. Na Moravskokrumlovsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z řek, potoků i nádrží. Vyhlášku vydal Moravský Krumlov a platí pro všechny obce v jeho správním obvodu až do odvolání. Opatření se týká všech aktivit s velkou spotřebou vody, popisuje starosta Zdeněk Juránek z KDU ČSL.
5: Znamená to zejména to, že se nemá používat žádná voda z řeky, ať je to na zalévání, závlahy, ovoce, zeleniny nebo například i sportovních hřišť. Je to z toho důvodu, že ve vodních tocích je strašně malý průtok, v podstatě řeka Rokytná už téměř nejde vidět, že by vůbec tekla.
2: Základní úroková sazba je nadále 3,75% a o rozhodnutí Bankovní rady České národní banky informoval ředitel odboru komunikace Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Naměřené hodnoty pak pomůžou s opatřeními, která mají vést ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města. Tématu se budeme podrobně věnovat v odpoledním vysílání po 15:30.
1: Počasí.
2: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě převážně oblačno, v noci až zataženo, někde přehánky nebo bouřky, hlavně v první části noci, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krup. K ránu budou srážky většinou ubývat. Zítra čekáme polojasno nebo i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 27 až 30, na severu a východě místy kolem 26 stupňů. Vítr mírný, severní až severovýchodní, rozptylové podmínky počátku většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S komplikacemi a nesouvislou kolonou od stého 80. postí 96. kilometr počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D1. Zdržení je okolo 30 minut. Důvodem je také porouchané auto, které je v místě dopravního omezení mezi stým 96. a pultým a stým 97. kilometrem blokuje levý pruh. Dále ve směru na Vyškov opatrně mezi 200. prvním a 200. druhým kilometrem. Kvůli dopravní nehodě je tam neprůjezdný také levý pruh a další nehoda je pak ve směru na Vyškov na 205. kilometru, také blokuje levý pruh. Ve směru na Prahu dejte pozor mezi stým 75. a stým 74. a pultým kilometrem. V levém pruhu jsou tam 3 auta po nehodě a na místě zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, milí přátelé, správně naladění na Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Ještě hodinku s vámi budu, tedy budu se snažit být vaším společníkem i dnes, v den, kdy se nám mírně ochladilo. A když se podíváme na teploměr, tak těch 30, které máme, no ono je to někde i víc, tak připadá mi to takové trošku humorné říct, že se ochladilo. Ale situace na silnicích je ještě mnohem horší, než to, co zažíváme třeba v brněnských ulicích. Slyšeli jste informace Věry Šembekové i v Zelené vlně. A já tak přemýšlím, čím mám vylepšit náladu. Možná, že to bude ten dárek, který pro vás mám přichystán v trefě soutěži tohoto jména. Soutěži, do níž se dovoláváte pomocí telefonního čísla 726 465 200. Ani dnešek nebude výjimkou. Po písničkách Karla Zicha a Drupyho se budu věnovat našemu soutěžícímu, který bude tak rychlý, že zavolá ve chvíli, kdy poslední takt písničky Není všechno paráda odezní, no a pak se uvidí, která dvě témata si vybere ze čtyř nabídnutých. Už dopředu hlásím, že to můžou být otázky na téma zaniklé brněnské objekty, nebo vesmír, nebo čeští tenisté, anebo slovenština. Podotýkám, že u slovenštiny nedostanete možnosti, jak odpovídat, tedy trefovat se do správné odpovědi. Ale to vy už víte. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Přeju vám dobré odpoledne. V téhle hodince se podíváme i na zámek a dozvíte se, co v učebnicích nebylo.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vám všem, kteří jste teď správně naladěni. I našemu soutěžícímu. Ten už čeká na telefonu. Je to pan Alois, kterého vítám ve vysílání. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A když se ještě předtím, než začneme s naší trefou, kvůli které voláte Aloisi, tedy když se ještě před tím okamžikem, kdy začnu klást otázky, podívám na to, co říká umělá inteligence o Vadovia, tak říká, že to je běžně používaná věta, když někdo opouští nějaké místo nebo odchází od druhého člověka. Odcházím, mám v úmyslu odejít. Tak prosím vás, neodcházejte, nejdřív vybíráte dvě témata ze čtyř nabídnutých. Zaniklé brněnské objekty, vesmír, čeští tenisté a slovenština.
1: Tak vesmír a slovenština zkusím.
0: Je vybráno? Oblasti slovenštiny nedostanete na výběr možnosti, to jen znovu připomínám. Ještě můžete změnit svoje rozhodnutí.
1: Jo, ne, to, jak jsem řekl, necháme to tak.
0: Vesmír a slovenština. Pojďme se tedy podívat, co jsem si připravil jako překážku k tomu, abyste získal další hezkou knihu od nakladatelství Kazda. Rok, který nás změnil, to je název knihy spisovatelky Helen Rolf, kterou můžete mít. Ale teď už k otázkám a když dvakrát správně odpovíte, tak se rovnou budu ptát na poštovní adresu. Ale mimo vysílání samozřejmě, nemusíte mít strach. Jdeme na to.
1: Ano.
0: První otázka je na téma vesmír. No a já se ptám na jednu hvězdu a jedno souhvězdí. Fyzicky nejbližší známou hvězdou je Proxima Centauri. Je to červený trpaslík vzdálený skoro 4,5 světelného roku od Země. Ale jakého souhvězdí je Proxima Centauri součástí? Souhvězdí Kentaura, Hydry nebo Velké Beranice?
1: To si myslím, že to bude Kentaura.
0: A teď ke slovenštině. Já vám řeknu české slovo a vy řekněte, jak se to říká na Slovensku. Polštářek.
1: Vankúš.
0: Ještě běží minuta, kterou využíváme k naší trefě. Jen připomínám, že jsem zdrobněl ten polštář.
1: A jo, polštář, tak to je vankúšik.
0: Říkáte tedy vankúšik, ale pořád ještě můžete změnit svoje odpovědi, než zazvoní zvonec. Což se právě stalo, ale je dobře, že jste je nezměnil, protože obě dvě odpovědi byly správné. Gratuluju, máme trefu. Aloisi, kniha Rok, který nás změnil z nakladatelství Kazda, to pěkné prázdninové čtení, je už vlastně vaše. Takže až začne znít písnička Marcely Holanové, to už mimo vysílání budu loudit vaši adresu. Nezavěšujte prosím telefon a gratuluju ještě jednou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A takhle to může být jednoduché třeba i zítra. I když zítra to bude trošku jinak, tam nevybíráte ve víkendové trefě témata. Kladu otázky jednu za druhou, během jediné minuty se mi jich snad podaří položit víc než 3 nebo 4. No a aspoň polovina vašich odpovědí, když je správná, v pátek, tak máte cenu. Ale teď zase naspět k tomu, nač jste zvyklí v našem dobrém odpoledni. Možná jste si už zapsali včera. Kam se dnes vydáme? My vás ani dnes neochudíme o návštěvu jednoho z našich zámků. Jaký cíl bude mít zámecké léto tentokrát, to se konkrétně dozvíte už za pár chvil, pokud to nemáte zapsáno.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

Řemesla se sice mírně liší v té originální verzi a v té, kterou vám nabídnul Petr Spálený, ale písnička to byla krásná. Navíc, jak bych řekl mezi štatlaři, další betálné flák pro starý pardály, tedy další z písniček, které nestárnou na vlně Českého rozhlasu Brno. Na ní vám také letos po celé prázdniny nabízíme zámecké léto. Můžete s námi poznávat jednotlivá šlechtická sídla.

0: Chámecké léto.
1: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
2: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
3: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
2: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
3: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
2: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
3: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
2: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Je to tady vlastně měli s koupelnou.
3: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
2: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
3: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofy Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
2: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
3: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám se zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
2: A tady vedle je jídelna?
3: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
1: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Teď je přesně 15:30. To znamená, že od teď za 24 hodin už bude jasno, kam se vydáme zítra na zámek. Ale já nechci prozrazovat všechno a brát tím vlastně ten okamžik překvapení dopoledním kolegům. Takže zatím jenom naznačím, že zítřejší návštěva na zámku nás čeká v okrese Nový Jičín.
0: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či

0: víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Kdybyste teď dávali dobrý pozor při pohledu na webkameru, která vás nechá nahlédnout do dění ve studiu Českého rozhlasu Brno, tak vidíte, že se snažím neustále něco vyťukávat na klávesnici. Já si totiž všimnul něčeho, co by mohl být senzor měření kvality ovzduší. Hned se podívám, jestli to náhodou není zrovna ten, který jsem zahlédl v Brně na Bulharské, ale tohle všechno vlastně říkám proto, že za malou chvilku to téma bude hodně živé v našem dobrém odpoledni. Jak se dýchá v různých částech Brna? Odpověď budou celý rok hledat desítky nových senzorů vědců z Masarykovy univerzity. Více v našem dobrém odpoledni už po písničkách Petra Muka a kapely Greenhorns.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Za chvíli, ano, za chvíli se vám ozve Martin Písařík, aby vám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno s datem 6. srpna řekl, co v učebnicích nebylo. Ale teď k tématu, které jsem před chvílí nakousnul. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna. Model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
1: Vedeme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
2: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recetox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
1: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří poměrně drahýma, ale velmi spolehlivýma kvalitníma zařízeními.
2: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
1: Zhruba tak do toho letadla asi.
2: Je na tom solární panel.
1: Měří suspendované částice neboli prachové částice.
2: Senzoru je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
1: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
2: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recetoxu.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
2: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částicích. Některých obcí.
1: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
2: Tyhle dva teď budete brát?
1: Jo, teď si je kberu. Má to asi 5 kilo.
2: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
1: První co je kontrolovat číslo lampy.
2: Vytahujete senzor číslo 22.
3: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
2: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
1: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
2: Klezete právě nahoru.
3: Podávám Bandimex.
2: Tak a máme utáhnout to.
3: Sadíš to?
2: Je tady kousek škola.
1: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor.
2: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensl, Český rozhlas.
0: Tak je to on. Teď nemyslím Marka Hensla, mám tím na mysli ten zhruba velikosti kufříku senzor na měření ovzduší, který jsem viděl v Kéniku. No, solární baterie, leze z toho trubička, jo, to bude ono. Ale teď k tématu, které jsem ještě slíbil pro dnešní dobré odpoledne. Dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Ale jak to bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří už za chvíli Martin Písařík.
4: Český rozhlas Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Bohužel už se mi nepodaří zeptat se Ladislava Štajdla, jestli při nahrávání téhle písničky, která vás dovedla až skoro do cíle dnešního dobrého odpoledne, náhodou nepoužil vokoder pro dolaďování hlasu. Mně to tak znělo, ale to berte jenom jako takovou drobnou úvahu. A vlastně uvažuji i o tom, jestli na dnešek existuje nějaká pranostika. Mně se totiž pro 6. srpen, který píšeme, nepodařilo najít pranostiku, lidové moudro či něco podobného, ale na zítřek, tak to bych jednu měl. Říkám to proto, že už za chvíli se rozloučíme a že vás čeká další humoriáda. A jejím hostem, samozřejmě i dnes bude mít hosta, bude Otakar Brousek. Ten s vámi a s Pavlem Kučerou stráví celou příští hodinku při výběru scének v hodině plné humoru na přání. Ale naspět k té pranostice na zítřek. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. No, možná už vám taky dozrávají švestky, i když to je trošku jiný typ úrody, než zřejmě měla na mysli tahle lidová moudrost. Teď už se s vámi ale budu muset rozloučit, snad jen s tím, že ještě řeknu, že vás jako vždy čeká i den v kraji, no a v něm se dozvíte třeba o letní škole slovanských studií. Zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začala rekonstrukce dolní návsi v Ochozi u Brna. Průjezd je tam omezený. Lidé se dnes můžou podívat do nových domů na Mlýnském ostrově v Bílovicích nad Svitavou a v Brně začíná šestý ročník hudebního festivalu Popmese. Zítra bude nejprve oblačno, někde ještě déšť, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Ochozi u Brna začala tento týden rekonstrukce dolní návsi a opravy kanalizace. Řidiči by měli počítat s omezením průjezdu a řídit se přechodným dopravním značením. Od 15. srpna budou provoz řídit semafory. Na místě má být odpočinková zóna s lavičkami, pítkem nebo stojany na kola. Práce mají skončit letos v prosinci. Podle starostky Evy Drochytkové zvolené za hnutí STAN plánuje obec také úpravu navazujícího prostoru v obecké ulici.
2: Obec nemá tolik financí, aby mohla dělat obě investice souběžně. Navíc ta druhá náves je trošičku složitější, i co se týká dalších jednání, takže tam předpokládáme, že by k realizaci mělo dojít v příštím roce.
0: Současná oprava dolní návsi stojí přes 15 milionů korun. 2,5 milionu zaplatí kraj, zbytek obec. Lidé v Bílovicích nad Svitavou si dnes můžou projít novou budovu školy na Mlýnském ostrově. Areál obec koupila v roce 2017. Část domu zbourala a postavila nové. Škola s jídelnou tam začne fungovat letos v září. Příští rok na jaře přibude i hospoda s obecním mini pivovarem. Dělníci zároveň dokončí úpravu zelené části ostrova uprostřed řeky Svitavy, uvedla starosta Miroslav Boháček z hnutí STAN. Za přestavbu Mlýnského ostrova zaplatí Bílovice přes 330 milionů korun. Většinu uhradí z dotací, na zbytek si obec vzala úvěr 100 milionů korun. V areálu brněnského velodromu se ode dneška představí domácí i zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Popmese do soboty nabídne desítky koncertů popu, elektronické hudby nebo rapu. Podle ředitele festivalu Tomáše Kellera se návštěvníkům snaží ukázat také méně známé umělce.
3: Nabízíme dost odvážný obsazení. Opravdu k nám chodí vyloženě fanoušci hudby, fajnšmekři. Lidé určitě najdou něco zajímavého, nového, ale zároveň to je propojené takzvanýma headlinerama, neboli těma hlavníma umělcema, který máme každý den 2 až 3.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě převážně oblačno, v noci až zataženo, někde přehánky nebo bouřky, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krup. Kránu budou srážky většinou ubývat. Zítra čekáme postupně polojasno nebo i skoro jasno, nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 27 až 30, na severu a východě místy kolem 26 stupňů. Vítr mírný a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na dopravní nehodu, stala se u Brna ve směru na Prahu mezi stým 91. a pultým a stým 91. kilometrem. Na místě zasahují také záchranáři. Mezi stým 75. a stým 74. a pultým kilometrem na Prahu už pojedete plynule. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
5: Pěkné odpoledne přeji.
4: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak?
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takovej fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takovej dědek. 45
0: no,
1: let.
0: Tak to jsme přitom... ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás beru, nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No, no, no, no.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, příroda, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to... čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano.
0: Tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděla, já, veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbilo nějak, ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. Manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... Já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor! Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplý vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů, trojuhelníků, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. A já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí. Je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás pánové oba zdravím, volet Decháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně. Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Ano. Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

se narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane? Přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího

0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici
2: mladšího
1: bráchy.
2: Ano.
1: Jak
2: moje
1: to
2: sestra
1: vypadalo?
2: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
1: ti z Jojo Bandu, připomínám.
2: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak, protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
1: Nakonec to bylo lepší než tou
2: segrou. No právě se segrou.
1: Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
3: Brousku. Den.
2: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karvine, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Srace a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
3: máme
1: a děkujeme.
3: Zapsáno, děkujem.
1: Tak dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
3: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
3: pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme,
1: my
3: že
1: víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňácká.
1: Mm-hmm.
7: Dejte, prosím vás, Bečko.
1: Bečko, anekdoty.
3: Bečko,
1: tak zdravíme,
3: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Tak. Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slze z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme ho slyšeli
3: no,
1: teď.
3: Perfect.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
3: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem, no jo,
1: Vašem,
3: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
3: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou Humor, mezera A nebo B, číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on... Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to mohlo říct, taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odyse, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyse.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sklnová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbenblatomov. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal, ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: Tady Mája. Moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře,
3: dobře,
2: hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme pěkně.
7: Když jsme u těch, anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, který už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo, jo, jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte žítku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A tak mi lidi desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
2: No,
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek. Můžu?
8: Ano, prosím.
9: No takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriada.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Horka pokračují, zítra se ochladí jen mírně. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dnes nezačala. Nafukovací model Marsu na festivalu Planet v Brně poškodili vandalové. Zítra bude nejprve oblačno, někde ještě déšť, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Výstraha meteorologů před zátěží vysokými teplotami platí ve většině jihomoravského kraje až do zítřejšího rána. Zítra už by se mělo ochladit. Na jižní Moravě ale bude místy až 30 stupňů. Další oteplení čekají meteorologové v neděli a příští týden. Dlouhotrvající extrémní teploty mají vliv nejen na seniory, ale i mladé lidi, upozorňuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: Jsme vlastně společně s policií vydali doporučení, aby lidé, pokud pracují venku, aby se snažili alespoň pravidelně schovávat do nějaké vychlazené místnosti nebo do stínu, aby hodně pili. Také jsme doporučili, pokud je to možné, tak aby některé z těch venkovních prací byly odloženy na dny, kdy ty teploty opět o něco poklesnou.
0: Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačala. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků, vysvětlil náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina. Obří nafukovací model Marsu vystavený na festivalu Planet na Kraví hoře v Brně poškodili vandalové. Dva mladíci se pověsili na kotvicí lana a na dvou místech model za necelých 200 tisíc korun protrhli. Organizátoři ho musí poslat na opravu a do konce akce už ho nevystaví. Návštěvníci ale o Mars nepřijdou, dodává ředitel festivalu Jiří Dušek.
3: Ten Mars máme v několika různých velikostech, takže místo toho středně velikého modelu o průměru 6 metrů jsme na jeho místo instalovali náš menší model o průměru 4 metry. My tomu říkáme, že ukazujeme Baby Mars.
0: Růst ceny benzínu se na Jihomoravě v uplynulém týdnu zastavil, cena dokonce mírně klesla, nafta ale zdražovala dál. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Jihomoravského kraje prodává v průměru za 42 koruny a 48 haléřů. Před týdnem byl o 3 haléře dražší. O 80 haléřů na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 44 koruny a 68 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která se nesleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají v okrese Brno-Venkov, za naftu platí nejméně motoristé na Hodonínsku. Průměrné ceny pohonných hmot na jižní Moravě jsou dlouhodobě mírně vyšší, než je republikový průměr.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě převážně oblačno, v noci až zataženo, někde přehánky nebo bouřky, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krop. K ránu budou srážky většinou ubývat. Zítra čekáme polojasno nebo i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 27 až 30, na severu a východě místy kolem 26. Vítr mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislá kolona je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy od stého 80. postí 96. kilometr se zdržíte okolo 15 minut, dalších 10 potom naberete z Brna na Vyškov mezi 205. a 210.5. kilometrem. Pokud jedete v opačném směru, tedy z Vyškova na Brno, dejte pozor mezi 223. a 222. kilometrem. V pravém jízdním pruhu je roztrhaná pneumatika ve vozovce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Pohodové letní odpoledne krátce po 17. hodině ve čtvrtek 6. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za malou chvíli nám Věra Šembeková nabídne přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne. Počasí probereme s brněnskými meteorology, seznámíme vás, co se děje v zákulisí Brněnského národního divadla. V reportáži krátce po půl navštívíme letní školu slovanských studií v Brně a prázdninově tradičně v tomto čase přinášíme temné letopisy moravské. Dnes 36. díl. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje, případně co se stalo na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: skupina Modus, Marika Gombitová, Miroslav Špirka a Janko Lehocký na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po 17. hodině. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Přístupný bude i zítra ve stejném čase jako dnes od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Na Moravskokrumlovsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z řek, potoků i nádrží. Vyhlášku vydal Moravský Krumlov a platí pro všechny obce v jeho správním obvodu až do odvolání, informoval starosta Zdeněk Juránek z KDU ČSL. V Ochozi u Brna začala tento týden rekonstrukce dolní návsi a opravy kanalizace. Řidiči by měli počítat s omezením průjezdu a řídit se přechodním dopravním značením. Od 15. srpna budou provoz řídit semafory. Práce by měly skončit letos v prosinci, uvedla starostka Eva Drochytková, zvolená za hnutí STAN. Vedení Želetic u Kyjova koupilo starý neobydlený dům s velkou zahradou a plánuje jeho demolici. Místo pak rozparceluje na stavební pozemky. V obci je zhruba 30 neobydlených domů. Některé z nich by obec podle nezávislého starosty Pavla Planety chtěla také vykoupit a proměnit ve stavební parcely. Jedině tak podle něj můžou do obce přilákat mladé lidi.
3: Snaha je pořád vytvářet nové lokality, ale když jsem si prošel obec a spočítal jsem si počet neobydlených starých domů, tak mě to číslo vyrazilo dech.
2: Stavba nové cyklostezky mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou na Brněnsku pokračuje třetí etapou ze 4. Je to úsek mezi Moravskými Knínicemi a fotbalovým hřištěm v Chutčicích. Hotový má být na konci listopadu. Celá cyklostezka pak v příštím roce, doplnil starosta Kuřimi Drago Sukalovský z hnutí STAN. Moravská galerie v Brně znovu otevřela expozici v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Zavřená byla od listopadu kvůli havárii parovodu na nádvoří domu. Stálou výstavu připomněla mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
4: Jsou to takové významové celky, které ukazují lidem, jak na umění nahlížet, jak ho chápat. Takže je to třeba vnímání času v umění nebo i ošklivost v umění.
2: V Brně dnes začíná festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si můžou lidé poslechnout například jazz, world music a nebo folk.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

zničili život pacíkatům, katům jim v polích spavalo. Nesměj palec, co nepije tvůj důmou, život pacíkatům.

0: Rangers na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne. Spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne. Spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského. Něco se nám přihodilo, bohužel v tuhle chvíli nevím co. Zkusím zavolat meteorologii ještě jednou a dáme si Petra Kotvalda a gejzír.

0: Petr Kotwald na vlnách Českého rozhlasu Brno a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: Zdravím brněnského meteorologa pana Počasí. Petra Hrušku.
2: Dobrý den.
0: Tak v tuhle chvíli dně máme teploty lehce příznivější oproti minulým dnům. Slunce tak dnes intenzivně nesála. A mě by zajímalo, jestli se deště dočkáme. Slunce tak dnes intenzivně nesála.
2: Dočkáme se, ale ne úplně všade. V této chvíli teploty většinou 30 až 33 stupňů. Teplejší je má ještě Strážnice na Hodonínsku. Tam dneska dokonce stále teplota vystupila až na 38,5 stupňů. Velmi vysoké hodnoty. Přes noc se z nás bude postupovat studená fronta. Přinese i zrázky, ale bohužel nejde to za celý prechladov se celý kraj. Budou to skoro také pruhy, prehánok a bůra, takže někde se poštěstí a můžu být dokonce tě bůrky i intenzívnější s plývalovými zrázkami, tak výpadně kroupy, alebo se nás objaví dokonce nárazy vetra. Ale stále se vyskytnou města v kraji, kde je obecně na to, bohužiaľ prahnuté a zase sa môže stať, že tie zrážky to preskočia, pretože je to stále vo forme tých prehánok a búrok. Minima 21 až 18 stupňov, takže niekde stále i tropická noc.
0: To znamená, že sa nám stále neuchladí, ale môžeme sa rozhodne tešiť na pekný víkend. Je to tak?
2: Áno, zajtra sa dostaneme do takého chladnejšieho vzduchu, maxima 27 až 30 stupňov, stále tie 30-ky sú vysoké, ale je to menej ako 40 stupňov, takže môžeme to nazvať niekde aj ochladenie o 10 stupňov, ale stále teda teplé počasie na severe a východe kraja miestami okolo 26 stupňov a počasie ešte zo začiatku veľká oblačnosť, možno niekde pár dažďových kvapiek doznievajúcich, ale cez deň mraky ubudnú a malo by byť väčšinou polojasno alebo skoro jasno, takže postupne slnečné počasie a cez víkend tiež slnečno bez zrážok. Minima budú v rozumnejších hodnotách, hlavne v noci na nedeľu 17 až 13 stupňov a maxima väčšinou 26 až 30 stupňov v sobotu a v nedeľu sa nám zase začne oteplovať a maxima 30 až 34 stupňov Celzia.
0: To byl brněnský meteorolog Petr Hruška. Děkuji vám moc za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, příjemný den prajem, naslyšenou.
0: A už za chvíli se vydáme po stopách našeho regionálního stopaře Vojty Halaše. Dnes na svých cestách zavítal do Slupy na Znojemsku. Tak zůstaňte s námi.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písni.

0: O, tak kam ses v ní stihl podívat?
1: Slupy, velmi příjemný den a velkým zážitkem byla určitě návštěva místního vodního mlýna. Ten patří mezi nejvýznamnější technické památky svého druhu v České republice a historie sahá až do 16. století a dodnes se tam dochovalo jedinečné technické vybavení poháněné vodou z mlýnské strouhy, které přivádí vodu z řeky Dyje. No a při prohlídce jsem si prohlédl původní mlecí zařízení, historické stroje i samotný systém pohonu. Navštívil jsem také třeba kostel jména Panny Marie, ten mě velmi překvapil svým bohatým zdobením a jak jsem se dozvěděl, je to jedno z nejzdobenějších kostelů na Znojemsku vůbec.
0: Jak se žije v obci místním a jaké akce se tam pořádají?
1: Místní si pochvalují především klidné prostředí. Slup leží téměř na samém okraji Jihomoravského kraje a naší republiky, nedaleko rakouských hranic, což přináší také pracovní příležitosti pro místní. Zároveň si obec ale zachovává sousedskou atmosféru a spoustu lidí se aktivně zapojuje do spolkového života. Přestože jde o menší obec, místním podle nich nic zásadního nechybí. Funguje zde mateřská škola, obchod i 4 bystra dokonce. No a silnou stránkou jsou právě místní spolky, které během roku připravují desítky akcí. Dobrovolní hasiči organizují tradiční masopust, fotbalový klub pořádá dětský den, klub matek připravuje například karneval i další program pro ty nejmenší děti. Myslivci každoročně zvou na oblíbený myslivecký ples a vinařský spolek pořádá koštvín v kulturním domě i třeba oblíbené putování po sklepech. A k největším událostem roku patří Cyrilometodějské hody, no a ještě větší návštěvnost mají slavnosti chleba, které se konají vždy první víkend v září, no a už více než 2 desetiletí tam přivítají kolem 6 000 návštěvníků.
0: A na závěr, co ti bylo vylosováno a do jaké obce se podíváš příští týden?
1: Podívám se do Benešova, tedy toho u Boskovic, a už se tam moc těším a rád se zase dozvím něco nového o další obci.
0: To znamená, losuje se, nebereme to podle abecedy, protože Benešov, ten už bys měl dávno za sebou, ten už by si dávno prošel. Tolik regionální stopář Vojtěch Haláš, který dnes strávil den v obci Slupy na Znojemsku. Vojto, děkujeme. No a po písničce se podíváme do divadel, protože zatímco hlediště zůstávají přes léto prázdná, v zákulisí vystřídali herce dělníci. Jaké úpravy Brněnské národní divadlo do nové sezony chystá, uslyšíte za chvíli v reportáži.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno. Den v kraji.

snem můj život. Letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl.

0: Dík 21 na vlnách Českého rozhlasu Brno, 6:03. Dobré odpoledne. Pokračuje pořád Den v kraji a v tuhle chvíli nám prozradí, co se děje v divadelních budovách, když je opustí herci, zpěváci a tanečníci. Nahradí je řemeslníci, kteří opravují vše, co za plného provozu udělat nejde. Například Národní divadlo Brno investuje letos do všech tří svých scén. Opravy mají zachovat historickou hodnotu budov, zvýšit bezpečnost provozu i zlepšit zázemí pro diváky a zaměstnance.
1: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
2: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. Jsou to takové jednotlivé výjevy, v rozích jsou menší. S maskarony a uprostřed jsou figurální výjevy s andělíčkama, kteří drží různé hudební nástroje nebo listy, z kterých zpívají.
2: Jednotlivá z grafita mají několik vrstev.
3: My se pokoušíme najít původní z grafita, ta vznikla v 80. letech 19. století, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány a ne všechny opravy se podařily, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
2: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
1: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nový. Takže plán na dalších několik let, máme na to vždycky 2 měsíce, aj podle toho, kolik máme finančních zdrojů.
2: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Janačkově divadle přes léto z fasády odstraňují grafity. 5 úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správce Marek Fruvírt.
4: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co to vlastně používá, tak jsou prostě opotřebené a jsou potřeba vyměnit.
2: Kvůli divadelnímu provozu se musí práce rozdělit do 2 etap.
4: Letošní prázdniny vlastně mechanická část a příští prázdniny by měla být taková ta větší ta elektronická část, změnou elektroniky, bezpečnostních prvků a takový ty věci.
2: Národní divadlo přes léto zlepšuje bezpečnost také v redutě. Další velkou investicí je pak výměna 127 oken na budově ředitelství. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Tolik prázdninová návštěva divadel a po písničce se vypravíme mezi cizince, kteří se snaží ovládnout češtinu, tedy na letní školu slovanských studií v Brně. Prázdninový výukový kurz pro ně připravili pedagogové a studenti na Masarykově univerzitě. Co je pro zahraniční studenty největší výzvou a proč se učí lidové písně, uslyšíte za chvíli v reportáži.
5: Den v kraji.

0: Nezaměnitelný hlas Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl šesté. Cizinci z různých zemí a různého věku si v Brně na měsíčním kurzu osvojují český jazyk. Na letní školu slovanských studií, kterou už desítky let pořádá Masarykova univerzita, jich letos přijela asi stovka. Kromě samotné výuky češtiny v kurzech několika úrovní pokročilosti se účastní taky programů, které jim pomáhají porozumět české kultuře v širším kontextu. Jezdí na exkurze po celé republice a mohou chodit třeba do filmového klubu nebo na společné hodiny zpěvu.
1: Každý rok ten program je ozvláštněn zpíváním českých, moravských, ale samozřejmě i slovenských oblíbených lidových písní. A na základě toho studenti se seznamují i s dialekty a s tím, že není jenom jedna čeština.
2: Popisuje ředitelka letní školy Eva Rusínová. Letní škola i v rámci hodin zpěvu podporuje studenty ze všech koutů světa v prohlubování znalostí o české kultuře a jazyku.
3: Určitě mám docela velké problémy s čím, nebo rozhodnout se, co je hovorová a co je spisovná čeština například. A samozřejmě je pro mě vynikající si rozšířit slovní zásobu.
2: Popisuje mi Petra Lovás z Maďarska, která vystudovala bohemistiku a působí jako učitelka češtiny. Rozšiřování slovní zásoby považuje za podstatné i srbský student s českými kořeny Maxim Novotný, který v Česku studuje prvním rokem.
4: Můžu si říct, že jsem velmi písní, že jsem jako první v své rodině, který zase začal mluvit česky. Do dneska mám takový problém, že když mluvím, my v srbštině nemáme vůbec písmeno Ž, takže to do dneska mi dělá takový problém, kde potom až se vrátím do Srbska a když mluvím srbsky, stává se mi, že říkám to Ž v slovách, která to vůbec nemají.
2: Zorientovat se v novém prostředí pomáhají zahraničním studentům průvodci a průvodkyni, kteří na univerzitě působí. Jednou z nich je Maja Zakřevská, která pochází z Polska, ale v Česku žije od dětství.
5: Je to pro mě překvapivé, že tolik lidí z takových různých zemí chce se učit češtinu a že každý z nich právě má nějaký svůj vlastní příběh s tou češtinou a to mě dojímá pokaždé. Takže vlastně to, já čerpám tu energii z těch lidí.
2: Přiznává se Maja. Příští rok čeká letní školu jubilejní 60. ročník. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: Po písničce se můžete zaposlouchat do reprízy Temných letopisů moravských. Dnes připomenu tragédii hasičů při zásahu u požáru kasína u brněnského hlavního nádraží v roce 2002.

0: Petr Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 48 minut a je tu 35. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2002. Ti, kteří mohli za smrt hasičů, možná ještě žijí. Nárožní budova někdejších podniků Vítkovice a Chepos naproti brněnskému hlavnímu nádraží byla v té době odstrašující z mnoha důvodů. Chátrala, řádili v ní sprejeři a skončil i původní záměr provozovat tam pod názvem Transit bufet. Ovšem 8. leden roku 2002 zůstane datem, kdy události v ní hluboce zasáhly do života mnoha lidí. Požár kasína, které v její dolní části fungovalo, stál život nejen jednoho z krupiérů, ale i dvou hasičů. Přitom se tak nemuselo stát, kdyby v budově naprosto radikálně neporušili protipožární předpisy. Hodiny ukazovaly krátce po 8. hodině večerní a budovou se začal šířit dým a posléze plameny. Důvodem se staly patrně nevyhovující rozvody osvětlení ve stropních podhledech. Hasiči na místě pochopili, že zásah bude složitý. Už při jejich příjezdu venku na Řím se volal o pomoc jeden ze zaměstnanců kasína, který oznámil, že má uvnitř kolegu. Nezbýval čas. Dovnitř společně vyrazili hasiči, mezi nimi David Kožuský a Jaroslav Gargula. Pátrali v téměř nulové viditelnosti, přesto David Kožuský hledaného muže našel a volal na pomoc další kolegy. Jenže právě v tu chvíli oheň prudce zesílil a uvnitř začaly padat stropní podhledy. Ty poškodili i připravené hadice s vodou. David Kožuský i hledaný byli pravděpodobně v okamžiku prudkého nárůstu teploty okamžitě mrtví. Jeho kolega David Gargula se snažil v sousední chodbě najít cestu zpět a ve stejném okamžiku mu plameny odřízly únikovou cestu. Zpráva hasičského vyšetřovatele je zdrcující. Kdyby v objektu dodrželi protipožární pravidla, mohli všechny tři oběti žít. Únikovou cestu v podobě dvoukřídlých dveří na galerii někdo zabednil dřevotřískovými deskami. Další únikové prostory blokovaly desky herních stolů, dveře zůstávaly zamčené a bez klíče k jejich otevření. A jiné uskladněné desky zablokovaly vnitřní nástěnný hydrant. Smutné je, že policisté nenašli viníka. Možná člověk, který nechal udělat z únikové cesty skladiště, stále žije. Dnes stejnou, i když už opravenou, budovou chodí denně řady lidí a v přízemí míjejí symbolickou připomínku. Sloup, do nějž výtvarník Adam Krhánek symbolicky zakomponoval negativní otisky dvou postav hasičů v životní velikosti. Připomínají, že snaha zachránit život jiného stála život záchranáře. Jednomu bylo 32, druhému o 3 roky méně. Oba po sobě nechali rodiny, přátelé. Ti nejen ve výroční den se slzami míří na místo i k hrobům na Nebovickém a Moutnickém hřbitově.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 35. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno.

0: Katka Knechtová umocnila silný příběh temných letopisů moravských na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 18. hodina a před námi je nejen večer, ale také noc. A to tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Tyto noci mohou narušit spánek, u seniorů pak bývají následky výraznější. Varuje článek, který najdete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu. Mělký a přerušovaný spánek může vést k únavě na druhý den, horšímu soustředění a v extrémních případech i zvýšenému riziku pádů a následných zranění při nedostatečné koncentraci. No a co tedy udělat, abychom i ve vedru lépe spali? Nejen v ložnici, ale v celém bytě je dobré přes den zatáhnout žaluzie nebo závěsy na oknech orientovaných na slunečnou stranu bytu. Větrat bychom měli hlavně ráno a pak pozdě večer, kdy je venkovní vzduch chladnější. K přijatelnému prostředí v bytě také pomůže, pokud omezíte používání spotřebičů, které zbytečně oteplují prostor. Pokud je ložnice příliš vyhřátá a byt nebo dům to umožňuje, přestěhujte se na noc do chladnějšího pokoje. Řada lidí ochlazuje místnost také ventilátorem. V tom případě by proud vzduchu neměl mířit přímo na člověka. A jestliže domácnost používá klimatizaci, rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být příliš velký. Prudké ochlazení může způsobit zdravotní obtíže a při dlouhodobém proudění studeného vzduchu také bolesti svalů nebo hlavy. Rozdíl by ideálně neměl přesáhnout 5 až 7 stupňů Celsia. A důležité je také vědět, že některé léky mohou zhoršit snášení vysokých teplot. O tom si ale řekneme něco zase příště. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera i noci se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Opatrujte se.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. V Lagunách, Horní nádrže, Nové Mlýny, na Břeclavsku zůstávají Synice. Restaurátoři pracují na fasádě Mahenova divadla v Brně. Zítra bude oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ni má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. V Horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku jsou stále Synice. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí také inflační rizika, i proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Národní divadlo Brno přes léto opravuje své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách, popisuje restaurátorka Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat sgrafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní sgrafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě převážně oblačno, v noci až zataženo, někde přehánky nebo bouřky, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krup. K ránu budou srážky většinou ubývat. Zítra čekáme polojasno nebo i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 27 až 30, na severu a východě místy kolem 26 stupňů. Vítr mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislá kolona je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Od stého 80. kilometru se zdržíte zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky Černooký šohaj, otextovala Marie Žáková a bylo to v podání mistříňanky. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a potěšila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Oldřiška, na Slovensku slaví jmeniny Josefína. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon, na který můžete telefonovat 726 46 5200. Budu se velice těšit a teď už další písnička Antonín Pernička, Svatební zvony a Stříbrňanka.

0: Přátelé, písnička nám dozněla a já bych se chtěla věnovat e-mailům, které jsme nestačili v poledne přečíst. Tak mám tady první, dnes se dožívá v Lovčicích u Kyjova paní Anna Vašková 80 roků. Vše nejlepší do dalších let, co nejvíce zdraví a boží požehnání přeje za celou rodinu, přejí za celou rodinu dcery Renata a Jana. Tak to jsme předali jedno přání a pojďme tady ještě na další. Tak, prosím o nějakou hezkou moravskou písničku do Bílovic panu Radku Vymyslickému. Dnes se dožívá krásných 70 let. Přejeme mu do dalších roků hodně sil, zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Zvedáme číše a připíjíme na jeho zdraví. Tomu přejí Luboš a Jarmy z Bílovického kopce. Děkujeme a přejeme pěkný den. Ano, děkujeme a hrajeme další písničku. To jsou naše hody. Jiří Wolf, Stanislav Pěnčík a Bojané.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak pojďme si poslechnout pana Mirka. Mirek Brabec se k nám dovolal z Moravského Krumlova.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát paní Marii Lukáškové k jejím 73. narozeninám. A hodně štěstí, zdraví a lásky.
0: Ano. Tak pane Mirku, vy jste to ještě potvrdil slzičkama, čili jste to tak jaksi podtrhl, že to máte opravdu od srdce, to přání je. Tak chcete prosím ještě něco dodat, až ty slzičky trošku ustoupí malinko? Z toho se nic nedělejte, tak jsme na tom všichni, jo, takže to je v pořádku.
1: Ať se máme podat rádi.
0: Ano, dobře. No tak to záleží, že jo, vždycky na těch lidech, jak to všechno si zařídí. Tak pane Mirku, je to všechno, prosím?
1: Jo.
0: Ano, tak já vám přeji, pokud možno, pěkný večer, ano, dobrou noc, ať se vám daří a hlavně hodně zdravíčka. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Nashledanou. A já vítám ve vysílání paní Jeřábkovou z Kostic. Halo, halo, jste tam?
2: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová. Ano. Ano, já vás zdravím a také v rozhlase všech. Já bych vás prosila vaším prostřednictvím popřát naší sousedce, je to přes dva baráky, a nejstarší občance z Kostic, paní Marii Prokopové, která zajtra 7.8. oslaví 97 roku. Paní Prokopová mají už 4 děti, 10 vnoučat, 20 pravnoučat a 2 prapravnoučátka. Tak já jim přeju za celou jejich rodinu, sousedy a přátelé z naší Tvrdonské ulice a také přátelé z Kostic, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radostných vnoučátek, těch malých potomků, a buďte zdravá, aby byli zdravá, šťastná a spokojená. Ano. A k tomu také jim přeju boží požehnání. Všecko dobré. Jim přeju.
0: Ano, ano.
2: Hlavně zdraví, aspoň přiměřeně, protože tak na ty roky, nejstarší občanka, a jakým hlava myslí, tak to tu můžu být i do konce roku, protože to je důležité. A to jsou opravdu dobrá.
0: No to je skvělé, to je skvělé, ano, ano.
2: Jsou šikovná, vůbec nevypadají na to, jsou šikovná, tak nech se drží tak, jak jsou, a bude to všecko dobré.
0: Člověk to obdivuje.
2: Ano.
0: Opravdu, že ano, to takhle lidé jsou.
2: Ano, paní Navrátilová, 97 roku a šikovná, můžu říct, že na ty roky.
0: Tak
2: je
0: jo.
2: Jsou opravdu.
0: Paní Jeřábková, ano.
2: Paní Navrátilová, za to vám děkuju, co jsem vám říkala.
0: Ano.
2: A nevím, jestli nebudu to 100% tvrdit, ale mám dojem, že 9. má narozeniny zpěvák z Kostic Zdeněk Baťka. Tak já mu také přeju hlavně hodně zdravíčka, nech mu to hodně a hodně dlouho zboženku zpívá.
0: Já bych se musela podívat, jestli to tak je.
2: Já mám
0: tak, jestli všechno nepamatuji, ano.
2: Ano, a zdravím všechny, tu písničku pošlu všechny mojím dobrým známým.
0: Ano, ano.
2: Paní Navrátilová, moc vám děkuju a opatrujte se tak, jak to děláte dál, tak krásně.
0: Děkuju moc, děkuju paní Jeřábková. Jo. Ať se vám daří a hodně zdravíčka. Ano?
2: Aby tak. Zdraví všetci. Ano.
0: Vy také. Pěkný večer. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a pojďme teda na písničku, kterou tady máme. Kdybych já byl selský synkem. Budou nás zpívat Karel Hegner, Aleš Smutný a cymbálová muzika Aleše Smutného.

0: písnička nám dozněla a pojďme si tady předat e-mailovou poštu. Zdravím a prajem pohodový den do rozhlasu. Prosím o zahratě peknej pesničky Dogbelov k meninám pre paní Jojku Okasovú. Všetko najlepší je praje Andula. Ďakujem krásne. Ano, ano, my rádi pošlem písničku. Tak poďme na ní. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská, Půlnoci už odbylo a Miločanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan

0: podíleli na přípravě té oslavy. Také bych chtěla popřát Dominikovi, který měl svátek a dneska má paní Jirenka Vlčková narozeniny, takže té také přeju spoustu lásky. Ať se jí daří v životě, ve světě, ať má radost vnoučat. Děkuji všem za všechno. Hezký večer přeji.
1: Výborně. Tak já se s váma rozloučím, přeji vám krásný večer. Už je to trošku lepší, vidíte to počasí, není to tak horké. Nebo je
0: ano,
1: u vás?
0: Trošičku už se to trošku. Malinko. Ano.
1: O nějaký ten stupínek,
0: tak.
1: Že?
0: Ano, přesně tak.
1: Jo.
0: Ale tak, je léto, tak to musíme nějak znést.
1: No, ono nejde o to snést, oni už to říkají a teď pořád opakují v televizi, jako, že je to docela závažný problém celkově, jako, že my to nejsme na to stavění jako vůbec tady ano, na tyto teploty a tak co no. Bude, jako, jak to, že a pracovat se musí a co teď, jako, co s tím?
0: Tak.
1: No, budou to velké starosti. Takže já vám přeji, paní Hano, ještě jednou hodně zdraví a pěkný večer. Naschledanou.
0: Podobně, naschledanou.
1: No, dáme písničku. Není nám souděné, pánové. Ano, Miroslav Irša napsal tuto písničku i otextoval a budou nám hrát skali.

Vážení milí, dozněla nám Valčík, není nám súděné a hráli nám Skaličané a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Tak cituji přímo z e-mailu: Svatební den je jenom začátek našeho společného putování. Je to výchozí bod cesty, o které doufáme, že bude harmonická, dlouhá a naplněná láskou. Své o tom ví manželé Boriskovi z Uherského Brodu, kteří si právě dnes 6. srpna před 10 lety v kostele svatého Ducha ve Starém Městě řekli své ano. A to slečna Veronika Pastorková z Kochavce a mladík Lubomír Borísek ze Šumic. Před Bohem a oddávajícím panem farářem proboštem Janem Kornekem z Dubu nad Moravou. Stejně jako cín vyžaduje péči, i manželství potřebuje pozornost a údržbu, aby zůstalo silné a harmonické. A vlastně manželé slaví cínovou svatbu. Za zmínku stojí podotknout, že první společná jízda po církevním obřadu vedla na hotel Koníček Hradištěm, hlavním tahem přes světelné křižovatky párem namašlených koní v luxusním starodávném dřevěném koňském povozu s panem excelentním řidičem rozeným koňákem tělem i duší, váženým panem Vojtou Vráblíkem. Tisíceré díky vám, pane Vráblíku, ještě jednou i po těch letech. A tak závěrem i po těch 10 letech Veronice Lubomírovi se synem Danielem přejeme. Ať je vaše cesta na další léta harmonická, dlouhá a naplněná láskou se synem Danielem, vám přejí Věra Pavel Pavlík Pastorkovi a určitě se připojí po 10 letech i ti, co vám v dnešní váš svatební den přáli hodně štěstí, ať osobně či jinou formou. Tak krásný dnešní den, ať už s kytičkou narcisu či turmalínu, nebo jen kousku dárku z cínu symbolizující cínovou svatbu, vám ještě jednou od srdce přejeme s přáním krásného večera. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Antonín Koníček, Václav Babula, Horkánec na lůkách a bude nám hrát Boršičanka Antonína Koníčka.

0: vážení a milí, já jsem si vzala napřímo telefon. Halo, halo, tady Morava Krásná zem, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je pan Karel z Moravského Krumlova.
0: Vítejte, pane Karle, prosím.
1: Ano, vy taky, hodně zdraví a pevný nervy. Já bych chtěl poděkovat všem přátelům a známým, kteří mě nechali popřáli narozeniny. Já jsem minulý týden měl kulatý narozeniny.
0: No
1: tak
0: teda.
1: Takže děkuju, že jako to, no, jestli jako vzpomněli a takhle jako.
0: Výborně. Tak pane Karle, jak to snášíte, to zmírnění
1: jo,
0: toho
1: dobrý,
0: tepla?
1: Já jsem pohodový člověk, já jsem zvyklý, já nemám problém jako tady s tím počasím a člověk to snáší, musí, no, co neudělá, to nemá, když je sám.
0: No jasně, je to tak, je to tak, je to
1: no,
0: tak.
1: No ráno dopoledne funguju a pak odpoledne jsou doma, no.
0: Tak to je dobře. Tak pane
1: tady
0: Karle.
1: Tady potřebuju a...
0: Ano? Dobře.
1: Nakoupím a pak odpoledne jsou doma.
0: Ano, ano. Tak my vám přejeme příjemný večer. Ať se vám daří, hodně zdraví a nashledanou.
1: Rád poslouchám dechovku, jsme si na něj vyrůstali, ne? Na Moravance a tak, ne? Celý léta.
0: No ano, to víte, že jo. No,
1: tak, 60, tak
0: ale
1: to
0: léta běží, vážení.
1: Ano, ty nejdou zpátky, ty jdou dopředu.
0: Ano,
1: a těm duchovcům, co zahrajete tady okolí Moravského Krumlova, se mají dobře.
0: Dobře, zahrajem a rádi.
1: Tak vám děkuju, příjemný večer a nashledanou.
0: Příjemný večer, nashledanou.
1: Ano, příjemně, děkuju.
0: Takže, jak říkal pan Karel, abychom zahráli, tak hrajeme. Dojdi dívča k nám a tu faranka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer vám přeju v rozhlase i všem u rozhlasu. Paní Navrátilová, já bych chtěla ráda poděkovat městskému úřadu v Miroslavi, kteří nám poslali blahopřání k našemu výročí sňatku. Moc jim děkuji v čele s panem Martinem Plechatým a místostarostou panem Svatoplukem Ryšavým. Moc děkujeme, moc si toho vážíme a ještě bych chtěla poděkovat pracovníkům místního miroslavského koupaliště za ochotu, s jakou přistupují ke svým návštěvníkům a hlavně ke mně, jako k nevidomé. Přinesou se křesílko i mému doprovodu, postarají se o nás a jsou velice vstřícní a laskaví. Takže jim za to moc, moc děkuji, hlavně panu Jiřímu Dubskému a prosím vás o písničku pro ně.
0: Velmi rádi pošlem.
1: A ještě bych ji poslala všem přátelům a známým a všem dobrým lidem, kteří poslouchají. Mějte se moc krásně a děkuji vám a hezký večer všem.
0: Ano, paní Aničko, také nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já připojím e-mailovou poštu. Zasíláme tímto krásným pozdrav našemu kamarádovi z ulice Mírová v Dolním Němčí panu Loutockému Ladislavovi za jeho úžasné vystupování a pomoc na všech akcích, kterých se zúčastňuje a výchovný vliv na děti a mládež, pro kterou je to velmi obohacující. Zasloužil by za to nominaci na jmenování naším starostou na nejlepšího a nejoblíbenějšího našeho spoluobčana, kamaráda v ulici a vlastně i v celé obci Dolní Němčí. Přejeme mu brzké uzdravení a už se těšíme, až bude opět v dobré zdravotní kondici. Pozdravují a zasílají krásnou píseň kamarádi a spoluobčané. Tak to bylo moc krásné, takže pošleme písničku Nad Bělockou dědinu a Kumpánovi muzikanti.

0: Kvalčík nám dozněl. Pojďme přivítat pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak v tomto týdnu měla narozeniny paní Irena Večeřová z Křenovic, taky pan Petr Mikisek z Moravského údolí a taky bude mít narozeniny, nebo má zrovna dneska pan Luděk Juračka z Černovicou, to moji dechovkoví přátelé, tak všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu, ať se potkáváme na těch dechovkách. No a když jsou těch dechovek, tak pan Milan Prajka, muzikant a zpěvák z Lanžhota, měl taky narození tento týden. A bude mít narozeniny 8.8. paní Lea Zimková, tak té bych taky popřál všechno nejlepší zpěvačce. No a taky před chvílu, jak jste říkali, tak pan Zdeněk Baťka, je to můj rovník, tak jemu taky přeju, že už mě dohnal. Já jsem v únoru, tak on už má ty dvě šestky taky. Takže všechno je lepší, ať jim to zpívá. Zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání.
0: Ano, ano.
1: Já zdravím všechny přátelé a známé.
0: Výborně. Tak, pane Mirku, přeji krásný večer, ať se vám daří.
1: Vám taky, napak.
0: Naschledanou. No a pojďme tady, já mám tady pozvánky letní krojové hodky Charvátská Nová Ves. Je to 8. srpna. V sobotu se konají, ale začínají už v pátek 7. srpna v 17 hodin. Ruční stavění máje a sobota 8. o 14. hodině krojový průvod pro stárky, 16 hodin odpolední zábava a 21. hodina odstartuje večerní zábava. Hraje dechová hudba Lanžhočané. Tak to je jedna pozvánka, pojďme na další. Myslivecké sdružení Dolina Hovorany pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště Mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvěřinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Hraje dechová hudba Tufaranka. Všichni jste srdečně zváni. A do třetice máme tady 18. ročník heřmanické dechovky. Je to 8. srpna tohoto roku. Pořadem bude provázet Karel Hegner a budou vám hrát o 13. hodině Šarovec, 14.30 Lipkovanka, 16. hodina Lidečanka, 17.30 muzikanti Ladislava Prudíka a 19. hodina odstartuje Božejáci budou hrát. Srdečně vás zveme do Dolních Heřmanic. Akce se koná za každého počasí a občerstvení je zajištěno. Tak předali jsme a dáme písničku, predmuziku, lidová, lidový vrpuň, Joška Černý a Moravanka.

Tak, vážení a milí, dozněl Verbuň, Klidový, Pred muziku. Zpívali nám Joška Černý a sbor Moravanky, hrála Moravanka. No a nedá se nic dělat, náš čas se naplnil, končí druhá hodina Moravy krásné země. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá v polední a večerní hodině Moravy krásné země. A v této chvíli budete poslouchat orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky Na dobrou noc, kterou pro nás budou hrát kumpánovi muzikanti. Přeji vám hodně zdraví a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vědci zmapují znečištění ovzduší v Brně. Novou školu dnes představili v Bílovicích nad Svitavou. V Brně začíná maraton hudby. Zítra bude oblačno, někde ještě déšť, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak pomůžou stanovit opatření pro zlepšení ovzduší v jednotlivých částech města.
2: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
4: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
5: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
4: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: V Bílovicích nad Svitavou si dnes lidé prohlédli novou školu na Mlýnském ostrově. Areál obec koupila v roce 2017. Část domů zbourala a postavila nové. Škola s jídelnou zahájí provoz letos v září. Příští rok přibude hospoda s obecním mini pivovarem a dělníci dokončí úpravu zelené části ostrova uprostřed řeky Svitavy. U splavu pak bude malý amfiteátr, park, hřiště, vodní prvky, zahrádka k hospodě a parkovací plochy. Počítá se i s úpravou parčíku, kde je pomník obětem první a druhé světové války, popsal starosta Miroslav Boháček z hnutí STAN. Za přestavbu Mlýnského ostrova zaplatí Bílovice přes 330 milionů korun. Většinu uhradí z dotací, na zbytek si obec vzala úvěr 100 milionů korun. V Brně dnes začíná festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle nabídne například jazz, world music nebo folk. Čtyřdenní akci večer zahájí koncert v klubu Sono, pokračuje manažer festivalu Jan Mach.
6: Zahajovací koncert určitě potěší každého, protože to jsou opravdu špičkoví muzikanti. Paolo Fresu, Omar Sosa, ten jejich projekt společný se jmenuje Food a je to na pomezí jazz a world music.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě převážně oblačno, v noci až zataženo, někde přehánky nebo bouřky, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krup. K ránu budou srážky většinou ubývat. Zítra čekáme postupně polojasno nebo i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 27 až 30, na severu a východě místy kolem 26 stupňů. Vítr mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na odstavené auto dejte pozor na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno mezi s tím 83. a s tím 84. kilometrem. Auto je v levém jízdním pruhu. Tvoří se také stále kolona, ve které se zdržíte od stého 91. a půltého postý 96. kilometr asi 10 minut a dalších 5 potom naberete ve směru na Vyškov mezi 206. a půltým a 210. kilometrem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Pěkný večer, vážení posluchači. V dnešním pořadu přináším výběr nejoblíbenějších slováckých písní a zvu na malou návštěvu tohoto rozmanitého a na lidové tradice bohatého kraje. V předmluvě k první sbírce moravských lidových písní z roku 1882 si stěžuje sběratel František Bartoš. Mladší generace našeho lidu těch starosvětských pěsniček vůbec nezná a s touto nebo nejdéle příští generací vymizají z lidu načisto. Tato předpověď se Františku Bartošovi naštěstí nesplnila. Hraje cymbálová muzika Olšava z Uherského Brodu pod vedením Lubomíra Málka s hostujícími primáši Janem Rajmicem, Martinem Hrbáčem, Janem Kružíkem, Petrem Petrů a Miroslavem Menšíkem. V prvním bloce zaspívá Martin Hrbáč, Marie Mitáčková a zazní orchestrálka z Kopanic.

Uplynulo více jak 140 let a písně na Slovácku znějí dál, a to z úst zpěváků všech generací. Zásluhu na to mají pracovníci a vedoucí folklorních souborů, kteří pečují o zachovávání a čistotu lidového oděvu, krojů, lidové hudby, zpěvu a tance. Je jich v tomto kraji bezpočet a patří mezi ně i soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu, která se nám dnes stará o hudební doprovod. Sadu písní z Dolňácka zpívá Karel Rajmic.

Na souborových večerech, nazvaných Beseda u cymbálu, se dodnes scházejí přátelé lidového umění z celé Moravy a jiných koutů republiky. Cymbálová muzika Olšava s bývalým primášem Lubomírem Málkem zvala na tato setkání nejlepší zpěváky, primáše a instrumentalisty, podobně jak to dělal a dodnes dělá Český rozhlas ve svých studiích. Album, ze kterého dnes vybírám, nese příznačný název Pod slováckým nebem, a to proto, že snad nikde jinde nezní písně a tóny houslí tak, jak pod nebem tohoto zpěvného kraje. Album vyšlo už v roce 1991 pod dohledem hudebního redaktora Jaroslava Jakubíčka. Zpívá Jitka Novotná Málková a po ní Julie Kučerová s Joškou Severinem.

Prožít noc na Horňácku pod nebem plných hvězd a při hořící vatře až do rána, kdy poslední písně doplňuje zpěv kohoutů, nebo ve strážnici pod staletými stromy zámeckého parku, je zážitek na celý život. Světoznámý francouzský sochař Ožis Drodén při své návštěvě v roce 1902 nazval Slovácko Moravská Hellas. Propravdu v hudebním myšlení obdivoval Leoš Janáček velického primáše Pavla Trna a dal mu titul Král všech primášů, což odpovídalo své době. Také Vítězslav Novák byl inspirován k vytvoření slovácké svity hlubokými zážitky ze Slovácka. Dalo by se dlouze počítat, kolik umělců, a byl jich bezpočet, i prostých lidí, bylo nebo pořád je okouzleno folklorním bohatstvím tohoto koutu naší země, především však jeho hudbou. Závěrečnou sadu písní zpívá mužský sbor z Kyjova. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a zvukový mistr Tomáš Chrástek. Krásný večer.

0: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lacerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
0: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
0: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby, důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
2: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
2: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii. Takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice, taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
0: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
2: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
0: Umění, malířství.
2: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě protože si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
0: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
2: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje. Třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora. Když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerský boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, Tak to zařídíme. A pak to jsou takové ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
0: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
0: Teď je právě ta doba, aby si nám něco zahrál.
3: Někdy jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
2: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
0: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
2: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Chroma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
0: Honzo, cesta je cíl. Jaké je tomu to, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou. Děkuji.

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Lepery Ben, My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráč. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 39.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem mě jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečený do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat, anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Ada Gives i Mar Savuru, Manga Valačirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Pleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdní je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex
11: a host.
12: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
13: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
11: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vdechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
1: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
2: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
1: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, pověsit na hřebík?
2: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
1: Aha.
2: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
1: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
2: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu, a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely, a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdřív rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se potom odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v Masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zabila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavená.

0: vena povodní, protože jsem bydlela se svým druhým, dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
1: Tak třetí se všeho dobrého,
0: no,
1: se říká.
0: Doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
1: Až takové to bylo.
0: Takové to bylo, no.
1: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu ano, nad hlavou.
0: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
1: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
0: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
1: Uklízeli jste bahno, no a nezmaři nepočkali?
0: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
1: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
0: dá
1: slovo.
0: Dá se říct.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera a já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: zcela
0: tak určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla, to si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: Hmm. A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A
1: ne,
0: budete to, na zahrádku.
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: a nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: Děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No, jo,
0: i když ty si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: tak už se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel, již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na šestém místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že hned dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Dobrý den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách. Vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná. Tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádný takový, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No.
4: Kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt, jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: No, to je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak.
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala. Předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějak jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No, tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolu chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolu vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastavená lidsky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo. Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový, to všechno on, jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu dlouho, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: Na obřad, napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenovo místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No. Počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Probereme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i v panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako, že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo v lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec a také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava to jaksi uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky. To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na plesk. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70. co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se víc zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni oni nás to naučili. A byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi.
1: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
0: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
1: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
2: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není dárek proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli. Že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili. A jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jak si...
5: Takže už nebudeme vařit v kombě?
3: No, asi ne, vodu. No. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádný ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte.
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
1: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
0: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno, na holčičku. Teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první, pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap, nebo kluk, anebo děvčica. Já jsem měl radost, že je to dravý a živý. A žravý teda, dravý a žravý. Protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici. Teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mě bylo teda řečeno, nemusí se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko v pohodě.
3: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
6: Báli jste se někdy o své vlastní děti?

0: Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
1: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
2: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mudrat, já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda, z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože tu dobu by se ve mně krve nedořezal, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk je u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
3: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
4: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
3: Viděli sice po každé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
1: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
0: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává. Ale stejně tak, protože vy jste její rodiče, že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás.
2: Je to tam furt, pořád jako protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
0: Cítíte, že je potřeba tady být vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
1: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstával, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
0: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl? A teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
1: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu. A z toho 57 roků, co by manželé, Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: Pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru. Nebo Mařenko?
5: No, Maruško. Jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná. To jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, tak má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou, tak jsem si pro něho šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak když tak se rozdělíme, no.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci. To jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vášnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky.
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává, ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, Já si vyluštím křižovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, mělo bys tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct. Když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa. Patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám takových rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych mě asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tým velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě hlavně. A já zas naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o mě.
5: vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jako by mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet, asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám ho rád. Děláme furt všechno spolu a vydrželi jsme zatím. Že už bychom to neměnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem, proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století, ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, na nejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké

0: horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem, protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za jeden denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
1: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
2: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
0: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery uní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů. S Bohem, východa.
2: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
2: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
3: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
4: Toho nejmladšího neznám.
2: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
4: A co to vypráví za pohádky?
5: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
6: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
4: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
6: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
7: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
6: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
5: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
7: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
6: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
7: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
6: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
2: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knihtisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
5: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
6: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
5: Na papír se toho vejde.
7: Třeba i miliony povídaček.
2: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
2: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
2: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
2: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě, i v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No ale já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že se bylo všechno jako v papírové podobě a byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo... že jo?
1: No ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Wordmátru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před dvěma měsíce mě rozbil počítač a mobil, jo, teď volám se takový jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem dejvali sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistě to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnoval jsem, musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla taková krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, načež mi vypl mobil. Mm-hmm. Jo. A dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, já to nebudu pak dramatizovat, jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to bylo jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ono měl jako koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, ale jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvony, tak já bych jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávkách, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy, prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí, naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To jsme vám nabídli vašeho patejdla, za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdu, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No, samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně tak, já jsem to měl taky jako malý kluk, jako vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G Tady myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6 a 7 a tím to zvadne, protože 6 to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm-hmm. No a pak bude ještě 7, že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo? Ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u těch optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Hmm. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Hmm. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví, co uchvatního, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: To pro to poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním. Moc vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky. Pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František, a teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer. Tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně, něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano.
0: Co si budeme...
1: A víte, jediná stanice, kterou na tenhle ten analogovej přístroječek chytí.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá přes den?
1: Já nevím, tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, jsi 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: To, když je to autobus, tak jdu na Florence.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc.
0: Já
1: to domů nechci, no.
0: Říkal jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já jsem říkala, něco jsem mu říkala, neodpovídal, tak jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu kradl manžela.
1: Že je člověk někdy až nesvéprávnej. Kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. Tak jsem říkala, no tak kvůli dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, ale zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ale
0: ne
1: víte,
0: na stránky.
1: Ale mě děsně potěšilo. V pondělí jsem jela, jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum nějaký. Říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to je teď v poslední době.
0: Že se to zase vrací, jo?
1: Jo,
0: tak máme, tleskáme

0: oba. Máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No, to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo, ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
0: Nemá, tak no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Mm-hmm. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
1: Ale když jsem zažila před 2 dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejry, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo ke kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo ke buli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, yeah, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka Zita.
1: A zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezké.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme tu, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuji.
0: Dobrou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.
3: Pro tvůj dech

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné, z Jizerských hor, dobrý den?
1: No, dobrý den. No, já bych internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát, s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jsem mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Tak, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo. Prostě,
0: aby to bralo jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stal se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit, no.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha, Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je, je mi 80 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabri, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci, mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já už, já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let, ne, a ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte...
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství. Jo. To i když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čumějí. Jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, já, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: No, tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, ale špatný pán.
1: To taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštila, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla Ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo? Pardubice.
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak,
1: takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte, úžasný.
0: Tak ať se daří, dobrou.
2: Dobrou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá řada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček, 7. srpna, 219. den roku 2026, svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal potřetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic, povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou křiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: a já. Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
2: Jo.
1: Do
2: já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
1: Já skoro.
2: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
1: Vy jste zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
2: Tak se těšíte.
1: Tak, 2. září.
2: Mhm.
1: No nic, ale dneska k tématu, ano. Teda abych byla věcná. Mě velice nadchla paní Zita.
2: Jo.
1: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mhm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
2: Mm-hmm.
1: Jo, já vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
2: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, mm-hmm. radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný.
2: Mm-hmm.
1: A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
2: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
1: Přesně tak.
2: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis? Desítky korun.
1: 26 minimálně, no.
2: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
1: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
2: Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale někdy bohužel taky zlý pán.
1: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
2: Uh-huh.
1: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezuju to čím dál tím více,
2: mm-hmm.
1: a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějice, takže si můžu vybrat.
2: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
1: To je úžasná.
2: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
1: Jakože
2: listujete v Atlasu, jo?
1: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1,
2: mm-hmm.
1: tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa, tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
2: Na druhou stranu dávám tip.
1: Ať jsou to mapy,
2: mm-hmm.
1: a nebo teda dopisy.
2: Mm-hmm.
1: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
2: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
1: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
2: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
1: já
2: dělá?
1: Já píšu ráda, ale do diáře.
2: Mm-hmm. No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano? Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
1: No to,
2: jo.
1: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
2: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
1: To je úžasná věc.
2: To je jako fajn, že můžete se chodit kdekoliv po světě.
1: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
2: No.
1: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani.
2: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
1: Ale víte co, já jsem se v Váltu koupala a tam byly tenkrát
2: medúzy.
1: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a podobě deště.
2: No, na jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať se vám to tam schladí.
1: No, tam v té strážnici a tam ten jejich prostě, co musí být utrpení.
2: Dobrou, naslyšenou.
1: Dobrou,
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedi mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, to jste
1: Novák.
0: Udělala.
1: Jste myslím, pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože v té televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další
0: však
1: k tomu.
0: Však mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuji a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svitav. Počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva, elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma, používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy, dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka, bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať tam napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František, dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač vyučívám každý den. Pak napsal pan Michal, internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva. Dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tému moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tému třeba počasí na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: a to,
0: nebo ty podvody různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc tamto, dávejte pozor, tam neklikejte, takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic a je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že
0: no,
1: jo, je
0: no,
1: to
0: no.
1: Někde. Proto tak jako vůbec se nedívám tady na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přehaňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... Jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zase už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy.
1: Tam bude... No to ještě daleko dostat.

0: hlavě jako Krnov, to je ještě...
1: Jo. A myslím to...
0: Opava Krnov.
1: Opava Krnov, jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
0: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno. A ať se daří. A
1: dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich tyk 7 a to tum, co si stahuje, nevím, to vnuk vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti se jména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web Noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Ano.
1: A teď k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, alkoholismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš teď jako spíš bazarový věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: A jak se říká, jako, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platíš si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje. Jo, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky, všechny posluchače zdraví a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji.
1: Dobrý večer. Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost si myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No, to děkujeme za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetní pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horky, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které je v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano. Jo. Mi líbí a tak si můžeme o tom vše povykládat, co je. A moc se mi to líbí. Teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi se ochotní, když potřebuji radu, snad je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak studovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděj mě to vyřizoval a říkal, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říkal, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo naspět, já už jsem měla požádaný, kdo který k lázni, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválený.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy,
2: ještě,
1: s kterými jste se rozloučila. Já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, a už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se
2: taky,
1: daří. Nashledanou.
2: Aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Nashledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmálou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval o pozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili kloverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsy kus křídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráže. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války. Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé "Do prdele, velraňáci!" A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace váleční pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít.
Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čeříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hejl okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hejl, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hejl chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zákonem.

vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve Velranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hejl Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Tuhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršili, než zmírnili. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onoho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně! Jau! Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
4: Určitě vyved Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho naschvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
4: Pane učiteli, on s tím začal.
6: No jasně, Hale má pravdu.
4: Jo, já to taky viděl.
7: Jo, já taky.
6: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
6: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
4: Ten se má, nemusí do školy.
6: Nech ho bejt, Cinkale.
4: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
6: Neviděl nás nikdo?
4: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
4: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
7: Někdo jim to musel říct?
6: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
6: A co ve čtvrtek?
4: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
6: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
6: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
6: Ten dostane, bude nás.
4: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
6: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
4: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
7: Co se mnou uděláte?
6: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
6: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
7: Vyrvat mu jazyk!
3: To je on!
7: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
6: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
4: Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
4: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
6: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
11: Však já mu to spočítám.
12: Toho našeho táta taky vyplatí.
13: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, Jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení?
12: Už jsou tady.
13: Koukej, Maza, domů.
12: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak bys met. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
13: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
12: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
13: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
13: Ty se do toho nepleť!
12: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
4: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
4: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
3: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
5: Fakt?
3: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
5: Tak budeme mít smůlu.
3: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
5: Cože?
4: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
5: Vy jste jim?
12: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
5: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
12: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
5: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
12: A co vy? Dostali jste nářez?
5: Člověče, ti nám dali.
4: Hrůza. Radši ani nemluvit.
14: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
5: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
5: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.